každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

na Rádio Praha. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáků mě hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Taxi!
1: Hit týdne.
2: V boji o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na desátém místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl.
3: Můžem si začít hrát.
2: Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda. Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
1: Hit týdne.
2: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto. Páté místo zůstává bez změny. Jsou tu Calvin Harris a Jay-Z. Satisfy. Na čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City. Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas. Už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze sedmého místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
2: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
4: Ahoj.
3: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
4: Tak asi můžeme začít úvodnou písňou na albume a to je ten Riff Sea.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Jsme ve finále, se mnou je Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale i jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu a zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětích ten pohled na Romů byl vždy v umění dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku. Tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz ma, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to vyznie, že to nie je len tá postava preto, lebo je Rómka a ešte je k tomu negatívna, ale je to, v tomto filme je to napríklad klasická proste rómska rodina a biela rodina, tak to je úplne v poriadku. Ale áno, dosť často rozhoduje u mňa ten scénár, to, ako už sa pristupuje k tej rómskej etnicite. A zároveň potom ja to vždy sa snažím vyvážiť tým, že si striedam tie projekty a celkom sa to darí. Nechcem byť iba definovaná tým, že hrám rómsku postavu, pretože môžem hrať aj inú postavu a tá vlastne postava vôbec nemusí byť definovaná, či je to...
0: Není to podstatné v tú chvíli.
1: Akékoľvek etnikum.
0: Rozumiem.
1: Takže to u mňa rozhoduje. Takže sa to snažím tak nejak vybalancovať. Jeden projekt je to presne bez nejakého náznaku toho, kto ten človek musí pre nich byť. Prostě je to člověk, který hrá.
0: A když přišla nabídka na Ivetu,
1: ano.
0: Tam jste věděla hned ano?
1: Ano, tak to byl první projekt můj životní herecký velký. A ano, najprv to bylo, že jsem se bála, co to bude, ale když jsem začala čítat ten scénář, jestli to dost dobře pamětám přesně, tak jsem nevěděla prestať, já jsem to čítala a tak ano, tam je krásné to, čo jsem velmi vděčná, děkujem Petrovi Kolečkovi a Honzovi Hřebejkovi, že oni vlastne dosť prelomili na Slovensku minimálne tú bariéru toho, že vlastne to historicky, neviem, v kinematografii bola prvá hlavná ženská postava Rómka, ktorá bola veľmi pozitívna. Akože bola to trošku taký
0: živel
1: z ulice, ale vlastne veľmi pozitívny a dobrý človek so správnymi hodnotami, ktorý vlastne nakoniec všetkým sa snažil pomôcť, čo vlastne v realite je veľmi pravdepodobné a možné, takže za to ďakujem a to bolo super, že a tí ľudia to prijali.
0: Co definuje Zeu? Hudba, film, divadlo?
1: Všetky dokopy veci ma definujú, ale podľa mňa najviac ma definuje, ak spojíte všetky tieto veci dokopy, ja si myslím, že porozumenie, empatia a nejaké autentické vyjadrovanie. Akože ak by to malo byť jedno slovo, tak je to asi autenticita, že ja nedokážem byť na tom pódiu moc iná, ako som v reálnom živote. Takže asi takto.
0: Co pustíme na záver?
1: Ja by som možno pustila na záver ľuďom easier, aby im to išlo všetko tak ľahšie a príjemne.
0: Hladce. Se mnou byla Alžběta Záferencová. Moc děkuju.
1: Ďakujem.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Dua Lipa, Be The One, v 6 hodin na Rádiu Praha, před námi dnešní první zprávy, připravil je Míra Kasan, přejeme vám krásné pondělní ráno.
1: Dobré jitro.

0: Opoziční občanští demokraté a starostové by mohli po volbách v Praze spolupracovat s vládním hnutím ANO. Praha 1 má první školní ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. V planetáriu ve Stromovce dnes slavnostně začne pražský klimatický týden. Ráno bude zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Během dne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Předsedové Občanské demokratické strany a Starostů a nezávislých nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Vít Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Oba, Rakušan i Kupka, odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově ji zavede taky první městská část. Auta nebudou moci výjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Omezení má platit mezi 7. a 8. hodinou ranní, uvedla mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejderová.
2: Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a ověřit, jak bude opatření fungovat v každodenním provozu.
0: Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začne dnes odpoledním programem v planetáriu. Celkově nabídne přibližně 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
3: Ta vede právě z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu. Jdeme na ovocný trh, kde je výsadba několika klimaticky odolných stromů.
4: Popisuje středeční akci Tereza Líbová z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu. Ten klimatickému týdnu propůjčil prostory a některé akce i pořádá. Festival propojuje vědu, politiku, biznis i kulturu.
5: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí.
4: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka pražského klimatického týdne. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich zatím získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
6: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
0: Fotbalisté pražské Slávie vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplice 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník taky 2-1. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč tak získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul a stal se na US Open prvním německým vítězem od triumfu Borise Beckera v roce 1989. Ráno bude nad Prahou zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou jen ojedinělé. Večer pak bude oblačnosti dál ubývat a bude bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia a vát bude jen slabý, postupně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, bude dneska sledovat z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller. Já tě zdravím. Taky zdravím, hezké ráno už sleduju. Zatím v Praze teda klidnější provoz, menší kolony, tradičně na obvyklých místech, v Českobrodské na příjezdu do Běchovic Úval, tam to zdržení je asi na 10 minut, 5 minut se postojí i v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí. Komplikace jsou ale okolo Prahy, na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za Poděbrady v omezení na 33,5 kilometrů havarovalo osobní auto. Podle policistů se převrhlo na střechu, kolona teď má skoro 4 kilometry, zdržení 20 minut. A na D5C z Prahy do Plzně uvráže na 14,5 kilometrů, tam také řeší nehodu osobního auta s nákladním, zatím ta fronta je kratší asi na 5 minut.
8: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Sedm minut po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 14. září. Svátek mají Radka a Radoslava, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Třeba Jason Derulo a Want You Want Me? Bude taky CIA Together a hezké ráno a příjemné vstávání s námi přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Cia a Together ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete opět o tom, co budeme my hrát dneska večer v 9 ve vinilu. Tentokrát proti sobě stojí Duran Duran a jejich The Wedding album a na druhé straně OMD s albem Universal. Momentálně 82 hlasů, 21 mají OMD a 61 hlasů Duran Duran. Hlasování končí dneska v pondělí, vypadá to ale docela jasně.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století

0: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Během dne bude od severozápadu oblačnosti ubývat. Večer by měl být bez srážek. Maxima 19 až 21. Teď jsme na 14 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáše Millera zdravím do dopravního infocentra. Jak jsme na tom?
1: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už sílí provoz do centra, v Liberecké se pomaleji jede od sjezdu na prosek až do Holešoviče, to zdržení je okolo 10 minut, kolony pak čekejte i v Českobrodské, pro změnu na příjezdu do Běchovic směrem z Úval, tam čekejte 10 minut navíc a 5 minut se stojí v Praze i v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v Evropské směrem do centra a to u Divoké Šárky. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy výrazné komplikace za Poděbrady v omezení na 33,5 kilometrů se převrátilo osobní auto na střechu, ta kolona stále narůstá, už má přes 5 kilometrů zdržení přes půl hodiny. A na D5 z Prahy do Plzně komplikace před Berounem u Vráže. Na 14,5 kilometrů tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, pomalu se jede od Loděnice z 10. a čekejte 15 minut navíc.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
1: Taky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: V boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Styl. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House. A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto. 5. místo zůstává beze změny. Jsou tu Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Na 4. příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. 3. místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na 2. ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
3: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.

0: 7:30, čas na zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. V Česku roste zájem o doučování, potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Režisérka Viktorie Štěpánová převezme na filmovém festivalu v Torontu studentského Oscara za svůj film Folklor. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté v řadě mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. Třetí skončili Španělky. Nad Prahou bude ráno zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Postupně oblačno až polojasno a přehánky budou jen ojedinělé. Později ustanou a oblačnosti bude dál ubývat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller je v dopravním infocentru. Máš slovo, Lukáši.
3: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz směrem do centra, v Liberecké se pomalu jede od sjezdu na prosek až do Holešoviček, to zdržení zatím asi 10 minut. 10 minut se popojíždí také po Štěrboholské spojice, a to od Běchovic k Průmyslové. Uspává se pak také Pražský okruh, a to směrem z D1 na letiště. Kolona je tam od Lochkovského tunelu za sjezd na Barandov, je to asi na 15 minut. Pomalu se jede také v Povltavské ulici k Bulovce nebo také v Kukulově ulici směrem k nemocnici Motol. A komplikace jsou i na dálnicích u Prahy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za Loděnicí uvráže na 14. kilometru řeší nehodu osobního auta s nákladním, zdržení 20 minut. A komplikace jsou i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Bouralo se za Poděbrady na kilometru 33,5 a kolona je tam skoro na půl hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po půl sedmé v raní Praze Adele, Can I Get It? A taky Leon a Kalem Scott.

0: Fleetwood Mac Everywhere ve 6:45 na Rádiu Praha. Až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, je jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
1: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
2: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
0: Dnes bude v Praze nejprve zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Během dne od severozápadu bude oblačnosti ale ubývat a večer by měl být už beze srážek. Maxima 19 až 21 stupňů, jsme na 14, foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, kolony na obvyklých místech, v Liberecké se povalu jede z Letňan až do Holešoviček a do Blanky, tamto zdržení je asi 20 minut, plní se i příjezd do Prahy po D1 směrem z Brna, kolony začínají na Chodově na 2. kilometru, krokem se pak pokračuje k jižní spojice, čekejte 15 minut navíc. Kolony jsou pak také na Pražském okruhu, a to obou směrně před zjezdem na Ořech, pomalu se tam jede od Lochkovského tunelu v opačném směru od plzeňské D5, zdržení směr letiště o něco delší, asi na 15 minut. Plní se pak třeba Povltavská k Bulovce nebo také Karlovarská před Slánskou směrem do centra a zdržení čekejte třeba také v Povltavské a nebo i ve Kbelské ulici, tam jsou kolony od Novopatské do Hloubětína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále komplikace za Poděbrady, nehoda tam překáží na kilometru 33,5, zdržení skoro půl hodiny. A na D5 z Prahy do Plzně také kolona u Vráže na 14. kilometru řeší nehodu osobního auta s nákladním, kolona od Loděnice na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
8: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
8: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách.

0: To byly David Guetta a One Republic, I Don't Wanna Wait. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Hezké ráno přejeme.

0: Roste zájem o doučování dětí. Pomoci můžou i některé neziskové organizace. Začíná 9. ročník akce Pěšky do školy. Motivuje rodiny k pohybu. V americkém Houstonu budou ministři skupiny G20 jednat o energetice. Své zástupce pošle i Rusko. Ráno bude zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Během dne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá doučováním zdarma například organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity aktuálně naplněné.
2: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
0: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Pobočky mají po celé republice. Finanční příspěvek na doučování pak nabízí třeba nadace Terezy Maxové. O něco levnější než u komerčních poskytovatelů je cena za doučování třeba v Salesiánském centru mládeže a v dalších organizacích. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
0: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se taky účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Podle evropských auditorů snahy Evropské unie o nezávislost na ruské ropě a plynu slábnou. A to právě v době, kdy se země blíží k zimě s neobvykle nízkými zásobami plynu. Tenista Alexander Zverev ovládl grandslamový turnaj US Open. Ve finále v New Yorku porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant má od dětství diagnostikovanou cukrovku a tak po vítězství děkoval i své matce.
4: The most important person in my life in general.
5: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a po neúplných 8 kolech vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, Zlín podlehl Hradci Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava Pardubicím. Ráno bude nad Prahou zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou už jen ojedinělé. Večer pak bude oblačnosti dál ubývat a bude bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia a povane jen slabý, postupně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller z dopravního infocentra.
7: Je to tak hezké ráno, tak v Praze velmi silný pondělní provoz do centra, navíc tu dopravu znepříjemňuje i deštivé počasí, v Liberecké jsou tak kolony z Letňan do Holešoviček a do Blanky, to zdržení aktuálně přes 20 minut, po pojíždí se po Štěrboholské spojice k Průmyslové, od Černého mostu je to také asi na 20 minut, plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, tam ty kolony jsou jak z jižní spojky, tak také ve Strakonické od Lahovického mostu rovněž na 20 minut. Kolony čekejte na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, pomalu se jede od Lochkovského tunelu i z plzeňské D5. Je to teď také v obou případech na 15 až 20 minut. Plní se třeba i Povltavská k Bulovce, také příjezdy ke křižovatce Jarov obou směrně a plný je už také Nuselský most na příjezdu do Legerovy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velké komplikace za Poděbrady v omezení na 33,5 kilometrů dořešují nehodu osobního auta, to se převrhlo na střechu. Kolona z kilometrů 41 je tam asi na 50 minut.
8: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do pondělka s datem 14. září. Teď máme 7 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Miles Smith a Hold Me in the Dark. A nebo Alex Voren a jeho Fever Dream.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: To byl Alex Warren a Fever Dream ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Jeden z největších italských básníků, autor božské komedie Dante Alighieri, zemřel v Raveně před 705 lety v roce 1321. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementínu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
5: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
4: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. 60. narozeniny má římskokatolický kněz, teolog, biolog, pedagog, spisovatel a skaut Marek Vácha, zvaný Orko. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude zatažené až oblačné, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne od severozápadu bude oblačnosti ubývat a večer by měl být už beze srážek. Maxima 19 až 21 stupňů, pořád jsme na 14 stupních Celsia a foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáš Miller nám teď řekne, jak to vypadá na silnicích.
6: Hezké ráno, tak hodně se stojí, zejména směrem do centra metropole, třeba na Štěrboholské spojce, tam jsou kolony od Černého mostu k Průmyslové Europarku, čekejte asi 30 minut navíc. V Liberecké se plní příjezd do Holešoviček a do Blanky z Letňan, tam čekejte 20 minut. Plní se příjezdy také k Barandovskému mostu směr Smíchov, kolony jsou z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, ale i ve Strakonické od Lahovického mostu, vždy čekejte do Dobřížské přes 20 minut v kolonách. Kolony jsou i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech obousměrně, pomalu se jede od Vestce přes tunely i z plzeňské D5, také vždy na 20 minut. Plní se pak v Praze i Povltavská k Bulovce nebo příjezdy ke křižovatce Jarov obousměrně, stejně tak i Nuselský most do centra, většinou to zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velké komplikace u Poděbrad v omezení na 33,5 kilometrů, těžká nehoda osobního auta, kolona z kilometru 41 skoro na 50 minut. A silný provoz je i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 z Brna se pomalej jede od omezení na mostě Kývalka až na Chodov a také D10 z Boleslavy se plní v okolí Brandýsa nad Labem.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nic
0: týdne. Boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. Můžem si začít hrát. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
8: Hit týdne.
0: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozey, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.rozhlas.cz.

0: To byla Leny, Live Love Cry. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré ráno. 7 klíčníků dnes ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Pražský institut klinické a experimentální medicíny v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu přes 900 milionů korun. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zúnu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní stanice France Inter druhým dnem stávkují. Nelíbí se jim přijetí komentátora Charlese Sapana, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která při premiérové účasti ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezóny. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou. Nad Prahou bude ráno zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou už jen ojedinělé. Večer bude oblačnosti dál ubývat a bude bez srážek. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se také na silnice, jak to vypadá, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze velmi silný provoz, navíc komplikace ve Kbelské směrem do Letňan před sjezdem na Letňany. Tam se srazilo osobní auto s nákladním, kolona je z Novopatské přes celou Kbelskou asi na 20 minut. Půlhodinovou kolonu stále čekejte na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, v Liberecké také kolona z Letňan do Holešoviček a dál do tunelu Blanka, tam je to asi na 25 minut. Hodně ucpané jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojice kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské skoro na 30 minut, 20 minut se stojí i ve Strakonické od Lhavického mostu. Na Pražském okruhu ucpaný obou směrně příjezd k Ořechu, kolony jsou z plzeňské D5, také od Vesce přes tunely, vždy na 25 minut. Ucpaná je pak v Praze Povltavská k Bulovce, také příjezdy ke křižovatce Jarov obou směrně, plný je i Nuselský most do Legerovy nebo také Rozvadovská spojka do Bucharovy. Většinou to zdržení 15-20 minut. A silný provoz je na příjezdech do Prahy, po dálnicích na D10, komplikace na příjezdu z Boleslavy. U Brandýsa na 10. kilometru nehoda, kolona z 15. kilometru na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio.

0: To byla Ellie Goulding, Still Falling For You ve 7:45 na Rádiu Praha. Vlaky z Masarykova nádraží do Kladna a Kralup nad Vltavou se vrátí v prosinci. Do té doby dělníci pokračují v přestavbě kolejí, nástupišť a zastřešení.
1: Na Masarykově nádraží zní zvuky zbíječky a další techniky.
2: Oni se snaží odstranit základy zastřešení Masarykova nádraží původní. Zde jsou obří betonové bloky.
1: Správce stavby Martin Werner ze Správy železnic mi popisuje, jak pokračuje kompletní rekonstrukce nejstaršího nádraží v Praze.
2: Se pracuje na třech částech. My se nacházíme u části u ulice Hybernské, kde už skončil archeologický záchranný průzkum a zahájili jsme práce na založení platformy.
1: Pak je tady ta střední část, kde je momentálně nejvíc dělní.
2: V říjnu začínáme vrtat piloty, tady se jde paralelně, takže se postupně ty plochy uvolní. Archeologové jsou teď v této části, jakmile se tam dokončí, tak se posouvají dál, ale v ten okamžik už nastupuje realizace samotné platformy, kanalizací a všech sítí v zemi. A třetí část stavby jsou vlastně nástupiště 5 a 6, kde se připravujeme na zahájení provozu na konci roku.
1: Právě na tato nástupiště budou jezdit vlaky z Kladna a později také z letiště Václava Havla. A bude tu také jeden unikát. Mluvčí Správy železnic David Kabele vysvětluje, že na jedné z kolejí budou cestující nastupovat do vlaku z obou stran.
3: Bude to fungovat tak, že vlak, který přijede od letiště, tak aby tady byla možná rychlá výměna cestujících, tak otevře oboje dveře na obou stranách soupravy a cestující na jedné straně budou vystupovat a na druhé už budou moct nastupovat cestující z kufry na letiště a celý ten provoz tady bude velmi rychlý.
1: Celá rekonstrukce Masarykova nádraží má trvat do konce roku 2028.
3: Z pohledu cestujících ale bude důležitější příští rok, kdy bude ten provoz nádraží z toho dopravního pohledu už plně obnovený.
4: Osobní vlak linky S5 do stanice Kladno Ostrovec přijede.
1: Já jsem teď dojel do Kladna. Do Prahy odsud pravidelně jezdí třeba paní Marie.
5: No tak je to nepříjemné, ale dá se to přežít.
1: Kvůli opravě Masarykova nádraží její spoje teď končí ve stanici Praha Bubny.
5: Musím si dát větší rezervu, protože já jsem na Masaryčce přestupovala, takže teďko si musím dát větší rezervu, abych to stíhala, no.
1: Na zprovoznění Masarykova nádraží se těší i další cestující, paní Petra, která teď musí také přestupovat.
6: No protože tam vystupuju normálně a do práce musím dojít jinak. Tramvaj, pěšky.
1: Celá rekonstrukce má stát zhruba 4 miliardy korun. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Je pondělí 14. září, v Praze budeme mít nejprve zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, během dne bude od severozápadu ubývat oblačnosti a večer by měl být už beze srážek. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 15, foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáš Miller v dopravním infocentru, máš slovo.
7: Je to tak, děkuji, hezké ráno, tak v Praze dneska mimořádně silný provoz, jednak je pondělí a jednak je to deštivé pondělí, je to opravdu znát, komplikace jsou ve Kbelské do Letňan, před sjezdem na Letňany, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, kolona se táhne z Novopatské ulice, je to na 25 minut. A více než půl hodiny pak naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Europarku Průmyslové, také Liberecká je hodně plná na příjezdu do Holešoviček a do tunelu Blanka z Letňan, čekejte 25 minut navíc, velké kolony jsou na jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu. Ta kolona se táhne od sjezdu na Vídeňskou až za most do Dobřížské, je to na více než půl hodiny a přes 25 minut se stojí ve Strakonické, de facto od Zbraslavy až k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu ucpané příjezdy ke sjezdu na Ořech, a to jak od Karlovarské D6, tak také od sjezdu na Vestec, čekejte také více než půl hodiny v kolonách. Velká kolona je třeba na Rozvadovské spojice přes 20 minut do Bucharovy, 20 minut se obou směrně stojí také na příjezdech ke křižovatce Jarov, jak po spojovací, tak i Českobrodské, a hodně ucpaná je třeba i Povltavská ulice k Bulovce.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Prezident Pavel bude dnes jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Slapy kvůli klesající hladině uzavírají sjezd do vody u Hráze na levém břehu. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen benzínu a nafty. Ráno bude zataženo až oblačno, místy občas zaprší. Během dne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
2: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Praha nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel.
0: U Hráze Slapské přehrady se od dneška uzavírá sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy, které nebude moci převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Země Perského zálivu odložily dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu se bude podle zástupců tamní vlády konat později, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. V Německu sílí hlasy pro jejich zastropování.
4: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Katarína Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to Žavlín, Český rozhlas.
0: Enric Mas vyhrál Vueltu jako první španělský cyklista od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. Celkové hodnocení ovládl s náskokem 2 minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český reprezentant Jan Hirt vybojoval své nejlepší umístění na Vueltě, obsadil konečné 15. místo. Závěrečnou etapu s cílem v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannessen. Nad Prahou bude ráno zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou jen ojedinělé. Večer bude oblačnosti dál ubývat a bude už bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia a vát bude jen slabý, postupně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnici, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, no vypadá to hrozně, nebudeme si nic nalhávat. V Praze je extrémně silný provoz a řada míst velmi ucpaná, zdržení často na větší desítky minut. Ve Kbelské do Letňan před sjezdem na Letňany tam stále dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Ty kolony jsou z Novopatské od Satalic na více než 35 minut. Více než půl hodiny se zdržíte na Štěrboholské spojice, z Černého mostu Průmyslové, v Liberecké hodně ucpaný příjezd k tunelům Blanka. Zdržení je tam de facto od Čakovic také asi půl hodiny. Půlhodinová kolona je také na jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov od Vídeňské, také ve Strakonické, tam se teď stojí de facto od sjezdu na Lipence, ještě před okruhem až na Barandovský most, je to na 25 minut. Půlhodinové kolony čekejte obou směrně na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5 i od Vesce. Hodně ucpané je okolí křižovatky Jarov, je tam nové omezení a to zdržení je z Hrdlořez a také z Lipně na více než půl hodiny. A na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem u Slaného u odbočky na Smečno je nepojízdné auto a kolony v obou směrech na 25 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v pondělí 14. září. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku jsem Fendra, Olivia Dean, Rain Man. A taky Šabouzí a jeho Born to Die.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: To byla Dido, White Flag, je 8:45. A taky je pondělí 14. září. V Praze bude nejprve zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne bude od severozápadu oblačnosti ubývat a večer by měl být bez srážek. Maxima 19 až 21 stupňů. Teď jsme na 15. Foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
1: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze dnes velmi silný provoz, stále komplikace ve Kbelské k dálnici D8, před sjezdem na Letňany stojí nákladní auto po nehodě a kolona je z Novopatské z Černého mostu na 30 minut. Po pojíždí se po Štěrboholské spojice od té Černého mostu k Průmyslové také asi půl hodiny naberete i na severu v Liberecké z Čakovic do Holešoviček a do Blanky. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojice kolona velmi dlouhá už od sjezdu na Krč do Vídeňské také na půl hodiny. Velké kolony také na Pražském okruhu, přes půl hodiny tam naberete před sjezdem na Ořech, a to jak od Karlovarské D6, tak také v opačném směru od Jesenice. Ucpává se i po Vltavská k Bulovce nebo také příjezdy ke křižovatce Jarov, tam je to obou směrně na asi 25 minut. Na magistrále naberete z Pankráce do Legerovy také 25 minut. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem u Slaného u odbočky na Smečno překáží nepojízdné auto, jezdí se Kivadlově, kolony v obou směrech na 20 minut. A ještě D1, pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Brna, kolona začíná za Chocerady na 27. a až do Průhonic celkově naberete asi 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí

Rádio Praha. Hity. Doprava. Doprava. Informace. Informace. 107,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Rádio.

0: Je půl deváté, tedy nejvyšší čas na to, abychom si dali další zprávy Rádia Praha, které připravil Míra Kasan.
1: Dobré ráno. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné také zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly uložit až dvouletý trest. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle Ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na 4. Poslední desetidenní průměr přitom činil 14 plavidel denně, informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Podle britské námořní služby jedno plavidlo při plavbě úžinou zasáhl neznámý projektil. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Bylo mu 64 let. Uvedl to server eSport.cz. Informaci potvrdil zdroj blízký ostravskému klubu. Nad Prahou bude ráno zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Postupně oblačno až polojasno a přehánky budou jen ojedinělé. Později ustanou a oblačnosti bude dál ubývat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace a s nimi je připravený Lukáš Miller.
3: Je to tak hezké rádo, tak v Praze máme kolaps dopravy na řadě míst. Ve Kbelské k dálnici D8 před sjezdem na Letňany stále stojí nákladní auto po nehodě, blokuje pravý pruh a ta kolona z Novopatské z Černého mostu celkově asi na 45 minut. Na Štěrboholské spojice se stojí z Černého mostu průmyslové zdržení více než půl hodiny. Více než půl hodiny pak naberete také na severu v Liberecké ulici, a to od Čakovic do Holešoviček a do Blanky. Plní se příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojice, teď už se de facto stojí od magistrály až za Barandovský most do Dobřížské. Čekejte v koloně přes 3/4 hodiny navíc. Na Pražském okruhu velmi dlouhé kolony obousměrně před Ořechem. Kolony jsou jak od Vesce, tak také v opačném směru od Karlovarské D6. Je to na více než 40 minut. Navíc na okruhu je teď nehoda. Směr letiště v omezení u Modletic, kolona od D1 na více než 20 minut. Hodně ucpaná také Povltavská k Bulovce. Půlhodinové kolony pak čekejte na příjezdech ke křižovatce Jarov kvůli omezení, půl hodiny pak naberete i na magistrále z Pankráce do Legerovy. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova v Mladé Boleslavi v omezení na kilometru 44 nehoda, dvě auta v levém, kolona od Bezděčína na půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: bylo Miley Cyrus, End of the World, je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Vydejte se na komentovanou vycházku, která vás provede historií a současností jedné z největších průmyslových oblastí Prahy, tedy bývalého strojírenského gigantu ČKD. Putování začne u stanice metra Kolberova, kde se seznámíte s historií a současným stavem tohoto území. Potom se vydáte ulicí Kolberova směrem do Vysočan, kde se nacházely závody někdejší továrny Aero, ČKD Trakce a automobilky Praga. Detaily a vstupenky najdete na webu industriálnivycházky.cz. A nebo se pobavte s herci Karlem Rodenem a Janou Krauzovou v komedii Sex pro pokročilé, kterou uvádí divadlo Studio 2. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? Inscenace plná škádlení, smíchu, ale i zoufalství začíná ve Studiu 2 v pondělí v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: V Praze budeme dnes mít nejprve zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne bude ale od severozápadu oblačnosti ubývat a večer už by měl být bez srážek. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 15, pardon, a foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze ta dopravní situace dneska extrémně komplikovaná, ten provoz krom pondělí také komplikuje deštivé počasí, no a velké kolony jsou třeba na východě metropole na Štěrboholské spojce, stojí se de facto z Novopatské z Černého mostu až ke Průmyslové, je to na skoro 45 minut. Ucpává se pak také Cínovec Novopatská ulice a to z Černého mostu do Kbelské, tam byla nehoda ve Kbelské v Letňanech, ta už je odklizená, ta kolona se postupně dává do pohybu. Více než půl hodiny pak na východě metropole naberete i v Liberecké z Čakovic do Holešoviček a do Blanky. Hodně ucpaný je příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojice směr Smíchov. Ta kolona je od magistrály až do Dobříšské na skoro 45 minut. Komplikace jsou na příjezdu k Barandovskému mostu i ve Strakonické. Za závodištěm je hlášená nehoda. Kolona tak od Zbraslavy na 25 minut. Více než 3/4 hodinové kolony jsou na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Strakonické, tak také od Karlovarské D6. Hodně plná je i Povltavská k Bulovce a více než půlhodinové kolony jsou na příjezdech ke křižovatce Jarov. Je to obou směrně kvůli novému omezení.
0: Díky moc, Lukáši. Hezké ráno.
3: Taky hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Opoziční občanští demokraté a starostové by mohli po volbách v Praze spolupracovat s vládním hnutím ANO, zaznělo v televizní diskuzi. Vlaky z Kladna se v prosinci vrátí na Masarykovo nádraží. Umožní to dokončení nástupišť 5 a 6. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize přerušený zápas v Teplicích a vrátili se na první příčku tabulky. Ráno bude zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Během dne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty 21 stupeň.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Předsedové Občanské demokratické strany a starostů a nezávislých nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Vít Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Oba, Rakušan i Kupka, odmítli jednání s komunisty a hnutím SPD. Spolupráci s ODS a starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO, vymezil se naopak vůči Pirátům. Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. V současnosti končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostavějí i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze Správy železnic se ale i poté můžou objevovat krátkodobé výluky.
2: Nejzajímavější výluku plánujeme v roce 2028. To budeme připíjet stanici do výhradního provozu ETCS, a to znamená kompletní zastavení provozu Masarykova nádraží a lokálně i přilehlých nádraží.
0: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice. Podle zatím sečtených výsledků bude nejspíš mít většinu o 3 mandáty skupina 4 stran vedených sociální demokracií. Výsledky jsou ale velmi těsné a jasno o tom, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy, které při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků. Fotbalisté pražské Slávie se vrátili v šancelize na první místo tabulky. V osmém kole zvítězili v Teplicích 2-0, když byl zápas přerušený na 20 minut kvůli výpadku osvětlení. Zisku 3 bodů v nabitém programu si považoval obránce Štěpán Chaloupek.
3: Čas na regeneraci nebyl ideální, ale klobouk dolů před celým týmem, jak jsme se zvládli připravit, semknout se. A i přes výpadek, tak zůstali jsme silní psychicky a prostě ukázali jsme to, že ten tým má obrovskou sílu a zvládli jsme to a dotáhli jsme to do vítězního konce.
0: Sešívaní vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Třetí místo patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2 a stejným výsledkem skončil zápas ostravského Baníku s Pardubicemi. Nad Prahou bude ráno zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou jen ojedinělé. Večer bude oblačnosti dál ubývat a bude už beze srážek. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia a povane jen slabý, postupně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách se podíváme taky na silnice s Lukášem Millerem.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále velmi silný provoz, zejména hodně ucpaný je východ metropole. Kolony jsou třeba na Štěrboholské spojce, de facto z Černého mostu od Novopatské až k Průmyslové, tamto zdržení skoro 3/4 hodiny. Ucpaná je pak i samotná Novopatská, ta stojí pro změnu z Černého mostu do Kbelské, to je na více než 30 minut. Hodně ucpaná je také Průmyslová a Kbelská. Mezi Novopatskou a jižní spojkou je to velmi velké zdržení na více než 30 minut. Kvůli přípravě křižovatky Jarov jsou velké kolony jak ve spojovací de facto od Balabenky, tak také Českobrodská, ta stojí od jižní spojky, je to do centra na více než 3/4 hodiny. Hodně ucpaná je pak Liberecká ulice z Letňan do Holešoviče, kterým čekejte půl hodiny navíc, přes půl hodiny naberete na jižní spojice směr Barandovský most, a to od Vídeňské, stejně tak také na magistrále z Pankráce do Legerovy za Nuselský most. Na Pražském okruhu jsou pak velké kolony mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Vesce, také od Karlovarské D6. Čekejte vždy přes půl hodiny v koloně.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

A vy jste ve společnosti Rádia Praha, Honzi Chlaně, hezké ráno, za chvilku je Čírena Shivers. A budou taky Imagine Dragons a Bad

0: A Magnetic ve čtvrt na deset na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 14. září. Svátek má Radka. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Jeden z největších italských básníků, autor božské komedie Dante Alighieri, zemřel v Raveně před 705 lety v roce 1321. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementínu v roce 1791, to je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila a chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente, osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. 60. narozeniny má římskokatolický kněz, teolog, biolog, pedagog, spisovatel a skaut Marek Vácha, zvaný Orko. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude v Praze nejprve zatažené až oblačné, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne bude ale od severozápadu oblačnosti ubývat a večer už by měl být beze srážek. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 16 a foukat bude mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, povídej.
5: Také zdravím, hezké ráno. Tak v Praze stále velmi komplikovaná situace, zejména na východě metropole. Popojíždí se v kolonách po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Černého mostu. Je to tam na 35 minut. V Liberecké ulici stále kolony od Letňan až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Čekejte přes půl hodiny navíc. Plní se pak i Povltavská k Bulovce a hlavně příjezdy ke křižovatce Jarov. Tam je nové omezení ode dneška obou směrně, to asi na půl hodiny a ucpává se kvůli tomu směrem do centra Kolbenova a Poděbradská. Kolony jsou skoro z Černého mostu. Na jižní spojice směr Smíchov kolona před Barandovským mostem o něco se zkrátila. Teď to zdržení je od sjezdu na Krč na Vídeňskou asi na 20 minut. Kolony stále čekejte i na magistrále z Pankráce do Legerovy za Nuselský most na více než půl hodiny. Ve Strakonické do centra v Malé Chuchli je pak hlášená nehoda. Kolona od Lahovického mostu je na 20 minut. A kolony čekejte na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Jesenice přes oba tunely, také od Karlovarské dálnice D6 a v obou směrech naberete přes půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Taky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: půl desátá a čas na zprávy s Mirkem Kasanem na Rádiu Praha.
1: Hezký den. V Česku roste zájem o doučování. Potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízejí třeba humanitární organizace ADRA nebo Člověk v tísni. Právě teď hledají dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní stanice France Inter druhým dnem stávkují. Nelíbí se jim přijetí komentátora Charlese Sapana, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. Basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté v řadě mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. Třetí skončili Španělky. Nad Prahou bude zpočátku zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Postupně oblačno až polojasno a přehánky budou už jen ojedinělé, později ustanou a oblačnosti bude dál ubývat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, Lukáš Miller sleduje situaci.
3: Hezké ráno, je toho hodně co k sledování v Praze. Ta situace stále ještě poměrně komplikovaná, byť začínají se ty kolony lehce zkracovat, ale třeba stále na východě metropole i tam stále zdržení velké, třeba na Štěrboholské spojce. Více než půl hodiny naberete z Černého mostu Průmyslové směr Lanový most. Hodně ucpaná také Liberecká ulice, a to z Letňan až dolů do Holešoviček, je to na více než 25 minut. Hodně ucpaná je křižovatka Jarov. Je to kvůli novému omezení, které je přímo v křižovatce, a ty kolony jsou tak de facto od Balabenky a také v opačném směru v Českobrodské ulici se stojí od Průmyslové a ucpaná je i samotná Průmyslová právě před sjezdem do Českobrodské ulice obousměrně. To zdržení v celé této lokalitě je na desítky minut. Na magistrále ucpaný příjezd do centra po ulici 5. května. Kolona začíná na Pankráci, pokračuje za Nuselský most do Legerovy ulice. Komplikace jsou ve Strakonické směr centrum v Malé Chuchli, kousek za závodištěm, řeší nehodu. Kolona je od Lahovického mostu na 20 minut. A ještě Pražský okruh, ten se ucpává mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Od Vesce také Karlovarské D6, zdržení vždy 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl desáté na Rádiu Praha One Republic Love Runs Out a bude Nathan Evans a Wellerman.

0: 3/4 na 10. Pravidelně vyráží do terénu zjišťovat nejrůznější pražské zajímavosti. Před námi je rubrika Praha je nej a spolu s ní taky naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Zdravím tě.
1: Krásné ráno.
0: Sabino, co jsi zjistila tentokrát?
1: Tak my dnes budeme mluvit o zajímavé zajímavosti a vlastně takové nejmodernější stavbě, kterou najdete v areálu Pražského hradu, přestože tu stojí už od 90. let minulého století a vznikla za éry prezidenta Václava Havla. Jde o skleník neboli takzvanou oranžérii v Královské zahradě, kterou postavila paní architektka Eva Jeřičná. Ten skleník dnes stojí na místě původního skleníku. Dokonce šlo o dva takové skleníky. První tady stál už v 16. století. Ten měl kamenné zdi, ale byl zničený za 30leté války, pak ho nahradil další skleník, který vzniknul v 50. letech 20. století a dokonce prezident Václav Havel sem chodíval psát, protože mu to dělalo velmi dobře na jeho nemocné plíce, jenže ta stavba byla už ve špatném stavu, sklo odpadávalo a tak požádal Václav Havel právě architektku Evu Jiřičnou, jestli by nepostavila skleník nový, no a tak se začal psát příběh současné té oranžerie, která dodnes slouží zahradníkům. Tu stavbu ale provázely drobné komplikace, protože podmínka pro Evu Jiřičnou bylo, aby byla konstrukce rozabíratelná a taky, aby nepoškodila nosnou zeď té Královské zahrady, u které skleník stojí. A taky v tehdejší době bylo velmi složité najít firmu, která by vlastně tu rozebíratelnou oranžerii podle návrhu zvládla postavit, až se to nakonec tedy podařilo. Šlo o německou firmu, která tehdy koupila starou továrnu v Plzni, zaměstnala, jak se říká, zlaté české ručičky a tak se zrodila oranžerie, která tu stojí dodnes.
0: Pražský hrad připravil k výročí Václava Havla také speciální program. O co půjde?
1: Ano, už v říjnu bude hrad pořádat festival s názvem Havel Alive. Jde o takový multižánrový festival, o akci, která připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla a představí Havlův odkaz, jeho myšlenky o svobodě a demokracii, nabídne debaty, filmové projekce, koncerty a taky vzdělávací programy pro školy. Samozřejmě součástí bude i výstava s názvem Design pro Václava Havla, kterou uvádí Design Blog a nesmí taky chybět divadlo, které je pochopitelné.

0: S naším bývalým prezidentem Václavem Havlem neodmyslitelně spojené, o to se postará Davidské divadlo, které chystá premiéru hry s názvem Varování. O režii se tentokrát postará Jiří Havelka. A pokud by vás zajímaly podrobnosti, tak program se bude postupně vyvíjet, bude postupně přibývat a veškeré podrobnosti najdete na webu Pražského hradu.
1: Říká létající redaktorka Sabina Vosecká. Díky, měj se.
0: Naslyšenou.
2: Praha je nej.
1: A Praha je teď zatažená až oblačná, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne ale bude od severozápadu ubývat oblačnosti a večer by měl být beze srážek. Maxima 19 až 21, teď jsme na 16 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr. Teď zase Lukáš Miller, dopravní informace.
3: A Praha je také ucpaná. De facto skoro všechny hlavní tahy jsou i teď o 3/4 na 10 ještě plné. Na Štěrboholské spojice stále kolona z Černého mostu Průmyslové na více než půl hodiny. Hodně ucpaná je pak i samotná Průmyslová. Tam ty kolony jsou obousměrně mezi Jižní spojkou a Novopatskou ve Kbelské. Obousměrně asi na půl hodiny. Hodně ucpané příjezdy ke křižovatce Jarov. Je to kvůli novému omezení, které je od dneška, a kolony jsou tak ve spojovací skoro od Balabenky nebo také v Českobrodské. De facto od Průmyslové. Hodně ucpaná je pak stále také Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, tam to zdržení přes půl hodiny. Přes 20 minut naberete i na Jižní spojice směrem k Barandovskému mostu. Kolony jsou od sjezdu na Vídeňskou až za most do Břížské ulice. Plní se stále i magistrála ulice 5. května od Pankráce do Legerovy. Komplikace zůstávají ve Strakonické, v Malé Chuchli zůstává nehoda, kolona od Lahovického mostu na 20 minut a ucpává se i pražský okruh obou směrně před Ořechem, a to od Vesce a také plzeňské D5 na 20 minut a 20 minut naberete i na výjezdu z Prahy po dálnici D7 do Chomutova, kolona od Evropské až ke sjezdu na letiště.
1: Lukáš, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké pondělí i celý týden. Ahoj.
3: Tak jo, taky přeji hezký den.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 10 hodin, posloucháte Rádio Praha, pondělí 14. září a před námi zprávy. Slovo má Miroslav Kasan. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne a když je 10, tak je tu taky Vojta Přívětivý. Sedm klíčníků dnes ze svatovítské katedrály vyzvedne české korunovační klenoty. Praha 1 má první školní ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Schůzka mezi Íránem a státy zálivu k Hormuzskému průlivu se odkládá. A zpočátku bude zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Během dne bude oblačnosti i zrážek postupně ubývat a naměříme nejvýši 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sedm klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu. Korunovační klenoty, které tam jsou uložené, pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle svatováclavské koruny, žezla a jablka tam budou vystaveny také královské roucho a další artefakty.
3: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
4: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
3: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
4: Z první čtyři dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
4: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedí Dlová, Český rozhlas.
1: V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově ji zavedla taky první městská část. Auta nemohou výjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Omezení se vztahuje na úsek mezi ulicemi U nemocenské pojišťovny a Barvířská a platí mezi 7. a 8. hodinou ranní. Uvedla to mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů. Pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů a podobné počasí vydrží i na konci týdne. Cena severomorské ropy Brent se dostala na 107 dolarů za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saúdské ropy do rumorského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu. Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu. Pro setkání se teď hledá nový termín. Zemřel Luděk Mikloško. Bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Luděk Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil taky v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers. Nad Prahou bude zpočátku zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne postupně oblačno až polojasno a přeháňky budou jen ojedinělé. Večer bude oblačnosti dál ubývat a bude beze srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia a vát bude jen slabý, postupně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze se stále popojíždí po Štěrboholské spojce, a to z Černého mostu k Průmyslové je to asi na 25 minut, v Liberecké zůstávají kolony do centra od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky, tam je to asi na 20 minut. 20 minut se zdržíte i na příjezdu k Barandovskému mostu po jižní spojce, kolona je tam od sjezdu na Pankrác. A provoz pak v Praze brzdí nové omezení na Jarově, přímo v křižovatce se jezdí vždy pouze jedním pruhem, kolony jsou kvůli tomu ve spojovací i v Českobrodské vždy na 15 až 20 minut. 20 minut se stojí pak v Průmyslové od Kbelské k jižní spojce směrem do Hostivaře. Kolony na 20 minut jsou pak také na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to obou směrně od Vesce i plzeňské dálnice D5. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je kolona před letištěm, zdržení od Evropské asi 20 minut, a to až do omezení ve sjezdu do Aviatické. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov před omezením na mostě Šmíkalka na 20. kilometru opravují díru na vozovce, projíždí se pouze levým, kolona z 18. kilometru je na 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 6 minut po 10. hodině začíná pondělní dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste se ten začátek nového týdne rozhodli odstartovat právě s námi. Už v prosinci se mají na Masarykovo nádraží vrátit vlaky z Kralup a Kladna. Dělníci pokračují v přestavbě. To je téma, kterému se budeme na Praze věnovat už za chvíli. Ještě předtím ale uslyšíte třeba Robbieho Williamse anebo Dermota Kennedyho. Do toho deštivého počasí venku naprosto ideální kombinace. Hezký poslech, dobrý den.

0: Praha doznívá Robbie Williams. Hezké dopoledne přejeme a neseme dobré zprávy vám, kteří do Prahy dojíždíte z Kralup anebo Kladna. Přestavba Masarykova nádraží pokračuje a už v prosinci by se tam měly vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou vrátit. Kvůli stavebním pracím teď končí v Praze Bubnech. Dělníci mezi tím kompletně přestavují koleje i nástupiště a pracují také na nové platformě nad kolejištěm. Nejblíž dokončení jsou nástupiště číslo 5 a 6, právě tam se mají vlaky na konci roku vrátit. Pro ostatní cestující bude důležitý hlavně příští rok, kdy má být provoz nádraží už z dopravního hlediska obnovený plně. Celá rekonstrukce ale potrvá až do konce roku 2028 a vyjde zhruba na 4 miliardy korun. Novinkou bude i neobvyklý způsob nástupu na jedné z kolejí. V budoucnu tam budou moci cestující vystupovat z jedné strany vlaku a zároveň z druhé nastupovat. Počítá se s tím hlavně u spojů na letiště. Podrobnosti nabízí náš zpravodajský web irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá?
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: V Praze se dál po pojíždí po Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslovém asi 25 minut. V Liberecké jsou kolony od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky zdržení kolem 20 minut. Plní se příjezd k Barandovskému mostu směr Smíchov. Kolony jsou z jižní spojky od sjezdu na Pankrác na 20 minut. Provoz brzdí nové omezení na Jarově. Přímo v křižovatce se jezdí jen jedním pruhem. Kolony jsou ve spojovací i Českobrodské vždy na 20 minut. 20 minut se stojí i v Průmyslové od Kbelské k jižní spojce směr na Hostivař. Kolony na 20 minut jsou i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech od Vestce i plzeňské D5. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je kolona před letištěm, zdržení od Evropské asi 20 minut až do omezení ve sjezdu do Aviatické. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov před omezením na mostě Šmejkalka opravují díru na vozovce, projíždí se pouze levým pruhem a kolona z 18. kilometru vás zdrží zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: zpěvačku Taylor Swift jste poslouchali v dopolední Praze. Teď je 10.30 a nabízíme krátké zprávy. Slovo má Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. Pražský institut klinické a experimentální medicíny v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu přes 900 milionů korun. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné také zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly uložit až dvouletý trest. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na 4. Poslední desetidenní průměr přitom činil 14 plavidel denně. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Podle britské námořní služby jedno plavidlo při plavbě úžinou zasáhl neznámý projektil. Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která při premiérové účasti ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezóny. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou. Nad Prahou bude zpočátku zataženo až oblačno a místy občas zaprší. Postupně oblačno až polojasno a přehánky budou už jen ojedinělé. Později ustanou a oblačnosti bude dál ubývat. Naměříme 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče přidá kolega Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
3: Je to tak, hezké dopoledne, tak v Praze, dobré zprávy, ten provoz už zeslábl, pomalej se, ale stále ještě jede po Štěrboholské spojice od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení okolo 20 minut, v kolonách jsou hlavně kamiony, osobní auta levým pruhem projedou rychleji. 10 minut postojíte pak i v Průmyslové, a to od Malešické spalovny právě k nájezdu na jižní spojku. Kolony na 15 minut jsou na Pražském okruhu směrem na letiště, a to od Strakonické ke sjezdu na Barrandov, 10 minut se popojíždí po magistrále na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Provoz pak brzdí také omezení na Jarově. V křižovatce se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Kolony jsou ve spojovací i v Českobrodské vždy na 10 až 15 minut. A ještě dálnice D7, výjezd z Prahy směr Chomutov. Před omezením u letiště Václava Havla kolona od Evropské ulice popojíždí se asi 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, víte už, co budete dělat za necelou hodinu a půl. Astronomové doporučují dnes kolem poledne pozorovat planetu Venuši. Na denní obloze totiž spolu s měsícem předvede takzvaný zákryt. Víc v našem vysílání už za chvíli.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.
6: I told her

0: Billy Charlie-Puth a Meghan Trainor v dopolední Praze. Planeta Venuše a Měsíc se dnes na denní obloze předvedou se zvláštním úkazem a zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší tři čtvrtě hodiny po něm.
1: Zákryt Venuše Měsícem. Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po půl dvanácté najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic.

0: zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
0: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
2: Venuše, podobně jako náš měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
0: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Český rozhlas.
3: V Praze už provoz zeslábl, pomalej se stále jede po Štěrboholské spojice od Hradecké D11 k Průmyslové, zdržení asi 20 minut. 10 minut se stojí i v Průmyslové od Malešické spalovny k jižní spojice. Provoz brzdí omezení na Jarově, v křižovatce se jezdí stále pouze jedním pruhem, kolony jsou ve spojovací i Českobrodské vždy asi na 10 minut. Kolony na 1/4 hodiny jsou na Pražském okruhu směrem na letiště, kolony jsou od Strakonické ke sjezdu na Barrandov. 10 minut se popojíždí i po magistrále na Nuselském mostě do Legerovi a na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je kolona před letištěm, zdržení od Evropské asi 20 minut a to až do omezení ve sjezdu do Aviatické. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Legendy 80. s nejlepšími alby v 90.

0: Je pondělí 14. září, Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Miroslav Kasan, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne přejeme.
0: Bylo 11 hodin.
2: Roste zájem o doučování dětí. Pomoci můžou i některé neziskové organizace. Pražští strážníci dostanou 10 nových hybridních aut za více než 10 milionů korun. Americká televizní akademie udělí v noci ceny Emmy. A bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Postupně bude ubývat oblačnosti večer, místy až do vyjasnění.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma například organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity aktuálně naplněné.
4: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
2: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Pobočky mají po celé republice. Finanční příspěvek na doučování pak nabízí třeba nadace Terezy Maxové. Praha nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel.
2: Skoro 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za pouhých 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve víc než 140 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato nebo časozběrný portrét Bára Basiková. Pokračuje předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
6: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních jízd a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
2: Americká televizní akademie udělí v noci v Los Angeles ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. Mezi další favority patří komediální seriály Hex, Widow's Bay a drama Pluribus. Fotbalisté pražské Slávie vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník taky 2-1. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč tak získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul a stal se na US Open prvním německým vítězem od triumfu Borise Beckera v roce 1989. Nad Prahou bude dnes převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne bude postupně ubývat oblačnosti, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 24 stupňů a má být polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: pražské silnice se vydáme s Lukášem Millerem. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz už je teď bez zásadnějších komplikací. Pomaleji se stále jede po Štěrboholské spojice. Ty kolony jsou spíše kamionů, a to od hradecké dálnice D11 k Průmyslové. Zdržení pro osobní auta do 10 minut v levém pruhu. Dopravu ale brzdí omezení na Jarově. V křižovatce se tam jezdí vždy pouze jedním pruhem. Je to kvůli větší rekonstrukci. Opravují tam povrch. Kolony jsou tak stále ve spojovací a také v Českobrodské ulici vždy do centra na 10 minut. 10 minut se popojíždí rovněž i po magistrále, na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy. Menší zdržení na 5 až 10 minut pak čekejte i v Dobřížské směr Smíchov, a to před vjezdem do tunelu Mrázovka. A na dálnici D7 výraznější kolona na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova, je to kvůli omezení u letiště. Kolona je tam od Evropské ulice, popojíždí se asi 15-20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 11. hodině pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Jestli jste někdy při sestupu do metra na náměstí Míru měli pocit, že to trvá opravdu dlouho, tak se vám to nezdálo. Jde totiž o nejhlubší stanici pražského metra. Dolů vedou eskalátory dlouhé 87 metrů. Reportáž o tom natočila naše kolegyně Sabina Vosecká. Víc řekneme už za chvíli, teď ale pokračujeme v playlistu. Byla v Robin Schulz anebo The Script, tak to na Praze bude po 11. hodině znít. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Minutu a půl po čtvrt na 12 posloucháte pondělní dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Když na náměstí Míru nastoupíte na eskalátory směrem k metru, čeká vás jedna z nejdelších cest pod zem v celé Praze. Právě tady totiž leží nejhlubší stanice pražského metra. Nástupiště je přibližně 53 metrů pod povrchem a eskalátory, které k němu vedou, měří 87 metrů. Stanice je součástí vůbec prvního úseku linky A, který Praha otevřela v roce 1978. Ten typický vzhled jí dal architekt Jaroslav Otruba. Hliníkové obklady s vystouplými tvary přitom nemají jenom estetickou funkci, jejich tvarování mělo pomáhat také s akustikou stanice. Detaily si můžete poslechnout v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké. Celou reportáž najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Teď ale z podpovrchu zpátky na povrch, a konkrétně na silnice v Praze. Provoz spíše poklidnější, silný kamionový i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Asi 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové. Plní se křížení k Belské a Novopatské směrem do Letňan. Tam zdržení vždy asi 5 minut. Provoz brzdí omezení na Jarově. V křižovatce se stále jezdí pouze jedním pruhem. Kolony jsou ve spojovací i Českobrodské vždy na 10 minut. 10 minut se popojíždí i po magistrále na Nuselském mostě do Legerovy a na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova popojíždí dál kolona k letišti. Pomalu se jede od Evropské a do zúžení v Aviatické vás čeká zdržení asi 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: MP na Ritaora v dopoledním vysílání Rádia Praha bude 11.30. Teď vysíláme krátké zprávy. Připravili Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. 7 klíčníků dnes odpoledne ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Jablek a hrušek bude letos v Česku méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, to je skoro o 60% méně než loni. U hrušek bude úroda přibližně poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu korun. Režisérka Viktorie Štěpánová převezme na filmovém festivalu v Torontu studentského Oscara za svůj film Volklor. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Ve 64 letech prohrál několikaletý boj s rakovinou. Uvedl to server eSport.cz. Informaci potvrdil zdroj blízký ostravskému klubu. Nad Prahou bude dnes převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne bude postupně ubývat oblačnosti, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 stupňů Celsia. Zítra se o 3 stupně oteplí a má být polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Lukáše Millera.
3: Hezké dopoledne, tak docela dobře. V Praze ten provoz je spíše poklidnější, bez zásadních komplikací. Silný kamionový provoz je na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Asi 10 minut naberete od Bychovic průmyslové. Plní se i křížení k Belské a Novopatské směrem do Letňan. Tam je zdržení vždy asi na 5 minut. Provoz brzdí nové omezení na Jarově. V křižovatce se tam projíždí pouze jedním pruhem. Kolony jsou jak ve spojovací, tak i v Českobrodské vždy na 10 minut. 10 minut se popojíždí i po magistrále na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy ulice a na dálnici D7 výjezd z Prahy do Slaného a Chomutova kvůli omezení u letiště. Kolona je od Evropské až do zúžení v Aviatické. Tamto zdržení je asi 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A 3 minuty po půl 12. pokračuje dopolední Praha. Dobrý den. Koruna, žezlo, jablko, ale i třeba královské roucho nebo pohřební insignie. Jak už zaznělo ve zprávách, to vše nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Dnes odpoledne tam klíčníci nejcennější předměty české historie převezou z nedaleké svatovítské katedrály. Víc v reportáži už za chvíli, do té doby třeba James Blunt nebo Matt Regims. Tak hezký poslech.

0: posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Hezké dopoledne vám přejeme. Po roce se dnes odpoledne znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory. Jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28.

0: 8. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: V Praze zůstává provoz spíše poklidnější, silný kamionový, je ovšem na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, asi 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové. Plní se i křížení k Belské a Novopatské směrem do Letňan, tam zdržení vždy asi 5 minut. Provoz brzdí omezení na Jarově, v křižovatce se jezdí jen jedním pruhem a kolony jsou ve spojovací i Českobrodské vždy na 10 minut. 10 minut se popojíždí i po magistrále na Nuselském mostě do Legerovy a na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova stále popojíždí kolona k letišti. Pomalu se jede od Evropské a do zúžení v Aviatické. Vás čeká zdržení asi 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Hit týdne.
6: Boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl.
7: Můžem si začít.
6: 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
8: Hit týdne.
6: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku. Z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Praha ve 12 hodin nabízíme polední zprávy ve studiu s nimi kolega Miroslav Kasan. Hezké poledne, Míro.
1: Hezké poledne, Vojto.
0: Je pondělí 14. září.
1: Poslanec Filip Turek se má podle pražského městského soudu omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. Vlaky od Kladna se v prosinci vrátí na Masarykovo nádraží. Umožní to dokončení nástupišť 5 a 6. V Indonésii se potopil trajekt, zahynulo 6 lidí, víc než stovka dalších se ale pohřešuje. A bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Oblačnosti bude postupně ubývat, večer místy až do vyjasnění. Zítra naměří až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl městský soud v Praze. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Filip Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha pak řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou. V současnosti končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostavějí i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze Správy železnic se ale i poté můžou objevovat krátkodobé výluky.
3: Nejzajímavější výluku plánujeme v roce 2028. To budeme připíjat stanici do výhradního provozu ETCS, a to znamená kompletní zastavení provozu Masarykova nádraží a lokálně i přilehlých nádraží.
1: Pražský institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. 6 mrtvých a 129 pohřešovaných. Taková je zatím bilance lodního neštěstí v Jávském moři. Osobní loď s více než 240 lidmi na palubě se tam kvůli špatnému počasí potopila v neděli brzy ráno. Přes 100 lidí se podařilo zachránit. Naděje na přežití zbývajících se ale rychle zmenšuje.
4: Z letadel záchranářů je vidět, že loď se po převrácení otočila kýlem vzhůru, ale zatím se drží na hladině. Vedení indonéské národní záchranné služby prohlásilo, že podle svědků se loď naklonila na pravobok poté, co ji zasáhly velmi silné vlny. Na záchranné akci se podílí přes 600 záchranářů, 17 lodí a 5 letadel indonéské armády. Vedení záchranné operace čeká, až se zlepší počasí, aby nasadilo potapěče a podvodní drony, které prozkoumají vnitřek lodi. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siniaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezóny Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí ATP zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New York nestartoval. Nad Prahou bude odpoledne převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude ale oblačnosti ubývat, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 24 stupňů a má být polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké poledne, tak v Praze teď je takový klidnější popolední provoz, silný kamionový provoz, ale tradičně jako každé pondělí na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Pomalej se jede od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, osobní auta jedou levým pruhem de facto bez držení. Dopravu ale stále brzdí nové omezení na Jarově, v křižovatce se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, kolony jsou teď ve spojovací asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po magistrále na Nuselském mostě do centra na příjezdu do Legerovy ulice před semafory a 10 minut naberete na magistrále také ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: necelých 6 minut po pravém poledni vám přejeme dobrý den. Ráno vypravit děti, nasednout do auta, vysadit je před školou a pokračovat do práce. Pro spoustu rodin běžný začátek dne. Dnes ovšem startuje výzva pěšky do školy, která vybízí zkusit to trochu jinak. Jak na to, aby se ranní cesta dala zvládnout bezpečně a bez zbytečného stresu? I o tom bude dnešní rozhovor s Eliškou Vidomus ze spolku Pěšky městem.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: Dnes 14. září začíná výzva pěšky do školy. Děti i rodiče si mají zkusit, jestli ranní cesta může vypadat trochu jinak. Co všechno taková změna obnáší? A zvlášť v pražském provozu probereme s manažerkou komunikace spolku Pěšky městem a mimochodem taky kolegyní z Českého rozhlasu Vltava, Eliškou Vidomus. Eliško, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Začněme triviálně, jednoduše, o co přesně v této výzvě jde, Eliško?
1: Tak výzva pěšky do školy vznikla jako reakce na situaci, které asi hodně z posluchačů bude před českými školami znát. Prostě jde o to, že v ranních hodinách se tam kumuluje hodně aut, dost často dochází k tomu, že ty děti vyskakují z auty, které přicházejí pěšky, tak se tam různě mezi těmi auty prosmíkají a je to dost často nebezpečné a je to takový začarovaný kruh, protože si rodiče řeknou, přece nepustím dítě samotné, když je to tam takhle nebezpečné, takže vlastně sednou taky do auta a tím se to prostě takhle kumuluje. A my jsme si říkali, jak to udělat, aby vlastně se z tohohle začarovaného kruhu vystoupilo. A ta výzva v podstatě nabízí tuhle tu změnu, kdy vlastně celý ten týden motivujeme děti, rodiče, aby se do té školy dopravovali jinak než autem, to znamená pěšky, na kole, koloběžce, městskou hromadnou dopravou. A opravdu to prostranství před tou školou se tím výrazně promění. Je to skvělé to vidět.
0: Mluvíte o té bezpečnosti, já si vybavuju nějakou zprávu o tom, že v Praze je dokonce nejvíce dopravních nehod u škol. Nejsou to střety s dětmi, ale obecně těch nehod je tam víc. Je to reakce i na třeba takovouto statistiku?
1: Rozhodně, ta výzva už probíhá 10 let, máme letos jubilejní 10. ročník a skutečně i podle těch statistik nehodovosti, tak mezi 7 a 8 hodinou ranní dochází k nejvíce, je to úplně takový zub, když se podíváte na ten graf, dochází k nejvíce nehodám s účastí chodce v dětském věku nebo prostě s dětmi. No a jednou z cest, jak tohle to řešit, je tedy jednak ta naše výzva pěšky do školy a musím říct, že máme fakt velkou radost, když potom vidíme, že spousta rodin u té ranní chůze zůstává. Jo, že nám třeba dávají takovou zpětnou vazbu. My jsme si mysleli, že to není možné, prostě máme to ráno většinou dost hektické, takže sedneme do auta, jedeme, ale že vlastně se ukáže, že zjistí, že v podstatě ten rituál, ranní rituál může vypadat trochu jinak. A my právě často i zdůrazňujeme, že vlastně ta cesta do školy je příležitostí, jak ti rodiče s dětmi můžou prohlubovat vztahy, že si mohou povídat. My třeba máme, já si vybavuji ve čtvrti, kde bydlím na Praze 5, tak tam je strašně hezká vždycky ráno situace, když jdu já do práce, tak potkám tatínka s dcerou a ty si tak pěkně spolu povídají a pozorují, prostě mají právě vidět, že už mají taková různá místa, kde vždycky jako pozorují něco a tak. A myslím si, že to je taky jako jednou z důležitých přidaných hodnot té výzvy.
0: A ta výzva začala právě dnes, pěšky do školy, 14. září. Máte už nějaké zprávy z dnešního rána, jak to vypadalo?
1: Já jsem si strašně užila zahájení v Praze v Řepích před základní školou Jana Wericha, která se do výzvy zapojila opravdu jako s velkou vervou a s takovým jako sympatickým originálním přístupem, kdy oni vyzvali děti, aby se do školy dopravili nějakým neobvyklým způsobem. No a už když jsem k té škole přicházela, tak se si říká, aha, tady to dneska bude zajímavý. A opravdu bylo, já musím zmínit teda jednu věc, která mě úplně vyrazila dech. Tam prostě přijel, já mám skoro chuť říct, přiletěl chlapeček na letadle, které bylo vyrobené z koloběžek a opravdu takový jako taková složitá konstrukce, dokonce se tomu točila vrtule, mělo to přidanou z vrtačky, tam prostě bylo to strašně sofistikované. Měl dokonce kostým, že vypadal opravdu jako letec, takové ty letecké brýle a on na tom prostě takhle jako přijel k té škole a to jsem si říkala, že opravdu jako jsme se ještě s čím takovým jsme se ještě nesetkali a to už tu výzvu děláme 10 let, takže to mi dělalo velkou radost.
0: O výzvě pěšky do školy, která začíná právě dnes, si na Rádiu Praha povídáme s Eliškou Vidomus. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
0: Silný kamionový provoz je na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Asi 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové. Provoz brzdí omezení na Jarově. V křižovatce se jezdí pouze jedním pruhem. Kolony jsou ve spojovací i Českobrodské vždy na 10 minut. V Ekbelské počítejte se silnějším provozem směrem do Letňan, a to od Poděbradské k nájezdu z Novopatské. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Manažerka komunikace spolku Pěšky městem je dnes hostem Rádia Praha. Eliška Vidomus sedí na druhé straně našeho vysílacího stolu. Eliško, děti ze základní školy Jílovská dnes šly společně od Fontánky na náměstí Novodvorská a šly ke své škole, je to na Praze 4. Myslíte, že je možné, aby se to dokázalo domluvit častěji, aby ty děti i mimo tuto výzvu chodily takhle dobrovolně od Fontánky do školy nebo odkudkoliv jinut samozřejmě?
1: Tak tohle je výborná otázka a já bych v tomhle směru ráda zmínila věc, která si myslím, že se těší stále větší popularitě napříč republikou, a to jsou takzvané pěškobusy. A to je něco, co opravdu může fungovat, i když to není v rámci té naší výzvy, ačkoliv teda během toho našeho pěšího týdne se to objevuje v daleko větší míře. Ale pěškobusy jsou v podstatě skupinkou dětí, kterou vede většinou buď třeba starší spolužák nebo někdo z dospělých. A jsou vytipované třeba v nějaké čtvrti směrem ke škole zastávky, na kterých prostě stojí třeba nějaké dítě s rodičem a připojují se k té skupince. A prostě často nesou i nějakou třeba ceduli, jo, je to nějak hezky vyrobené výtvarně pěškobus. A tímhle způsobem vlastně se rodiče nemusí bát to dítě pustit samotné, protože jde se spolužáky, je tam opět příležitost zase si nějak popovídat. A tenhle ten způsob si myslím, že má tendenci přetrvávat i po skončení výzvy, což máme velkou radost, protože ty pěškobusy, to je fakt super nápad.
0: Jak se do takového pěškobusu zapojit?
1: No většinou je to tak, že to iniciuje sama škola, nebo někdo z rodičů, že si třeba rodiče v rámci školy domluví a buď se třeba střídají v rámci toho týdne, že je tam po každé třeba jeden z rodičů, že vede ty děti. Vím, že to na Smíchově moc hezky fungovalo právě, že tam byly různé zastávky a je to právě až vždycky je tam prostě konkrétní čas, opravdu jako kdyby byl ten autobus, ale jde se tady pěšky.
0: Spousta dětí, které ráno jedou do té školy autem, což vy teda tou výzvu chcete možná změnit, se ale přece jenom odpoledne vrací domů pěšky anebo veřejnou dopravou. Podle vašeho výzkumu je to dokonce třetina dětí. Co nám tenhle rozdíl říká?
1: Tak ten rozdíl nám říká to, že ráno dost často je to spojené s tím stresem, s tím, že rodiče spěchají do práce. Samozřejmě pro řadu z nich je to jednodušší, takže často je to tak, že vlastně to dítě vezou spojí cestu do práce, spojí s dopravou dítěte ke škole. Jak říkám, je to pochopitelné, ale my se v rámci té výzvy snažíme říkat, pokud to tedy jinak nejde, jsou situace, že opravdu ta rodina třeba bydlí daleko od školy, nebo z jiných důvodů to prostě mají takhle, pro ně je to jednodušší, tak říkáme, zastavte alespoň dál od té školy, ať prostě se ta doprava tolik nekumuluje na tom jednom místě, protože české školy, když se stavily, tak se vůbec v té době často nepočítalo s tím, že jednoho dne tam bude takhle tolik aut a tak velká dopravní zátěž, vlastně ten veřejný prostor na to vůbec není uspůsoben. A my právě se snažíme, aby to okolí školy bylo spíše prostředím pro setkávání a když už tedy se jede tím autem, tak aby se zastavilo alespoň o něco dál.
0: Říká Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem. Právě dnes začíná výzva Pěšky do školy. Budeme o tom mluvit společně i za chvíli.

0: Posledním hostem Radia Praha je dnes Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem. Bavíme se o výzvě pěšky do školy, která začala právě dnes 14. září. Vraťme se ale k 7. září, Eliško, protože to je den, kdy Praha 8 oznámila zavedení takzvané školní ulice. Konkrétně jde o ulici Hovorčovická mezi Mirovickou a Neratovickou. Je to vždy od 7.30 do 8 hodin. Co konkrétně to znamená? A máme už teďka vlastně za ten první týden nějaké první zkušenosti známé?
1: Tak já musím říct, že mám velkou radost, že těch školních ulic přibývá nejenom v Praze, ale napříč republikou čím dál víc. Vy už jste vlastně ten princip trochu vysvětlil, nicméně, abych jenom ještě to rozvinula, tak jedná se o to, že se opravdu jenom v tom čase mezi třeba 7:30 nebo 7 a 8, prostě v té nejfrekventovanější chvíli, kdy se před školou soustředí nejvíce dětí, tak se ta ulice uzavře pro auta s tím, že ale jsou to mobilní zábrany, čili pokud je tam prostě nutné, aby tam vyjeli třeba složky IZS nebo nějaká dopravní obsluha, nebo vyjeli rezidenti, tak to samozřejmě je možné. Ale jinak se to uzavírá a jde o to právě smyslem je, aby měli děti možnost k té škole, pokud možno dojít nějak bezpečněji. Prostor pro zastavení aut tam samozřejmě je, většinou tam jsou ty pruhy kiss and ride, nebo nějakým způsobem se to řeší, čili je to tak, že přesně krátkodobé stání, ano. A ohlasy. Já třeba musím zmínit třeba, z čeho mám velkou radost, že ve Žďáru nad Sázavou se podařilo otevřít školní ulici u všech škol. To je vlastně první město v Česku, které má tento rekord. Mám radost, že se objevují školní ulice třeba v Ostravě, kde teď právě vlastně v rámci té výzvy, dost často se to spojuje s tou naší výzvou pěšky do školy, takže vlastně se to testuje. Je skvělé, že právě k tomu často přistupují ty školy nebo zastupitelé tímhletím způsobem, že vlastně to vnímají jako zkušební provoz a právě je tam velký prostor i pro nějakou zpětnou vazbu, ať už od rodičů nebo rezidentů, a hledá se prostě nějaký kompromis, nějaký způsob, jak to udělat, aby to fungovalo a aby to bylo prostě pro všechny, aby všichni byli spokojení.
0: A předpokládám, že to, aby to v Praze dopadlo jako ve Žďáru nad Sázavou, je určitou vaší ambicí.
1: Přesně tak. Já bych si to moc přála, ano. Mám radost, že vlastně třeba na Praze 1 se teď v ulici Klimenská otevřela školní ulice. Dost často je to výsledkem programu, který my máme v Praze, jmenuje se Bezpečné cesty do školy. A jeho smyslem je, každý rok vlastně zapojujeme dvě školy a řešíme okolí školy jako celek. Nejedná se jenom o to prostranství před školou, ale ve spolupráci s dětmi děláme dopravní průzkum, ty děti se vlastně mají možnost toho účastnit a pomáhají nám vytipovat místa, kde se necítí bezpečně, a ta místa se potom řeší. Takže potom může dojít opravdu jako k dopravní stavební úpravě, že se udělá bezpečnější křižovatka, vytipuje se místo, kde chybí přechod. Někdy to třeba může být, že se prodlouží interval na přechodu, že vlastně se ukáže, že když jde větší množství dětí v té ranní hodině, takže nemají možnost přejít, že to prostě nestihnou všechny přejít. A tak dále. Takže vlastně ten program Bezpečné cesty do školy v letošním roce probíhá na základní škole na Praze 4 a ve Vinoři. A já mám opravdu velkou radost z toho, jakou máme zpětnou vazbu, že se daří opravdu vytipovávat ta místa a děti třeba dělají i ten dopravní průzkum. Čili se vlastně i ty děti díky tomu programu učí nějakým způsobem se zapojovat a měnit veřejný prostor. A je to v podstatě i taková právě výuka k nějakému aktivnímu občanství, řekněme.
0: Když se budeme bavit trošku abstraktně, lehounce abstraktně, co na cestě do školy, když se jde pěšky, vidí malé dítě jinak než dospělí?
1: No tak to je docela těžká otázka, děkuji vám za ní, ale to je teda velká výzva na tohle odpovědět. My se snažíme právě ukazovat nebo upozorňovat na to, že právě cestou do školy je možné si všimnout spousty detailů, spousty věcí, které běžně třeba z toho auta prostě se vidět nedají. Už jsem zmiňovala, že právě je tam prostor pro nějaké utužování vztahu rodiče s dítětem.
0: Nějakou konverzaci, přesně, nějaký dialog.
1: Přesně, já třeba mám fakt moc hezké vzpomínky, kdybych to měla říct ze svého pohledu, tak já, když jsem byla malá a chodila jsem se svými rodiči, tak třeba můj tatínek byl velký expert na takovéto vymýšlení různých zábavných míst, nebo že už jsem se těšila, že až půjdeme přes tuhle křižovatku, nebo až půjdeme na tohle místo, zase tam budeme pozorovat, jestli něco někde, a vlastně, nebo jsme hráli různé hry. A myslím si, že právě to, jak jste se ptal, co to dítě vidí, tak myslím si, že důležité je hlavně myslet na to, že to dítě je mnohem menší, že vlastně spoustu věcí třeba vidí z nižší perspektivy. Já jsem si to měla možnost vyzkoušet v Bratislavě na jedné konferenci, která byla právě věnovaná veřejnému prostoru ve vztahu k dětem. A tam měli takový periskop, který jste si nasadil a šel jste vlastně po ulici a prostřednictvím těch zrcadel to bylo udělané tak, že jste vlastně mohl vnímat tu ulici, jako kdybyste byl malé dítě. A to bylo hrozně fajn, protože si člověk uvědomil, kolik věcí vlastně my vnímáme jako samozřejmé z té naší výšky, ale že je vlastně docela dobré i třeba pro lidi, kteří plánují veřejný prostor, si tohle vyzkoušet, protože potom najednou vnímáte, že to město opravdu ty děti vidí jinak.
0: A najednou z této perspektivy může být ta cesta do školy dobrodružnou výpravou. Mým dnešním hostem je Eliška Vidomus a bavíme se o výzvě pěšky do školy. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví kolega Tomáš Kolmestr. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem, a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Ve Kbalské se popojíždí směrem do Letňan, a to od Kolbenovy k nájezdu z Novopatské. Ve spojovací směrem k Balabence se táhne kolona před omezením, zdržení je tam asi 10 minut, a to už od Jarova. Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova a na magistrále se sune fronta směrem na Pankrác ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Jakým způsobem jste dnes vypravili své děti do školy? O výzvě Pěšky do školy si dnes na Rádiu Praha povídám s Eliškou Vidomus a ze spolku Pěšky městem. Eliško, já jsem četl o nějakém malém americkém experimentu, kde se ukázalo, že děti po 20 minutách chůze přesněji zvládaly úkoly zaměřené na pozornost. Pozorujete i vy, že když dítě třeba do školy přijde pěšky, tak na něm podle zkušeností těch učitelů bývá něco znát během té první hodiny?
1: Tak teda musím říct, že moc díky za tuhle otázku, protože opravdu máme zpětnou vazbu od učitelů a to je napříč republikou. Já jsem vlastně ještě ani neřekla, kolik máme letos registrovaných škol a je to opravdu zase rekord. Je to už v podstatě skoro

0: že se aspoň kousek může projít. A potom opravdu lépe se učí, lépe se soustředí. V té třídě panuje jako i možná trošku větší klid. Nevím. A takže jo, je to tak.
1: Je pravda, že se asi možná všichni z té školy, z té základní pamatujeme, když byla ta první hodina, když to bylo něco náročného typu čeština, fyzika, matematika, takže to soustředění prostě není úplně ideální. Podle čeho poznat, že dítě už třeba cestu do školy zvládne samo a nepotřebuje ten doprovod toho rodiče? Rozhoduje tam víc ten věk nebo zkušenosti nebo možná konkrétní trasa, že to je třeba nějak skrz park například?
0: Já si myslím, že úplně jako univerzální odpověď na tuhle vaši otázku neexistuje, protože opravdu tam rozhoduje strašně moc věcí. Jednak osobnost toho dítěte, lokalita, ve které bydlí, jak moc je to dopravně náročné, ale myslím si, že rozhodně má smysl to dítě postupně učit minimálně nějakým způsobem. Třeba se doporučuje, že to dítě jde samo a rodič jde za ním a vlastně pozoruje, jakým způsobem si poradí v určitých místech, na určitých křižovatkách. A ono dost často se ale vlastně ukáže, že ty děti jsou pozorné, že dost často třeba se objevuje taková ta obvyklá mantra, zase koukal do mobilu nebo zase měl sluchátka. Ano, to pořád musíš zdůrazňovat samozřejmě, že není dobré chodit po městě a koukat se do mobilu, to je jasné, ale zároveň si myslím, že dost často podceňujeme ty děti, že vlastně se ukazuje, že jako že jsou schopné jako tu cestu sami zvládnout, ale je potřeba je na to postupně učit, připravovat a neudělat to jako rázně, řekněme, no, tu změnu nebo prostě postupně je na to adaptovat. Já třeba jsem se nedávno dozvěděla, že jsou někteří dospívající v Praze, kteří třeba nejsou schopni jezdit městskou hromadnou dopravou, což mě docela překvapilo, ale že vlastně tu zkušenost prostě s tím úplně nemají, že jsou právě zvyklí spíš jezdit s rodiči autem a vlastně třeba i na kroužek a tak dále, že vlastně všude jsou takhle jakoby voženi nebo a sami se moc jako po tom městě nepohybují. A já si právě myslím, že jako je důležité ty děti k tomu vést, aby byly schopné se v tom prostoru pohybovat, protože potom si třeba i mohou daleko víc všímat toho, co mají ve svém okolí a může jim potom třeba i na tom prostředí, ve kterém žijí, daleko víc záležet, že vlastně bych si moc přála, aby nám tady vyrůstala generace, která prostě k tomu prostředí, ve kterém žije, nebude lhostejná. A myslím, že jedna z cest je právě ta, že prostě v tom prostředí se budou nějakým způsobem přirozeně pohybovat.
1: Říká manažerka komunikace spolku Pěšky městem Eliška Vidomos. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Štěrboholské spojce směrem na Lenový most počítejte se silným provozem už z východní části okruhu, a to od sjezdu na Hradeckou D11. Ve spojovací směrem k Balabence se táhne kolona před omezením, zdržení kolem 10 minut a je to už od Jarova. Na magistrále zůstává plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vlzunova od hlavního nádraží v omezení u muzea a Věčné se táhne fronta mezi Karlovým náměstím a náměstím IP Pavlova. Tak opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Eliška Vidomus, dáma, která je manažerkou komunikace spolku Pěšky městem a řešíme spolu výzvu Pěšky do školy, která začíná právě dnes 14. září. V pátek ovšem, Eliško, ta výzva končí. Jde nějak zajistit, aby ty děti chodily pěšky do školy i za měsíc?
1: No tak my se snažíme, máme dokonce výzvu, která právě se jmenuje Pěšky do školy po celý rok. A ta spočívá v tom, že školám poskytujeme spoustu takových metodických materiálů. Jednak teda my ty máme určité materiály, které posíláme i v rámci toho pěšího týdne, čili škola, která se zapojí, tak od nás dostane spoustu různých takových pracovních listů, kde jsou úkoly nebo různé takové zábavné. Je to prostě takový způsob, jak těm dětem nějakou zábavnou formou předat informace, ať už o výhodách chůze nebo o dopravní bezpečnosti a tak dále. A právě, jak jste říkal, jak to udělat, aby to pokračovalo, tak nabízíme tenhle ten program, kdy se ta škola, která se zapojí, tak od nás dostane prostě takový balík. Vlastně opravdu je to dost propracované a jsou tam různé úkoly a může to právě být po celý rok, ale když si ta třída, když se rozhodne, že si vybere třeba jenom některé úkoly, tak to samozřejmě je také možné. Není s tím spojeno to, co máme v rámci toho týdne pěšího, kdy opravdu i každý ten den losujeme z těch zapojených tříd a je tam možnost vyhrát opravdu, myslím, letos hodně zajímavé a hodnotné ceny, ze kterých mám velkou radost, takže vlastně ty třídy tímhle způsobem motivujeme. To v rámci té celoroční tedy není. Ale je to jedna z cest, jak právě docílit toho, aby ta škola pokračovala, když se zapojí do tohoto programu.
0: A mluvíte o těch velmi propracovaných materiálech. Předpokládám, že vás v tom spolku asi je hodně. Kdo všechno takový spolek tvoří?
1: No tak náš spolek Pěšky městem je nás 8, takže aha, neřekla bych zase, já nevím, jak jste si představoval, že jsme až velcí,
0: třeba
1: ale
0: 30 lidí,
1: 30 lidí to ne. Jsme vlastně docela malá organizace, ale konkrétně na této výzvě Pěšky do školy se podílí naše programová koordinátorka Kateřina Ondřejová-Machová, pak tam máme ještě kolegyni Blanku Klimešovou, která právě hodně se věnuje i tomu programu Bezpečné cesty do školy. Nebudu vyjmenovávat samozřejmě celý tým, ale vlastně toto jsou osobnosti, pak samozřejmě předsedkyně Petra Syrová, která to celé jaksi vede ideově, řekněme. A já musím říct, že opravdu spolupráce s Pěšky městem, kdybych to měla říct ze své pozice, tak mám velkou radost, že jsem se dostala do takového prostředí, protože ty projekty, které děláme, tak opravdu mi přijde, že to není jenom výzva Pěšky do školy, už jsem zmiňovala právě Školní ulice, Bezpečné cesty do školy, ale máme i třeba program pro střední školy, který se jmenuje Město očima chodce. Na něm se podílel Osamu Okamura a jeho cílem je právě, jak už jsem o tom mluvila, že bych si přála, aby tady vyrůstala generace, která bude vnímavá ke svému okolí, tak vlastně tenhle program učí dospívající, jakým způsobem přemýšlet o tom veřejném prostoru a jak ho vlastně utvářet a čemu v něm třeba dávají přednost a tak dále.
0: Ještě mám úplně poslední otázku, zmiňovala jste ten rekordní počet zapojených škol. A kdyby teď poslouchal někdo, kdo zastupuje nějakou školu nebo v nějaké pracuje, tak jak může svému nadřízenému říct, aby se zapojil do pěšky do školy?
1: Děkuji, že jste to ještě připomněl, to jsem měla také v plánu zmínit, protože vlastně v průběhu celého týdne se ještě školy mohou doregistrovávat, takže my opravdu čekáme, že překročíme to číslo 600 a opravdu to letos bude zase rekord. A kdyby se tedy nějaká škola chtěla přihlásit, tak se může zaregistrovat na webu www.pěškydoškoly.cz.
0: Říká Eliška Vidomus, manažerka komunikace spolku Pěšky městem, která byla dnes mým hostem. Děkuji za rozhovor.
1: Díky moc za pozvání.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 13 hodin. Vstoupil Mirek Kasan do studia. No a to znamená, že jsou tady zprávy.
1: Je tomu tak a už je tu i Olda Burda. Hezké odpoledne. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Praha 1 má první školní ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. V Rakousku se při výstupu na Tyrolskou horu zranila česká horoleskyně. A bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Postupně bude ubývat oblačnosti večer, místy až do vyjasnění.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově je zavedla taky první městská část. Auta nemohou výjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Omezení se vztahuje na úsek mezi ulicemi U nemocenské pojišťovny a Barvířská a platí mezi 7 a 8 hodinou ranní. Uvedla to mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
4: Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a ověřit, jak bude opatření fungovat v každodenním provozu.
1: V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů. Pak se znovu zatáhne a objeví se přeháňky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů a podobné počasí vydrží i na konci týdne. Při výstupu na rakouskou horu Grunčartner v Cilertářských Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji musel transportovat vrtulník do nemocnice poblíž Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena postupovala v čele dvojice horolezců. Podle dostupných informací se ulomil kus skály, sloužící jako jisticí bod. Češka pak údajně asi po 5-metrovém pádu k předchozímu jištění dopadla zády na skálu. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro radiožurnál Sport loni v lednu.
5: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
1: Nad Prahou bude dnes převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne bude postupně ubývat oblačnosti, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 24 stupňů a má být polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální doprava je tady a s ní Tomáš Kolmistr. Tomáš, je to tvoje.
6: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u sběrného dvora, počítejte s kratšími kolonami z obou stran. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od hlavního nádraží k omezení u muzea a věčné se táhne fronta mezi Karlovým náměstím a IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je 14. zářijové roku 2026, trochu zloužený, ale příjemné počasí, a prý nás příjemné počasí ještě čeká. A co nás čeká na frekvenci 107.1 FM a v DAB+, Damiano David. Jeho hit The First Time dal také legendární Stouni. Jejich nové album In The Stars dal také David Guetta. A jsem Martin a jedinečný hit Lovers On The Sun, a to samozřejmě není všechno. Zůstaňte s námi.
2: Radio Praha a Olda Burda.

0: Fireflies, All City, s vámi Rádio Praha, je 13 hodin a 16 minut a protože je pondělí, tak už se ví, co bude dneska večer od 21 hodin na gramofonu ve vinilu. Budou to na vaše přání Duran Duran, protože převálcovali OMD. Ano, bude to deska z roku 1993, bude to jejich svatební album a na něm takové hity jako Ordinary World nebo Come On Down. Tuhle desku se tedy u nás můžete užít krátce po 21. hodině po zprávách Rádia Praha. A jdeme se podívat také do spojovací směrem na Balabenku. Tady brzdí provoz omezení u sběrného dvora. Počítejte s kratšími kolonami s obou stran. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Ve Vilzonově do Holešovic se popojíždí před hlavním nádražím. V opačném směru, tedy na Pankrác, se sune fronta od hlavního nádraží k muzeu a plná ječná před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: V boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda. Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
3: Hit týdne.
2: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Eva Farná a Miraj společně s námi. Vzpomeneš si 13:30 na rádiu Praha a to je přesně čas na zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Praha nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Stávající auta jsou už na hranici životnosti, mají vysoké kilometrové nájezdy a skončily jim taky záruční lhůty poskytované výrobci vozidel, řekl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Policie pátrá po 44-leté Kateřině Staňkové. V neděli odešla z psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Žena se na základě soudního rozhodnutí léčí spiromanií. Má za sebou několik žhářských útoků, zapalovala hlavně kontejnery. Podle policie může jednat impulzivně. Popis ženy je na policejním webu. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos taneční soutěž Stardance moderovat naposled. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britské ambasády dnes také představila aktuální znělku soutěže, jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Plyn je nejdražší za poslední 4 roky. Velkoobchodní cena 1 megawatthodiny na virtuálním trhu v Nizozemsku byla dopoledne 84 eur, tedy asi 2000 korun. To je 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Opavští basketbalisté dnes odpoledne rozehrají boj o Ligu mistrů. Na úvod kvalifikačního turnaje nastoupí v bulharském Samokově proti polskému týmu Dziki Varšava. K postupu do hlavní části soutěže potřebuje Opava porazit celkem 4 soupeře. Pokud neuspěje, bude hrát v evropském poháru FIBA. Nad Prahou bude dnes převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne bude postupně ubývat oblačnosti, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 24 stupňů, má být polojasno až skoro jasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne všem řidičům. Jak to vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se tahne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 dál přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Ve spojovací směrem do Libně se sune fronta od Jarova k omezení u sběrného dvora a zdržení je tam asi 10 minut. Ve Kbalské směrem do Letňána čekejte silnější provoz od Kolbenovy k Cínovecké. Ve Vilzonově směrem do Holešovice popojíždí před hlavním nádražím. V opačném směru, tedy na Pankrác, se sune fronta od hlavního nádraží k muzeu. Plná ječná a to před náměstím IP Pavlova. A ještě varování z D5 na výjezdu z Prahy velmi opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 6. kilometru ve směru do Plzně leží palety na vozovce a prudce se tam vybočuje. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 13:33, takový je aktuální čas. No a prozkoumaté stromy odolné proti suchu a horku, dojet do práce na kole nebo se zúčastnit besedy o architektuře v historickém kině u Karlova mostu, to všechno můžete podniknout ode dneška v rámci pražského klimatického týdne. Tenhle festival představíme už za 10 minut.

0: Jedinečná Amy Winehouse s námi Rehab na rádiu Praha ve 13.44. New York, Londýn a ve středoevropském prostoru ode dneška taky Praha, to jsou města, která dávají šanci lidem z odborné komunity, politiky, ale také biznisu, aby se potkávali na velkém festivalu a společně hledali, jak řešit změnu klimatu. Pražský klimatický týden se 60 akcemi, jako jsou debaty, projekce či klimatická procházka, začíná právě dnes v planetáriu.
1: Máme za sebou nejteplejší srpen v dějinách měření. Celkově se atmosféra hlavně kvůli spalování ropy, uhlí a plynu dál rychle ohřívá, uvádí poslední zpráva Evropské klimatické služby Copernicus. Jak nám ale se zastavením této divoce roztočené spirály pomůže to, že uspořádáme další konferenci či festival?
2: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí, klima už není prioritou, ačkoliv ta realita těch veder a dalších klimatických dopadů nám to ukazuje jinak.
1: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka Pražského klimatického týdne. Jeho newyorský předobraz, který se koná o týden později, postupně nabobtnal na víc než 1000 akcí a 100 000 účastníků. Pražské vydání je mnohem skromnější, ale také jeho pořadatelé sázejí na pestrost, která může k tématu přilákat lidi se zájmem o různé obory a oblasti.
2: Vidíte tam v programu konferenci na finance. Třeba vás to zaujme a tady to vlastně se něco dozvíte o tom. Nebo vás zaujme promítání filmu, jdete na film a něco se dozvíte o klimatu. Jo.
1: Kulturní část festivalu využije i kulisy historického jádra Prahy. Kinu 64 u Hradeb, nedaleko Karlova mostu, dřív hrozilo, že se stane parkovacím domem. Jan Čep a další ho zachránili a ve středu odpoledne tam v rámci Pražského klimatického týdne hostí debatu o udržitelné architektuře.
3: Bude hovořit naše slavná architektka Evele Petrek, Roland Hoffman, superhvězdy takovým tam sustainability developmentu Praha 1, kde vám projde prostě 12 milionů turistů ročně, tak na ty místní lidi se moc jako nemyslí. Jo. Chce to zabrat, vzít si inspiraci z mnoha jako jiných měst v Evropě, kdy se dbá o zeleň, ty osvěžovny, zásoby, obnovit starý vlastně pumpy, studny. Celý to prostě zpříjemnit, aby tam prostě člověk chtěl být, aby neprchal prostě z toho místa.
1: Říká Jan Čep, co by obyvatel centrální pražské části o tamním životě v době člověkem způsobené změny klimatu. A právě prvky, které mají život ve městě zpříjemňovat, představí v rámci klimatického týdne pražský magistrát.
4: Zveme veřejnost ve středu odpoledne na klimatickou procházku právě po těchto jako praktických realizacích modrozelené infrastruktury. Ta vede z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu.
1: Popisuje Tereza Líbová z magistrátu hlavního města. Do pražského klimatického týdne se můžete zapojit i mimo Prahu, protože součástí je také akce Do práce na kole. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové ve spojovací směrem do Libně se sune fronta od Jarova k omezení u Sběrného dvora, zdržení asi 10 minut. V Ekbelské do Letňan čekejte silnější provoz od Kolbenovy k nájezdu z Novopatské. Vilzonova je plná směrem k Nuselskému mostu od hlavního nádraží k omezení u muzea a se zdržením počítejte věčné před

0: Poison Alice Cooper s námi na rádiu Praha. Alice Cooper nás přivedl ke 14. hodině a přivedla také Denisu Žižkovou do studia, která už má připravené zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, Oldo, hezké odpoledne. Bývalému vedoucímu obory Břeska nedaleko Prahy hrozí zatýrání zvířat podmíněný a peněžitý trest. Policie hledá ženu, která odešla z léčebny v pražských Bohnicích, má sklony ke žhářství. Provoz na letišti v italské Katánii museli kvůli aktivitě Etny dočasně omezit. Bude oblačno, vyskytnou se místy přeháňky a teploty dnes maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže, která se nachází na Měcholupském potoce mezi Hostivaří a Dolními Měcholupy. Město o tom informovalo na svém webu. Nádrž bude odbahněna, její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění nádrže je v plánu příští rok. Praha 15 plánuje také rozšíření okolního parku. Zatýrání zvířat hrozí bývalému vedoucímu obory Břeska nedaleko Prahy Liborovi Beníčkovi podmíněný trest. Před soudem pro Prahu Východ ho navrhl státní zástupce Dalibor Šelenk společně s peněžitým trestem a šestiletým zákazem lovu zvěře a myslivecké činnosti.
3: S ohledem na všechny ty okolnosti, tak jak já je vnímám v této trestní věci, tak se jednalo tedy o kombinaci 4 tuším druhů trestů, které navrhuji uložit vedle sebe a teď uvidíme tedy, jak soud k tomu přistoupí.
1: Podle obžaloby měl Libor Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Jedna zemřela. Před soudem se bránil tím, že pouze chránil zvěř v oboře před predátory. Vinu odmítá. Soud bude pokračovat příští týden v pondělí vynesením rozsudku. Policie pátrá po 44-leté Kateřině Staňkové, která včera odešla z psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Žena se léčí spiromanií. Má za sebou několik žhářských útoků, hlavně zapalování kontejnerů. Hledaná může podle policie jednat impulzivně. Neměla by ale být nebezpečná. Kateřina Staňková měří zhruba 160 cm, je hubená, má modré oči a středně dlouhé rovné blond vlasy. Naposledy na sobě měla černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem a černé tenisky. Jakékoliv informace o ženě volejte na linku 158. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16. hodiny zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly ale podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. To ovlivnilo uprostřed hlavní sezóny dovolenou tisíců cestujících. Česká tenistka Daria Vidmanová končí na turnaji v Mexiku v prvním kole. Čenové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. V Guadalajaře se z Češek představí ještě Sara Bejlek. Převažovat má dnes oblačno, místy se vyskytnou přeháňky, pozvolna bude oblačnost ubývat večer až do vyjasnění a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také čas na pohled na silnice, ten nám zprostředkuje Tomáš Kolmistr. Tomáši.
4: Hezké odpoledne. Provoz po metropoli je zatím velmi klidný, nicméně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem, a to od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. Ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona od Jarova je na zhruba 10 minut. V Ekbelské se popojíždí směrem do Letňan, a to od Poděbradské k nájezdu z Novopatské, ta je také plná, a plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 14. hodině, s vámi je Rádio Praha a s námi velké hudební hvězdy, například Ray Dalton. Taky Adele, Oh My God. Nebo Killers, Human. ať se vám daří v tomto zatím nádherném letním dnu.
2: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 12 minut. Určitě jste si všimli, že Masarykovo nádraží je jedno velké staveniště. Skutečně dělníci dělají, co mohou, ale v prosinci už se mají vrátit vlaky z Kralup a Kladna. Jak to vůbec vypadá a hlavně jak to bude vypadat na Masarykově nádraží? Pokud vás zajímá, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Určitě se dozvíte víc. A teď pojďme na silnice.
1: Praha je nej. V centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Jsme s vámi tedy na silnicích na jižní spojce směrem na Barrandovský most. Dejte pozor, za sjezdem do Vídeňské řešili tam nehodu nákladního auta s osobním, už se je podařilo odklidit stranou a kolona od křížení s magistrálou se tak bude dávat do pohybu. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku. Vekbelské do Letňan se jede pomaleji od Novopatské k Cínovecké. Ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona od Jarova je na 10 minut. Vilzonova je plná směrem k Nuselskému mostu od hlavního nádraží k omezení u muzea a se zdržením počítejte Věčné před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. 14:30, čas na aktuální zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu se zhotovitelem rozšíření mostu přes Počernický rybník na Pražském okruhu. Termín zahájení výstavby ŘSD teprve upřesní. Podle informačního letáku by stavba, jejímž cílem je rozšířit most na více pruhů, měla začít letos a potrvá 15 měsíců. Štáb Netflixu, který v Praze natáčí od začátku září seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, se přesune na Letnou. Točit bude u Letenského zámečku, u vodní nádrže a u pavilonu Expo 58. Při natáčení bude omezen průchod po některých cestách v Letenských sadech. Vyplývá to z informací na webu Prahy 7. Dosud se natáčelo v centru města. Natáčení u Letenského zámečku je naplánováno na tuto středu 16. září. Kratom bude možné koupit až od 21 let. Prodej přes internet se zakáže a zpřísní se pravidla pro obchody. Vláda schválila svůj lex Kratom, oznámil to ministr Adam Vojtěch. Fotbalisté Sparty odletí dnes odpoledne do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Armenia bez obránců Kiana Hoovera a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Dnes převažuje v Praze oblačné počasí, mohou se místy vyskytnout přehánky a teploty dnes 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat také na aktuální dopravu s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Provoz po metropoli je zatím celkem klidný, nicméně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej, a to od Běchovic k Europarku. Ve Kbelské směrem do Letňan počítejte se silnějším provozem od Poděbradské k Novopatské. Ve spojovací se zdržíte asi 10 minut, a to od Jarová k omezení u Sběrného dvora. Na magistrále Ucpaná Vilzonová od hlavního nádraží k omezení u muzea, také Nuselský most od Vyšehradu do Legedovy, v obou případech je to na zhruba 10 minut a plná zůstává Ječná od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte na Rádiu Praha ve 14:32 a také 14. září, kdy slaví svátek Radky. Mnohem více toho o výročích dozvíte od Petra Jungmana už za 10 minut. Zůstaňte s námi.

0: Bernýden, Rádia Praha. Bernýden.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Jeden z největších italských básníků, autor božské komedie Dante Alighieri, zemřel v Raveně před 705 lety v roce 1321. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementínu v roce 1791, to je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila a chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente, osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma

0: IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, $250 000. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. 60. narozeniny má římskokatolický kněz, teolog, biolog, pedagog, spisovatel a skaut Marek Vácha, zvaný Orko. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: Vekmelské směrem do Letňan počítejte se silnějším provozem od Poděbradské k Novopatské. Ve spojovací se zdržíte 10 minut od Jarova k omezení u Sběrného dvora. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od Běchovic k Europarku. Plná je také průmyslová. Na magistrále je ucpaná Vilzonova od hlavního nádraží k omezení. U muzea také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. A plná je Ječná od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
4: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
3: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Don't speak, no doubt, s vámi Rádio Praha je 15 hodin, no a to je přesně čas na další aktuální zprávy s Denisou Žižkovou. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Vlaky z Kladna se v prosinci vrátí na Masarykovo nádraží v Praze. Umožní to dokončení nástupišť 5 a 6. IKEM opakovaně porušoval zákony. Při zadávání veřejných zakázek zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Tereza Kostková a Marek Eben budou naposledy moderovat Stardance. 14. řada soutěže začne 10. října. Dnes bude převažovat oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. Nyní končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělnici dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze Správy železnic se ale i poté můžou objevovat krátkodobé výluky.
2: Nejzajímavější výluku plánujeme v roce 2028. To budeme připíjat stanici do výhradního provozu ETCS, a to znamená kompletní zastavení provozu Masarykova nádraží a lokálně i přilehlých nádraží.
0: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
3: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
0: Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámil to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
4: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
5: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
6: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
5: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
7: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
5: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Tenistka Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezony Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval. Bude oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, od severozápadu bude oblačnost ubývat, k večeru až do vyjasnění a teploty dnes 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Tomáš Kolmistr připojí dopravu po 15. hodině. Tomáši?
9: Hezké odpoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od Běchovic k Europarku a plná je také průmyslová. V ulici k Barandovu směrem k okruhu se srazila dvě osobní auta u sjezdu na okruh, blokují pravý pruh a tvoří se kratší kolona. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Lohkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona od Jarova je na asi 10 minut, ve Vilzonově směrem na Pankráce posune fronta od Florence k omezení u muzea. Plný je Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Věčné se táhne kolona před IP Pavlova. A na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník. Na 22. kilometru zasahují uvážné nehody nákladního auta, blokuje levý pruh a začíná se tvořit kolona. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Nádherné odpoledne, které přináší i slunce, no a těch příjemných 21 stupňů Celsia. Kéž to vydrží co možná nejdéle, i když léto už se krátí. Kdo bude s námi teď v následujících minutách? Činasky. A pokud byste si chtěli užít ještě jejich letní koncert tady v Praze, tak je to už zítra 15. září v loděnici Troja. A vstupenky ještě jsou. Tady u nás dál na rádiu Praha Tom Gran. A taky Olly Murs a Demi Lovato. Tak ať máte dnes odpoledne pohodu.
1: Rádio Praha. A Olda Burda.
10: A Olda Burda.

0: Playground, Simply Red s námi z roku 1995 na rádiu Praha je 15 hodin a 16 minut. Ano, skutečně tenhle hit vyšel 18. září 1995, takže za chviličku, konkrétně v pátek, budou mít takové malé výročí, když to výročí bylo v loňském roce, protože slavili 40 let, no a Mick Hucknell tuhle skupinu táhne s nějakou tedy pauzou těch 40 let. No a když se vrátím k hitu Fireground, tak to byl opravdu zásadní hit v jejich kariéře, protože vydržel 4 týdny na prvním místě britské hitparády, dostal se i do evropské špičky a mnoha evropských hitparád, i když v Americe to zas takový úspěch nebyl, ale tady v Evropě jsme si to rozhodně užili. Teď co se děje v dopravě? Tomáš Kolmistr sleduje, řekne nám.
1: Hezké odpoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se jede pomaly a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, plná je také průmyslová. V ulici k Barandovu směrem k okruhu se srazila 3 osobní auta, je to u sjezdu na okruh, blokují pravý pruh a tvoří se kolona už od koupaliště. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov, za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem, zdržení je tam okolo 15 minut. Na výjezdu z metropole směrem na Slaný se brzdí v Lipské ulici před omezením u letiště, zdržení je tam 10 minut. Ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona od Jarova je na zhruba 10 minut. Ve Vilzonově směrem na Pankráce sune fronta od Florence k omezení u muzea, plný je Nuselský most a to od kongresového centra do Legerovy a věčné se táhne kolona před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: V boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House. A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choose in Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Breakup in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na prahaRozhlas.cz. Hit týdne.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 15.31, Denisa Žižková a zprávy.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Autobusovou linku 137 v Praze plně nahradí od příštího pondělí trolejbusy 52. Pojedou ze zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj pak bude zajíždět také do Jinonic. Start plnohodnotného provozu trolejbusové linky umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Předseda koaličního hnutí SPD Tomio Okamura neočekává, že by se koalice dohodla na konečné podobě rozpočtu na příští rok už během dnešního jednání. Koaliční lídři budou ve Strakově akademii jednat zejména o školství. Okamura při příchodu na koaliční jednání novinářům řekl, že v inkluzi vidí možnost škrtů až za 3 miliardy korun. Nakloněn naopak není debatě o snížení příspěvků soukromým a církevním školám. Restaurování renesančního obrazu Růžencová slavnost německého malíře Albrechta Dürera z roku 1506 vyjde na 9 až 10 milionů korun a potrvá nejspíš do roku 2031. Na tiskové konferenci to dnes s kolegy řekla ředitelka Národní galerie Praha, šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Obraz, který je jedním z nejcennějších děl ve sbírkách Národní galerie Praha, byl podle Kotkové poškozen už v 16. století a pozdější restaurátorské zásahy nebyly šťastné. Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a v sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rykl spokojený. Další změny už neplánuje. Dnes by mělo postupně ubývat oblačnost a mělo by se vyjasňovat a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr je tady také s aktuální dopravou.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové a to až ke sjezdu do Průmyslové. Ta je také plná už od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Záběhlice k Europarku. V opačném směru tedy na Smíchov se zpomaluje u sjezdu na Krč, popojíždět budete až na Barandovský most. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem až na konec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak můžete zastavit i před nimi. V ulici k Barandovu směrem z centra řeší nehodu 3 osobních aut před sjezdem na okruh, blokují odbočovací pruh a kolona se táhne už od akvaparku. Ve Kvelské směrem do Letňan se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké, ve Vilzonově směrem na Pankrát se popojíždí od Florence k muzeu, postojíte také v opačném směru do Holešovic, a to od muzea k hlavnímu nádraží, a plná zůstává Ječná, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne pondělní 14., kdy na Rádiu Praha budou udávat notu a také tón Pink, Lady Gaga, Bruno Mars nebo U2. A také se vydáme za státním zástupcem, který navrhl za údajné týrání koček v oboře Břeska nedaleko Prahy podmíněný trest, protože bývalý vedoucí obory Libor Beníček vinu odmítá. Na celý spor si posvítíme za 10 minut.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars s námi na rádiu Praha. Je 15.44 a my se budeme věnovat kočičímu tématu. Bývalému vedoucímu obory Březka nedaleko Prahy Liborovi Beníčkovi hrozí mimo jiné podmíněný a finanční trest. Dnes je u soudu pro Prahu Východ navrhl státní zástupce Dalibor Šelek. Beníček měl podle něj týrat kočky, které chytil do pasti. Jednu z nich měl dokonce zabít. Beníček vinu odmítá, u soudu byla i naše kolegyně, redaktorka Laura Hajková a teď je se mnou ve studiu. Vítej, Lauro.
1: Dobrý den. Připomenu ten případ, který se dostal do povědomí veřejnosti zveřejněním záběrů z odcizené fotopasti. Soud se zabýval konkrétně třemi záběry, na nich podle obžaloby Libor Beníček klackem bodal do chycených koček. Jedno zvíře taky postřelil. Obora Březka patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Beníček v ní dnes už nepracuje.
0: Zmínili jsme podmíněný trest, ale to není všechno, co státní zástupce pro Beníčka navrhuje.
1: Je to tak, tedy ta podmínka by byla na 4 roky s hrozbou odnětí svobody na 2,5 roku. Kromě toho požadoval žalobce Dalibor Šelenk peněžitý trest 150 tisíc a 6letý zákaz lovu zvěře a výkonu myslivecké činnosti. Uvedl, že přihlížel jak k polehčujícím okolnostem, třeba dosavadní bezúhonnosti Beníčka, stejně jako k těm přitěžujícím, že měl zneužít svého postavení vedoucího obory.
0: No a jak se k tomu staví obhajoba?
1: Jak jsme zmínili, Libor Beníček vinu odmítá. Tvrdí, že pouze chránil zvěř v oboře před predátory a i dnes trval na tom, že jednal v souladu se zákonem o myslivosti. Jeho obhájce Alexandr Királi žádá zproštění viny v plném rozsahu. Na usmrcení koček měl podle něj Beníček právo. Právě aby ochránil chovnou zvěř. Z důkazů podle něj nevyplynulo, že by to dělal surovým způsobem. I on poukázal na to, že zveřejněné záběry neodráží celou skutečnost.
0: Už víme, kdy by mohl padnout rozsudek?
1: Soud by měl pokračovat příští týden v pondělí právě vynesením rozsudku.
0: Státní zástupce navrhl za údajné týrání koček v oboře Březka nedaleko Prahy jejímu bývalému vedoucímu Liborovi Beníčkovi podmíněný trest. U soudu byla i Laura Hájková. Díky za informace a pěkný den, Laura.
1: Naslyšenou.
0: Je to také aktuální doprava, no a s ní také Tomáš Kolmistra.
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od sjezdu na Záběhlice k Europarku. V opačném směru, tedy na Smíchov, se zpomaluje u sjezdu na Krače, popojíždět budete až na Parandovský most. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se suné fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové až ke sjezdu do Průmyslové. Tam je také plná už od Českobrodské. Ve spojovací směrem do Libně brzdí provoz omezení před ulicí k Žižkovu. Kolona se táhne už z Českobrodské od Jarova. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem až na konec omezení za Barandovem, a to mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak můžete zastavit před nimi. V ulici k Barandovu směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody 3 vozidel před sjezdem na okruh. Kolona se táhne od Aquacentra. Ve Kbelské směrem do Letňána se jede pomalej, a to od Kolbenovy do Cínovecké, a ve Vilzonově směrem na Pankráce popojíždí od Florence k muzeu. Postojíte také v opačném směru ve směru do Holešovic. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Kurt Nielsen nás přivedl k 16. hodině na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB+. No a my pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezké odpoledne.

0: Řidiči v Praze 7 můžou využívat nové parkoviště v Bubnech. Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. Zítra by mělo být polojasno až skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil magistrát městské části, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě.
0: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky po jejím jednání, to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by také měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
3: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
0: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. 1 MWh na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to třikrát víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem čeká české volejbalisty na mistrovství Evropy utkání se Slovenskem. Výhodou by podle kouče Jiřího Nováka mohlo být, že se hráči vzájemně potkávají v české nejvyšší soutěži. Kouč národního týmu také pozorně sleduje vývoj zranění kapitána Patrika Indry, který v minulém utkání nastoupil jen na několik výměn.
4: Někteří hráči hrají v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku by se měli mít dost. To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
0: Utkání Čechů se Slováky začíná na volejbalové mistrovství Evropy mužů v Modeně právě teď. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A co se děje na silnicích, kde to houstneví Tomáš Kolomistr?
6: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most dejte pozor u nájezdu od ulice v Korytech. Stojí tam kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona. V opačném směru, tedy na Smíchov, se popojíždí přes Barandovský most dál až do Dobříské. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark. Plná je také průmyslová už od Českobrodské. Ve spojovací směrem do Libně brzdí provoz omezení před ulicí k Žižkovu. Kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut. minut. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem, plné také ulice k Barandovu. Silný provoz je stále ve Kbelské směrem do Letňan od Kolbenovy k Cínovecké. Na magistrále je ucpaný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy, také Vilzonova od Florence k muzeu a postojíte také věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nádherné odpoledne a dobrý den po 16. hodině. Ano, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a teď také Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: fotbalová hymna nedávného mistrovství světa od Shakiry a Barnaboje. To je právě teď myšleno v této hodině. Ať se vám daří a skvěle poslouchat.
1: Radio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 14 minut a protože je pondělí, tak už je rozhodnuto o tom, jak to bude vypadat s vinilovým večerem. Poměrně jednoznačně jste rozhodli mezi dvojicí alb kapel 80. let, no a ta alba byla jejich nejlepší v 90. Nad OMD zvítězili Duran Duran se svým albem z roku 1993, kterému se říká také Svat. Album. No a na něm se tedy budou s tím tradičním vinilovým praskáním rozeznívat hity jako Ordinary World nebo Come On Down. Dnes po 21. hodině večer. Nenechte si to ujít. No a teď aktuální doprava a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most dejte pozor u nájezdu od ulice v Korytech. Stojí tam kamion v pravém pruhu, tvoří se kolona od magistrály. Navíc u sjezdu na Vršovice se srazila dodávka s osobním autem a projíždí se tam pouze levým pruhem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark. Plná je také průmyslová, a to už od Českobrodské. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem, plné také ulice k Barrandovu už od akvaparku. V Modřanské směrem z centra se za Barrandovským mostem srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona se vleče už od přístaviště. V Dobříské postojíte před Mrázovkou, tam už regulují vjezdy dovnitř. Ve spojovací směrem k Balabence se sune fronta před omezením u sběrného dvora, zdržení od Jarova je asi 20 minut a v centru zůstává plná Ječná, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 16.31, zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Policie pátrá po 44-leté pacientce pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kam byla umístěna na základě soudem nařízené ochranné léčby a léčila se tam kvůli pyromanii. Hledaná Kateřina Staňková odešla z nemocnice spolu s návštěvou v neděli odpoledne. Nelze vyloučit, že by se ke svému okolí mohla chovat nepředvídatelně nebo impulzivně, ale celkově by neměla být nebezpečná, uvedl dnes na webu policejní mluvčí Jan Daněk. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. Od pátku bude v plném provozu, zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě není zkolaudovaná. Nyní je průjezdná s omezením. Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epic ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisících korunách. Je tak o 120 tisíc korun níže než dosud základní model Epic 55. Škoda to oznámila v tiskové zprávě. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. Po dnešním jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí, to je zhruba 7,5% populace. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by podle jeho návrhu měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty zítra 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak vypadají silnice, ví Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu z magistrály ke sjezdu na Záběhlice. Tam stojí kamion v pravém pruhu, navíc u sjezdu na Vršovice řeší nehodu dodávky a osobního auta a projíždí se pouze levým pruhem. Na Štěrbolské spojce se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, plná je také průmyslová. V Ekbalské směrem do Letňan se jede pomalej od Kolbenovy k Cínovecké. V Dobříské postojíte před Brázovkou, tam už regulují vjezdy do tunelu. Ve spojovací směrem k Balabence se sune fronta před omezení u sběrného dvora. Zdržení je tam asi 20 minut od Jarova. A ve Vilzanově se popojíždí od Florence k muzeu a plný zůstává také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Vítejte po půl páté, už za chviličku Imagine Dragons nebo One Republic a podíváme se také na pražské typy Jirky Štefla za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.44. No a to je čas na pražské typy Jirky Štefla.
1: Poslechněte si největší hity Michala Prokopa a užijte si jediné

0: Ostře sledované vlaky jsou plné humoru, absurdních situací i citu pro obyčejného člověka. Představení začíná v divadle Pod Palmovkou v úterý v 19 hodin. Další představení jsou pak na programu na říjen. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Pojďme na dopravu, a to s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu z magistrály ke sjezdu na Záběhlice. Tam stojí kamion v pravém pruhu, navíc u sjezdu na Vršovice řeší nehodu dodávky a osobního auta a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržení je okolo čtvrt hodiny. Na Štěrbolské spojce se suné fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, plná je také průmyslová. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov, nakonec omezení ke sjezdu na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, plná je také ulice k Barrandovu. Ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobříské už od Barrandovského mostu. V Modřanské směrem z centra se za Barrandovským mostem srazila dvě osobní auta v levém pruhu a kolona se vleče už od přístaviště. A ve Kbelské směrem do Hloubětina teď řeší nehodu dodávky a nákladního auta hned se sjezdem z Cínovecké. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je tady 17. hodina a také další dnešní zprávy, které připravila Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Praha 1 má první školní ulici u základní školy Jiřího Gutta Jarkovského. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě, oznámil to premiér Babiš. Zítra bude polojasno až skoro jasno, dopoledne mlhy, teploty až 24 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově ji zavede také první městská část. Auta nebudou moci výjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Gutta Jarkovského. Omezení má platit mezi 7 až 8 hodinou raní, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
4: Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a ověřit, jak bude opatření fungovat v každodenním provozu.
2: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně a větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově také obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
5: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
2: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu Starostů Michaela Šebelová nebo Hospodářská komora. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Spisovatelka Radka Denemarková bude jednou z hlavních českých tváří slavnostního zahájení frankfurtského knižního veletrhu. Česko se letos největší světové knižní přehlídky účastní jako čestný host. Čestné hostování Česka ve Frankfurtu nabídne od 7. do 11. října přes 100 literárních a kulturních vystoupení. Představí se na nich desítky českých autorů a víc než 180 českých knih přeložených do němčiny. Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu bez obránců Kijana Hufra a Adama Ševínského. Ve středu tam nastoupí k utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Armenia. Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává v Praze z preventivních důvodů po nedávném zranění. Zítra očekáváme v Praze polojasno až skoro jasno. Dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy a teploty 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu z magistrály až ke sjezdu na Strašnice. Tam překážel kamion v pravém pruhu, ten se před malou chvílí podařilo odklidit. Zdržení je tam zhruba 15 minut, kolona se ale dává do pohybu. Na Štěrbolské spojce se sune fronta od Běchovic až za Europark, plná zůstává také průmyslová. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov až na konec omezení za sjezdem na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, plná je také ulice k Barrandovu. Ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Vekbelské směrem do Hloubětina řeší nehodu u nájezdu z Veselské v pravém pruhu, srazila se tam dodávka a nákladní auto, začíná se tvořit kolona. Ve spojovací brzdí provoz omezení směrem na Balabenku, kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut. A na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové opatrně u sjezdu na Pečky, na 34. kilometru v omezení řeší nehodu v obou směrech a tvoří se kolony z obou stran. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Po 17. hodině Alvaro Soler a Marta Santos. Pak třeba DNCE. A nebo Car Sleepers. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké pondělí.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas

0: Dozněla píseň Briana Adamse, máme přesně 5:45. Pojďme se opět podívat na silnice s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz, a to od Lochkovského tunelu na konec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. Plná je stále také ulice k Barandovu. V opačném směru tedy na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve spojovací brzdí provoz omezení směrem na Balabenku. Kolona se tahne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut. V Modřanské směrem z centra se za Barandovským mostem srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona se vleče už od přístaviště. V Ekbalské směrem do Hloubětína řeší nehodu u nájezdu z Veselské v pravém pruhu, srazila se tam dodávka a nákladní auto, kolona se tahne už z Cínovecké. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem, zdržení je tam asi 10 minut a na magistrále je plná Vilzonová od Florence k muzeu a také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak to byl Teddy Swims na Rádiu Praha. Máme tady krátké zprávy s Denisou.
1: Dobré odpoledne. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy dnes otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. První 4 dny si klenoty budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. 20. září bude výstava přístupná veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo víc než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. Pražský magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění hornoměcholupské retenční nádrže, která se nachází na Měcholupském potoce mezi Hostivaří a Dolními Měcholupy. Město o tom informovalo na svém webu. Nádrž bude odbahněna, její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění nádrže je v plánu příští rok. Italští záchranáři dnes v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Podle propočtu ČTK jde od července alespoň o 7. českého turistu, který zahynul v Alpách v Itálii, Francii nebo Rakousku. Definitivní souhlas s převodem letiště Karlovy Vary z kraje na stát by mělo dát krajské zastupitelstvo na mimořádném jednání v říjnu. Do konce října by také ministerstvo obrany mělo vládě předložit materiál k dokončení převodu. Zaznělo to na dnešním jednání krajského zastupitelstva. Zítra by mělo být jasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz od Lochkovského tunelu na konec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, plná je také ulice k Barandovu. V opačném směru tedy na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Bekbalské směrem do Hloubětina řeší nehodu dodávky a nákladního auta u nájezdu z Veselské, blokují pravý pruh a kolona se táhne už z Cínovecké. V Modřanské směrem centra řeší nehodu 2 osobních aut u pivovaru, blokují levý pruh, kolona se táhne už od přístaviště, plný je také sjezd z Barandovského mostu. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce, tam je to zhruba na 10 minut. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem, zdržení je tam také 10 minut a na magistrále je plná Vilzonová od Florence k muzeu a popojíždí se také Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A už za pár minut tady bude další díl naší řidičské abecedy. Až do konce září pro vás každý den máme jeden díl a poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy.

0: práci s dopravní policií České republiky. A teď už k pražské dopravě a tu dnes odpoledne sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz od Lochkovského tunelu na konec omezení za Barandovem, a to mezi 15. a 18. kilometrem. Stále proto regulují vjezdy do obou tunelů, můžete tak nárazově postát před nimi. Plná je také ulice k Barandovu. V Modranské směrem z centra řeší nehodu dvou osobních aut u pivovaru, blokují levý pruh a kolona se táhne už od přístaviště, plný je také příjezd z Barandovského mostu. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce, tam je to zhruba na 15 minut. V Novovysočanské směrem na spojovací se srazila dvě osobní auta u čerpací stanice Odlen. Nedá se tam projet, tvoří se kolona už od ohrady. Ve spojovací brzdí provoz omezení směrem na Libeň. Kolona z Českobrodské je na asi 20 minut. Vekbelské směrem do Hloubětí řeší nehodu dodávky a nákladního auta u nájezdu z Veselské. Blokují pravý pruh, kolona se táhne už z Cínovecké. Na magistrále je plná Vilzonová ve směru na Pankrác, a to od Florence k muzeu. Ucpaný je také Nuselský most. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to je uskupení Sexy Dancers. Teď už 18. hodina a další dnešní zpravodajská relace, kterou připravila Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pražští strážníci dostanou 10 nových hybridních aut za víc než 10 milionů korun. Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Evropská komise pozastavila vyplacení 77 milionů korun Agrofertu. Zítra by mělo být polojasno až skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je víc než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanice, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ni zavést spotřební daň.
4: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
5: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
4: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
6: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
4: Stejné obavy má taky hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsalo to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše s ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřeneckého fondu. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Mimo jiné proto, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a v sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rykl spokojený. Další změny už neplánuje. Trable u soupeřů, kterým hrozí po US Open několik absencí, v rozhovoru s novináři řešit nechtěl. Očekáváme zítra v Praze polojasno až skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem od 15. kilometru až na konec omezení za Barandovským mostem na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, můžete tak nárazově zastavit také před nimi. V opačném směru tedy na D1 opatrně za sjezdem na Lochkov. Na 14. a 5. kilometru se srazily dva kamiony, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. V Modřanské směrem z centra se sune fronta od přístaviště až k pivovaru, tam řeší nehodu dvou osobních aut, plný je také sjezd z Barandovského mostu. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky k Mrázovce, celé je to zhruba na čtvrt hodiny. V Novovysočanské směrem na spojovací se srazila dvě osobní auta u čerpací stanice Odlen, nedá se projet a tvoří se kolona už od ohrady. Ve spojovací brzdí provoz omezení směrem na Libeň, kolona z Českobrodské je na zhruba 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětína stále překáží dodávka a nákladní auto po nehodě v pravém pruhu u nájezdu z Letňán, kolona se táhne z Cínovecké. A na výjezdu z metropole po D5 do Plzně velmi opatrně na druhé druhém kilometru se srazila dvě osobní auta, jsou blokované oba pruhy a tvoří se kolona. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se vypravíme na Pražský hrad, kde dnes došlo k vyzvednutí korunovačních klenotů. Byla u toho i naše reportérka, která se nám do vysílání s námi spojí. Když už budeme na Pražském hradě, tak se v další reportáži podíváme do veřejnosti nepřístupné oranžérie. A už za pár okamžiků nabídneme aktuální informace k rozsáhlé rekonstrukci Masarykova nádraží. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Vlaky z pražského Masarykova nádraží začnou do Kladna a Kralup nad Vltavou znovu jezdit v prosinci. Teď vyjíždějí ze stanice Praha Bubny. Na Masarykově nádraží dělníci pokračují s kompletní přestavbou nástupišť a kolejí. Někde ještě odstraňují zbytky původního zastřešení, jinde už dokončují nové perony.
2: Na Masarykově nádraží zní zvuky zbíječky a další techniky.
3: Oni se snaží odstranit základy zastřešení Masarykova nádraží původní.
2: Správce stavby Martin Werner ze Správy železnic mi popisuje, jak pokračuje kompletní rekonstrukce nejstaršího nádraží v Praze.
3: Se pracuje na třech částech. My se nacházíme u části u ulice Hybernské, kde už skončil archeologický záchranný průzkum a zahájili jsme práce na založení platformy.
2: Pak je tady ta střední část, kde je momentálně nejvíc dělníků.
3: Jakmile se tam dokončí, tak se posouvají dál, ale v ten okamžik už nastupuje realizace samotné platformy, kanalizací a všech sítí v zemi. A třetí část stavby jsou vlastně nástupiště 5 a 6, kde se připravujeme na zahájení provozu na konci roku.
2: Právě na tato nástupiště budou jezdit vlaky z Kladna a později také z letiště Václava Havla. A bude tu také jeden unikát. Mluvčí Správy železnic David Kabele vysvětluje, že na jedné z kolejí budou cestující nastupovat do vlaku z obou stran.
4: Vlak, který přijede od letiště, tak otevře oboje dveře a cestující na jedné straně budou vystupovat a na druhé už budou moct nastupovat cestující z kufry na letiště a celý ten provoz tady bude velmi rychlý.
2: Celá rekonstrukce Masarykova nádraží má trvat do konce roku 2028.
4: Z pohledu cestujících ale bude důležitější příští rok, kdy bude ten provoz nádraží z toho dopravního pohledu už plně obnovený.
5: Osobní vlak linky S5 do stanice Kladno Ostrovec.
2: Já jsem teď dojel do Kladna. Do Prahy odsud pravidelně jezdí třeba paní Marie.
6: No tak je to nepříjemný, ale dá se to přežít.
2: Kvůli opravě Masarykova nádraží její spoje teď končí ve stanici Praha Bubny.
6: Já jsem na Masaryčce přestupovala, takže teďko si musím dát větší rezervu, abych to stíhala. No.
2: Celá rekonstrukce má stát zhruba 4 miliardy korun. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A opět pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na výjezdu z metropole po D5 směrem do Plzně dejte pozor na začátku dálnice. Na druhém kilometru se srazila dodávka, osobní auto blokují oba pruhy, kolona se táhne už od okruhu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem od 15. až na konec omezení za Barandovský most na 18, za Barandovem na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, můžete tak nárazově zastavit před nimi. V opačném směru tedy na D1 odklízejí trosky po nehodě dvou kamionů v pravém pruhu na 14,5 kilometru, kolona se táhne už od sjezdu na Barandov. V Modranské směrem z centra se sune fronta od přístaviště až k pivovaru, tam řeší nehodu dvou osobních aut, plný je také sjezd z Barandovského mostu. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky k Mrázovce, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. A v centru zůstává plná magistrála, a to ve Vilzonově od Florence k muzeu, a plná je také Ječná před náměstím IB Pavlova. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
8: Zdravím všechny posluchače.
0: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
8: Je to nová doba ledová.
0: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
9: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Je výraznou stavbou Královské zahrady na Pražském hradě. Ocelová konstrukce vyplněná sklem dodnes slouží k pěstování a uchovávání rostlin. Právě s tímto místem je také spojovaný prezident Václav Havel. Do oranžerie se vydala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Na první pohled působí trochu jako stavba z budoucnosti. 90 metrů dlouhý skleněný tubus z nerezové oceli zvaný oranžerie v Královské zahradě má kořeny hluboko v minulosti. Na stejném místě totiž nechal už v 16. století Rudolf druhý pěstovat teplomilné rostliny, hlavně citrusy. Z historické stavby se dodnes dochovala část kamenné zdi. V 50. letech minulého století tu pak vznikl nový skleník. Prezident Václav Havel v něm mimo jiné trávil spoustu času. Proč, vysvětluje architektka současné oranžérie paní Eva Jiřičná.
3: Ten skleník v době, kdy sem přišel Václav Havel v 89. roce, tak už byl ve stavu rozkladu. Ale v tom skleníku byly pořád květiny, pořád se udržovaly a tady bylo vlhko. A protože Václav Havel tak trpěl se svými plicemi, tak on sem chodil psát. Takže všechny jeho spisy kolem toho 89. roku se odehrávaly tady v tom prostředí té původní oranžerie a padalo mu sklo na hlavu.
2: Právě tahle dáma stojí za vznikem oranžerie, která v Královské zahradě stojí dodnes. V 90. letech ji požádal Václav Havel, jestli by se stavby nového skleníku nechtěla ujmout. Konstrukce ze skla a oceli měla být moderní, ale zároveň respektovat historické místo.
3: Takže my jsme udělali tento návrh, hrad ho schválil, a bylo by všecko šlo jednoduše, ale tady v České republice nebyl nikdo, kdo to uměl postavit. Za tu dobu, co jsem bydlela na Anglii, za těch 22 let, tak jsem samozřejmě získala zkušenosti a pracovala jsem v různých částech světa. A když jsme pracovali v Kuala Lumpur, tak tam jsem pracovala s firmou Zell, německá firma, která dělá kovové konstrukce a také sklo. Této firmě jsem já zatelefonovala, jestli oni by nechtěli postavit v Praze naproti Pražskému hradu demontovatelnou konstrukci oranžerie. On řekl, že ano.
2: Dnes je oranžerie nejmladší budovou Královské zahrady, která stále slouží svému původnímu účelu.
3: Havel tenkrát byl prezidentem té opravdu nejoptimističtější doby, kterou si člověk jako i mého věku pamatuje. Pro vás to jsou vzpomínky, že už jenom, ale tenkrát to opravdu byla taková nová kapitola. Já nemůžu říct, že mu třeba high-tech se líbila, nebo jemu se líbilo všecko, co bylo, co mělo v sobě trošku jakéhosi humoru, že úplně tam se na všecko díval tím svým havlovským humorem. Přesto myslím, že při otevření, takže opravdu byl rád.
2: Skleník je veřejnosti nepřístupný, ale já jsem se právě tady mohla s paní Jiřičnou osobně potkat. Video i fotky najdete na našem instagramovém profilu a taky na našem webu. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je teď čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Přeji dobrý podvečer. 7 klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevřelo dveře korunní komory a vyzvedli z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci a od soboty se výstava otevře pro veřejnost. Praha nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je víc než 10 milionů korun. Stávající auta jsou už na hranici životnosti, mají vysoké kilometrové nájezdy a skončily jim záruční lhuty poskytované výrobci vozidel, řekl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pražský institut klinické a experimentální medicíny v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu přes 900 milionů korun. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. V současnosti končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6 a v příštím roce dělníci dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Praha se tento týden zařadila po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začal dnes odpoledním programem v Planetáriu. Celkově nabídne přibližně 60 workshopů, debat, promítání nebo klimatickou procházku. Zítra by mělo být v Praze polojasno nebo jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě po 6:30, řekne Tomáš Kolmistra.
3: Hezký podvečer. Na výjezdu z metropole po D5C směrem do Plzně dejte pozor na začátku dálnice. Na druhém kilometru se srazila dodávka a osobní auto. Jsou v obou pruzích, projíždí se pouze odstavným pruhem. Kolona se táhne už z okruhu od sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru zdržení je bezmála půl hodiny. V Modřanské řeší nehodu dvou osobních aut u pivovaru směrem z centra. Jsou v levém pruhu, kolona se táhne už od přístaviště. Ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora směrem na Balabenku. Kolona se táhne od Jarova, zdržení je tam okolo 20 minut. A na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: má Radka. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Jeden z největších italských básníků, autor božské komedie Dante Alighieri, zemřel v Ravenně před 705 lety v roce 1321. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementínu v roce 1791, to je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila a chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
1: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
0: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. 60. narozeniny má římskokatolický kněz, teolog, biolog, pedagog, spisovatel a skaut Marek Vácha, zvaný Orko. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Pražský update.
1: Představitelé státu a církve dnes po roce opět otevřeli nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Z korunní komory katedrály svatého Víta 7 klíčníků slavnostně vyjmulo korunovační klenoty, které budou v příštích dnech k vidění ve Vladislavském sále. No a přímo na místě máme naši reportérku Terezu Cedidlovou. Hezký podvečer přeju.
2: Dobré odpoledne z areálu Pražského hradu. Zhruba 25 minut trval ten slavnostní ceremoniál v kapli svatého Václava. Nejprve 7 představitelů státu, města a církve, mezi nimi je prezident Petr Pavel, předseda vlády Andrej Babiš nebo pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple, kam pak vstoupili společně s památkáři a specializovaným personálem. Po zhruba 5 minutách pak z korunní komory vynesli 3 schránky, v nich byla uschována svatovícká

0: Připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. K vidění tak budou taky panovnické portréty a obrazy připomínající spojení korunovačních klenotů právě s Habsburskou dynastií. Klenoty i ty další zmíněné předměty budou jako tradičně ty první 4 dny přístupné jen školním kolektivům. Od pátku si je ale budou moct prohlédnout už víceméně všichni ti, kdo přijdou na Pražský hrad a projdou bezpečnostní kontrolou. Výstava bude otevřená zdarma do 28. září vždy od 9 do 17 hodin a Pražský hrad letos připravil i doprovodný program, a to třeba speciální hmatové prohlídky pro nevidomé.
1: Tolik tedy aktuálně z Pražského hradu reportérka Tereza Cedidlová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A pojďme se také podívat na aktuální pražskou dopravu. Vše sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště opatrně za Lochkovským tunelem. Tam se na 15. kilometru zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na D5 na 2. kilometr. Tam řeší nehodu, dodávky a osobního auta, zdržení je okolo 40 minut. V Modřanské stále řeší nehodu 2 osobních aut u pivovaru směrem z centra. Jsou v levém pruhu, kolona se táhne už od Barandovského mostu. Ve spojovací brzdí provoz omezení u sběrného dvora směrem na Balabenku, kolona se táhne od Jarova, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Bělohorské z centra postojíte před Vypichem, tam je to na zhruba 10 minut. Na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: A jsou tady informace o počasí, jak bude v noci a zítra. V noci většinou oblačno, teploty klesnou na 10 až 8 stupňů Celsia, takže bude opravdu chladno, no a mohou se také místy vytvořit mlhy. Zítra se už vyjasní, teploty během dne vystoupí na 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Řidiči v Praze 7 můžou využívat nové parkoviště v Bubnech. Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem, výrobky z konopí nebo alkoholem, schválila to vláda. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, zničené mrazy, bude přes 1 miliardu korun. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil magistrát městské části, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě.
0: Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
3: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
0: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíce to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle něj mohou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu, napsal to na své sociální síti Truth Social. Ani Kyjev, ani Moskva jeho prohlášení nepotvrdili. Dodal také, že Irán chce se Spojenými státy uzavřít dohodu. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 po setech 25-21, 25-14 a 25-20. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty dnes zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%. Zítra bude v Praze polojasno až skoro jasno, ráno a dopoledne mlhy a k večeru také nízká oblačnost a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jaká je situace na silnicích, tak to nám řekne Tomáš Kolmistr.
5: Hezký večer. Na okruhu směrem na letiště je velmi opatrně za Lohkovským tunelem. Tam se na 15. kilometru zastavíte. Kolona pokračuje nesouvisle až na plzeňskou D5 na 2. kilometr. Tam stále řeší nehodu, dodávky a osobního auta, zdržení je okolo 40 minut. V Modřanské směrem z centra už se před malou chvílí podařilo odklidit následky nehody. Kolona od Barandovského mostu se tak pomalu rozjíždí. Ve spojovací stále brzdí provoz omezení u Sběrného dvora směrem na Balabenku. Kolona se táhne už od Ojarova, zdržení je tam okolo 1/4 hodiny. A v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem, tam je zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební menu po 19. hodině. Milky. Nico Santos. Společně ATB, Topic a A7S. Tolik k muzice a už za chvilku se s naší létající redaktorkou Monikou vypravíme na lezeckou stěnu. Počkejte si na to. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Slezením na stěně se dá začít prakticky v každém věku a obtížnost si každý může přizpůsobit svým schopnostem. Co všechno lezení na umělé stěně obnáší, pro koho je vhodné a jak vlastně začít, to zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Naučit se techniku je záležitost tak třeba 6 až 8 hodin, ale ta technika toho lezení, tu se učí člověk celý život. Učí se, jak si stoupnout, jak přenášet váhu, jak si pomoct, aby jeho váha nevisela jenom na rukou, protože málo kdo má tak silný, aby dokázal vyschybovat celou stěnu. Ale úplně nejtěžší je hlava.
2: Vysvětlila mi na úvod lektorka z lezecké stěny Ruzyně Marie Číšková. Na stěnu můžete ve dvojici, ale i sám.
1: Je dobrý mít sebou parťáka, ale tady jsou takzvaný samonavijáky, že když do toho spadnete nebo si odsednete, tak vás to pomaloučku spustí na zem.
3: Takže člověk může tedy přijít líst sám.
1: Může člověk přijít líst sám, ale v každém případě bych doporučila, aby nejdřív přišel buď to s někým, kdo to hodně dobře umí, anebo doporučím alespoň základní lekci s instruktorem.
3: Když sem teda přijdu, co všechno sebou musím mít?
1: Lezečky se tady můžete půjčit, sedací úvazek lanositu můžete půjčit, ale potřebujete být dopředu domluvená s někým, s kým polezete. Na těch prvních krocích na té stěně vás odjistí, vysvětlí vám vlastně, jak se to dělá. No a potom už záleží na vás, jestli vás to fakt chytlo.
3: Je tady nějaká část jako pro začátečníky lezecká, jakože kde se člověk seznamuje s tou stěnou?
1: No, ano, je. Tamhle naproti je taková jedna stěna, kde je takzvaný top rope, což je už jako předpřipravený lano. A jsou tam takový dřevěný zvířátka, tam začínají ty nejmenší dětičky a přiznám se, že tam testuju psychickou odolnost svých klientů i u dospělých.
2: Stěna v Ruzyni je ve výšce 15 metrů. Lidé často vylezou do 4 až 5 metrů a pak začnou bojovat se strachem. Lezení je ale vhodné už pro děti od 4 let.
1: Můžou začít zkusit lézt, tam samozřejmě lezou vždycky slanem nahoru, jištěný instruktorem, opravdu jenom zkoušej lézt, je to taková hra, je to výborný sport, který doporučují fyzioterapeuti, protože ty děti tím zaměstnávají úplně všechny svaly, i ty, o kterých ani maminka neví, že je mají.
2: Na lezecké stěně v Ruzyni se konají kurzy pro děti i dospělé. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem.
5: Boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Styl. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
6: Hit týdne.
5: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

Tak to byla na Rádiu Praha skvělá americká zpěvačka Anastasia, která za měsíc, přesně 15. října, zaspívá v Brně. Teď ale pojďme k počasí, které nás v Praze čeká dneska v noci a také zítra, tedy v úterý. V noci bude většinou oblačno, teploty klesnou na 10 až 8 stupňů Celsia a mohou se místy vytvořit mlhy. Zítra se už vyjasní a teploty během dne vystoupí na 22 až 24 stupňů.

0: Posloucháte Rádio Praha a teď už je čas na metropolitní tipy, které opět připravil Jirka Štefl.
1: Poslechněte si největší hity Michala Prokopa a užijte si jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Michal Prokop patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény a jeho tvorba dlouhodobě oslovuje několik generací posluchačů. Letos v srpnu oslavil 80. a v hudební kariéře rozhodně nepolevuje. Koncert bude na Smíchově v parku vedle kostela svatého Václava, a to v úterý od 18 hodin. A divadlo Pod Palmovkou vás zve na představení Ostře sledované vlaky. Příběh mladého výpravčího Miloše Hrmy, který touží na sklonku války dospět v muže, proslavil i díky oscarovému filmu českou kulturu po celém světě. Hrabalova novela dodnes patří k nejsilnějším a nejličtějším dílům, která kdy byla napsána. Ostře sledované vlaky jsou plné humoru, absurdních situací i citu pro obyčejného člověka. Představení začíná v divadle Pod Palmovkou v úterý v 19 hodin. Další představení jsou pak na programu na říjen. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Mým pondělním hostem na Praze byla Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem. Naším hlavním tématem byla výzva pěšky do školy. Některé děti to pojaly opravdu kreativně.
4: Tam prostě přijel, já mám skoro chuť říct, přiletěl chlapeček na letadle, které bylo vyrobené z koloběžek a opravdu takový jako taková složitá konstrukce, dokonce se tomu točila vrtule, mělo to přidanou vrtačky, tam prostě bylo to strašně sofistikované. Měl dokonce kostým, že vypadal opravdu jako letec, i takové ty letecké brýle, a on na tom prostě takhle jako přijel k té škole. S něčím takovým jsme se ještě nesetkali a to už tu výzvu děláme 10 let, takže to mi udělalo velkou radost.
3: V úterý popoledně dorazí režisérka Helena Třeštíková. Budeme mluvit primárně o jejím novém dokumentu o Báře Basikové. Budu rád, když si nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Instagramujete?
9: Instagramujete?
8: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
8: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
9: Ve vašem mobilu.

0: Tak to byly společně na Rádiu Praha Shawn Mendes a jejich seniorita s Kamilou Cabello. Máme tady zprávy na 20. hodinu ve studiu. Denisa Žižková, stále příjemný pondělní večer.
1: Dobrý večer. Prezident Pavel přijal na Pražském hradě premiéra Babiše. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Tereza Kostková a Marek Eben budou naposledy moderovat Stardance. 14. řada soutěže začne 10. října. Bude polojasno až jasno a teploty zítra v Praze až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
3: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
1: S prezidentem se Babiš dál bude scházet podle potřeby. Naposledy spolu jednali v srpnu. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
4: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
5: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
6: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
7: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
6: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
8: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
6: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Basketbalisté Opavy nebudou hrát Ligu mistrů. Hned v prvním kvalifikačním utkání totiž prohráli s Džiky Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak budou hrát nižší evropský pohár FIBA. Zítra bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a večer čekáme od západu opět postupně oblačno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě krátce z dopravy, po 20. hodině už je Praha celkem dobře průjezdná. Pozor ale na výjezdu z Prahy na Plzeň, je to D5, na druhém kilometru už je sice odklizená dopravní nehoda, ale ta kolona od Pražského okruhu tam ještě přetrvává, navíc ještě regulují vjezdy do tunelu směrem tedy od D1 na Ruzeň, takže tady počítejte ještě se zdržením. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: Po 20. hodině tady bude Holly Humberstone. Zaspívá Luis Capaldi. A třeba Ray Dalton.
9: I just wanna be happy, leave my tears in the past. Just gotta
0: kromě muziky už za pár okamžiků představíme festival Pražský klimatický týden. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.

0: New York, Londýn a ve středoevropském prostoru ode dneška Praha. To jsou města, která dávají šanci lidem z odborné komunity, politiky i biznisu, aby se potkávali na velkém festivalu a společně hledali, jak v praxi řešit změnu klimatu. Pražský klimatický týden se 60 akcemi, jako jsou debaty, projekce či klimatická procházka, začal právě dnes v Planetáriu.
1: Máme za sebou nejteplejší srpen v dějinách měření. Celkově se atmosféra hlavně kvůli spalování ropy, uhlí a plynu dále rychle ohřívá, uvádí poslední zpráva Evropské klimatické služby Copernicus. Jak nám ale se zastavením této divoce roztočené spirály pomůže to, že uspořádáme další konferenci či festival?
2: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí, klima už není prioritou, ačkoliv ta realita těch veder a dalších klimatických dopadů nám to ukazuje jinak.
1: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka Pražského klimatického týdne. Jeho newyorský předobraz, který se koná o týden později, postupně nabobtnal na víc než 1000 akcí a 100 000 účastníků. Pražské vydání je mnohem skromnější, ale také jeho pořadatelé sázejí na pestrost, která může k tématu přilákat lidi se zájmem o různé obory a oblasti.
2: Vidíte tam v programu konferenci na finance. Třeba vás to zaujme a přes tady to vlastně se něco dozvíte o tom. Nebo vás zaujme promítání filmu. Jdete na film a něco se dozvíte o klimatu. Jo.
1: Kulturní část festivalu využije i kulisy historického jádra Prahy. Kinu 64 u Hradeb, nedaleko Karlova mostu, dřív hrozilo, že se stane parkovacím domem. Jan Čep a další ho zachránili a ve středu odpoledne tam v rámci Pražského klimatického týdne hostí debatu o udržitelné architektuře.
3: Bude hovořit naše slavná architektka Evele Petrek, Roland Hoffman, superhvězdy v takovém tom sustainability developmentu Praha 1, kde vám projde prostě 12 milionů turistů ročně, tak na ty místní lidi se moc jako nemyslí. Jo. Chce to zabrat, vzít si inspiraci z mnoha jako jiných měst v Evropě, kdy se dbá o zeleň, ty osvěžovny, zásoby, obnovit starý vlastně pumpy, studny. Celý to prostě zpříjemnit, aby tam prostě člověk chtěl být, aby neprchal prostě z toho místa.
1: Říká Jan Čep, co by obyvatel centrální pražské části o tamním životě v době člověkem způsobené změny klimatu. A právě prvky, které mají život ve městě zpříjemňovat, představí v rámci klimatického týdne pražský magistrát.
4: Zveme veřejnost ve středu odpoledne na klimatickou procházku právě po těchto jako praktických realizacích modrozelené infrastruktury. Ta vede z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu.
1: Popisuje Tereza Líbová z magistrátu hlavního města. Do Pražského klimatického týdne se můžete zapojit i mimo Prahu, protože součástí je také akce Do práce na kole. Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Praha žije festivaly. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Máme pondělí a 8:30 večer, tak teď už pozvánka k našemu dnešnímu hudebnímu speciálu. Už za 35 minut po zprávách po 21. hodině tady bude pravidelný vinyl. Jediný hudební speciál týdne, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, svým hlasováním na Facebooku Rádia Praha. A jako vždy byl deadline, tedy konec hlasování dnes ve 12 hodin a ani víkend nezměnil poměrně velký náskok alba Duran Duran, je to jejich svatební album, Wedding album z roku 1993, takže uslyšíte takové hity jako Ordinary World anebo třeba Come and Down. OMD a album z roku 96 Universal, kde je zase hitovka Walking on the Milky Way, zase snad někdy příště. Takže Duran Duran v dnešním vinilu díky vašemu hlasování po 21. hodině po zprávách.

0: Duet z 90. nádherná spolupráce Tina Turner a Sting on Silent Wings. Doučování může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu, proto také zájem o něj roste. Potvrzují to všechny námi oslovené organizace, které nabízejí přípravné kurzy k přijímačkám i klasické doučování. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Ceny dlouhodobých kurzů se však pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si mohou takové výdaje dovolit. Těm mohou zdarma pomoci různé neziskové organizace.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné, popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi z necelých 150 Kč na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Řidiči v Praze 7 můžou využívat nové parkoviště v Bubnech. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku mohla výrazně zpřísnit. Dnes to schválila vláda. Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupové utkání s Američany. Zítra bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne mlhy a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil magistrát městské části, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě.
0: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie také mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo za týrání zvířat. Šéf rezortu kultury Otto Klempíř z motoristů vládu seznámil se záměrem rozšířit stávající hranice památkové rezervace Holešov. Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. Houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté dnes večer mrtvého. Informovala o tom jejich mluvčí Kateřina Pešková. Po 62-letém muži pátrali desítky policistů, hasičů a členů horské služby od nedělního odpoledne. To se nedostavil na místo srazu s kamarádem, se kterým byl na houbách. Příčinu jeho smrti určí soudní pitva. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou SK nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
3: V podstatě jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v O2 aréně je něco neskutečného.
0: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Zítra bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, večer pak od západu čekáme postupně oblačno a teploty 22 až 24 stupňů.

Je tady pondělí a na Praze další vinyl. Tentokrát jste vybírali ze dvou ikonických skupin 80. let, které i v 90. byly úspěšné. A oni jsou úspěšné do dneška. OMD a Duran Duran. Vaše hlasování nakonec vyznělo dobře pro band z Birminghamu Duran Duran a jejich 7. studiové bezejmenné album z roku 1993. Album opravdu nemá jméno, ale jelikož jsou na obalu svatební fotografie, je toto album od vydání označováno jako svatební. A basta. Duran Duran vznikly v roce 1978. První desku vydali o 3 roky později a právě oni byli jednou z čelních kapel, která odstartovala druhou britskou invazi britských kapel především do Spojených států, ale i zbytku planety. Vůbec 80. léta pro ně znamenala dobu největší slávy. Z Duran Duran byly popové ikony a kdejaký chlapec šel ke kadeřníkovi s fotkou některého člena skupiny. Jejich frizury byly ikonické. Ale už v 80. skupina prožívala krize. Jeden čas se dokonce rozpadla na dvě, Power Station a Arcadia. Album Notorious z roku 1986 nahrávali už jen ve třech. Stejně jako to další Big Thing a po desce Liberty z roku 1990 to vypadalo, že hrdinové 80. let už mají všechno dobré za sebou. 15. února 1993 přesvědčili Duran Duran, že to tak není. Vydali své bezejmenné album a hity jako Ordinary World nebo Come Undone duněli světovým éterem jako málo které jiné. Durani nasáli do žil spoustu energie a kapela je aktivní do dneška. Nedávno 24. června vystoupili v pražské O2 aréně a ukázali, v jak výtečné formě stále jsou. A to už dávno členové překročili 60. Pojďme si je dneska dát ze dvou černých vinilů. Tady jsou Duran Duran a 55 minut z jejich svatebního alba z roku 1993. Užijte si to na Rádiu Praha a díky za všechny hlasy.

Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 22 hodin.
1: IKEM opakovaně porušoval zákony při zadávání veřejných zakázek, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Natáčení seriálu podle bestselleru Dana Browna ve středu omezí pohyb na pražské Letné. Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě, oznámil to premiér Babiš. Zítra má být polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
3: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. A cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
1: Ve středu bude kvůli natáčení seriálu Netflixu Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem bude také zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Browna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu. Natáčet bude u vodní nádrže a pavilonu Expo 58. Harmonogram natáčení je na webu městské části Prahy 7. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby práci za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Teď je budou čekat na závěr skupiny domácí Italové a Slovinci. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
4: To zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my a pokusit se o překvapení.
1: Zítra by mělo být v Praze polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a večer čekáme od západu postupně oblačno. Teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
5: Startuje další vydání hit parády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň a tentokrát se výsledky promíchaly opravdu pořádně. Máme 4 novinky a nový song na prvním místě. Tak jdeme na to.
2: Hit týdne.
5: James Blunt si ještě trochu prodlužuje léto. Tastes Like Summer vydal začátkem srpna a už název napovídá, že nás na 3,5 minuty vrátí do prázdninové nálady. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Nasazená novinka.
1: Kygo, Khalid a Griffin dali dohromady společný single Save My Love. Skladba vyšla už loni v létě. Teď se ale vrací do hry o vaše hlasy v hitu týdne. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Irská kapela Fontaines DC vydala v srpnu novinku Marianne. Pod skladbou je autorsky podepsaná kompletní pětice členů kapely, včetně frontmana Graena Shatna. Fontaines DC, Marianne.

Česká zpěvačka Eli, vlastním jménem Eliška Tunková, přichází s novinkou Ďábel a Prada. Skladbu napsala společně s Filipem Kaletou a vydala ji na konci srpna. Eli, Ďábel a Prada.

Nasazená novinka. A pátou novinkou propojujeme Francii s Británií. Offenbach se spojili s kapelou Star Sailor a společně oživili její skladbu Four to the Floor, která původně vyšla už v roce 2004. Offenbach a Star Sailor Four to the Floor. Four.

.cz. Hit týdne. Tentokrát se podíváme do britského singlového chartu a vlastně se nám krásně spojí s naším hitem týdne. Ella Langley a Choosing Texas jsou totiž aktuálně v Británii na prvním místě. Do britské Top 100 vstoupila skladba už v lednu, postupně se vyšplhala vzhůru a po 36 týdnech se dostala až na samotný vrchol. A u nás? Ella Langley je právě ve svém 8. a posledním týdnu. Kde skončila, to se dozvíme za chvíli. Nasazené skladby jsme si představili, do britského žebříčku nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste je sestavili svými hlasy. Desáté místo a novinka. Jsou tu Karol G a Bruno Mars, Still.

A teď k první pětce hitu týdne na Rádiu Praha. Páté místo zůstává přesně tam, kde bylo minule. Jsou tady Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.

A třetí místo znamená naše jediné loučení kvůli maximálnímu počtu týdnů. Ella Langley je v hitu týdne 8. týden, takže dál už podle pravidel pokračovat nemůže, proto už pro ní nehlasujte. Tady je Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hit týdne
1: s Honzou Chlaněm. Honzou Chlaněm.
2: Čtyři novinky znamenají také čtyři odchody. Ze třetího místa po jediném týdnu vypadává The Bauza Magnetic. Z osmé příčky po sedmi týdnech odcházejí Another a

a z desítky se po 6 týdnech loučí Eva Farna. Neříkej, co má se stát. Jsme na druhém místě a tady máme největší skok tohoto kola. Minule byl 7. Tentokrát je stříbrný, tedy Swims. Break up in reverse.

0: Hit týdne. S Honzou Chlaně.
1: Za chvíli si představíme nového vítěze hitu týdne Rádia Praha. Teď je ale na řadě rekapitulace. Desítka, Karol G a Bruno Mars, Still. Deváté místo, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Osmička, Patrik Malý a Sebastian, 2005. Sedmá příčka, Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Šestka, Jubel, Ocean House. Pátá příčka, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrté místo, Temper City, Self-Aware. Trojka, Ella Langley, Choosing Texas.

A kdože je tedy vítěz 38. kola hitu týdne? Tohle je nástup bez jakéhokoliv rozkoukávání. Shaboozy byl minule mezi nasazenými a Vy jste Born to Die poslali rovnou až na samotný vrchol. Nová jednička hitu týdne Rádia Praha je Shaboozy Born to Die.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se v tuhle chvíli loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
4: Lenky Vahalové. Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
5: Ahoj.
4: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
5: Tak asi můžeme začít úvodnou písňou na albume a to je ten Riff Sea.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jsme ve finále, se mnou je Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale i jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu a zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětvích ten pohled na Romů byl vždy v umění dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku. Tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz má, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: 22-letá Adéla Jergová patří k vycházejícím hvězdám světové popové scény. Píšou Seznam zprávy.
2: Jako první Slovenka zpívala na americkém festivalu Lollapalooza.
3: Píseň Ain't in LA se už v uplynulých týdnech dostala do prestižní americké hitparády Billboard. Fantastic
4: Adéla. Adéla Jergová představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze.
0: Nová slovenská popstar, která dobývá svět. Kde se vzala Adéla Jergová, jak prorazila, o čem zpívá a dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu? Ptám se Anety Jetmar-Martinkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je pondělí 14. září. Ahoj Aneto, vítej u nás ve Vinohradské 12.
5: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání.
0: První slovenská popová hvězda, která stoupá různými hudebními žebříčky a teď vydala dokonce i své debutové album na začátku září Prima. Jmenuje se Adéla. Jak velký úspěch to je pro 22-letou Slovenku?
5: Příběh hudebnice Adély pro mě má takové dva příběhy v jednom, řekněme. Myslím si, že je tam velký, významný, prostě velkolepý příběh talentované Slovenky, 22-leté hudebnice, která prošla velmi náročnou reality show, dostala se na místa do žebříčku, do médií, do kterých předtím vlastně žádný Slovák ani Slovenka se nedostali. Velmi si to vydřela, je za ní prostě spousta práce. Vidíme dneska její jméno právě, jak už jsi zmiňoval, třeba v žebříčku Billboard Hot 100, což je prestižní singlový žebříček magazínu Billboard, amerického magazínu, do kterého se předtím žádný Slovák ani Slovenka nedostal.
0: Ve Spotify je taky vysoko.
5: Ve Spotify opravdu ovládá streamy, je tam velmi úspěšná na streamovacích službách globálně. Dostala se taky třeba do médií, jako je New York Times, Popcast New York Times, což je vlastně velmi v současnosti prestižní popkulturní médium, tak jí věnovalo na svém Instagramu, myslím, že to byl single týdne, jeden celý explainer věnovaný jejímu singlu Ain't in LA a tomu jejímu klipu a tak. Takže určitě jako po té osobní stránce je to velmi strhující příběh, prostě mladá žena z semiperiferní země ovládá globální média, globální žebříčky. Nicméně tam je pro mě ale ještě jako druhá část toho příběhu a sice, že na tom jejím vyprávění můžeme jako vidět, že pořád ta naše představa toho, co je úspěch v hudbě, je strašně formovaná Amerikou. Ona v těch rozhovorech, ve kterých mluví vlastně o svém přístupu k práci, o tom, jak se vlastně rozhodovala, které kroky podniknout, tak říká, strašně často opakuje, že si uvědomila, že se musí stát Američankou nebo nějakým způsobem jako napodobit to, jak být Američankou. A myslím si, že je to v něčem pro nás hodně jako signifikantní zpráva o tom, že opravdu ta centra toho globálního hudebního průmyslu pořád jsou prostě umístěná za oceánem v Americe. A občas je mi líto, když jsou třeba nějaké reakce právě na ten její úspěch, že v sobě pořád máme možná nějaký takový komplex, že jsme nějak možná zaostalí nebo zpomalení, my jako region třeba střední Evropy, Slováci, Češi, že toto nedokazujeme nějakém jako větším měřítku, že nemáme víc svých reprezentantů, ale ono je to opravdu dané těmi podmínkami. Ta její cesta to ukazuje, kde ty pákové body jsou.
0: Tak rozumím tomu. No, když jsi zmínila ten single, její asi největší hit Ain't in LA. V srpnu vystoupila jako první Slovenka na známém chicagském hudebním festivalu Lollapalooza a na stage říkala: ukázalo se, že Slovensko žádnou popstar dosud nemělo, teď už jednu má. A pak právě spustila Ain't in LA. O čem vypráví tahle píseň?
5: Ain't in LA je takový metakomentář na fungování hudebního průmyslu a obecně showbiznesu jako takového.
0: Ona vlastně dokazuje to, co si říkala před chvílí.
5: Ano. Ona jako kdyby z té pozice té hudebnice, která prorazila v té Americe, teď jako přichází s tím singlem, a ve kterém říká, že ty baddest bitches, řekněme třeba, abych to přeložila nějak veřejnoprávně, nejtvrdší holky, tak nejsou v Los Angeles, že jsou právě po celém světě, i v těch periferních, semiperiferních regionech, kde nejsou ta centra ekonomického průmyslu.
0: Tak. I v Bratislavě na Petržalce, kde se natáčel k tomu videoklip, že?
5: Tím se to vlastně snaží nějak naznačit. Trochu mi to připomíná, zařadila bych to někam jako mezi hity, jako je třeba Royals od novozélandské zpěvačky Lord, která z toho velkého hitu promlouvala k nějakým jako lidem na třeba ekonomických periferiích a říkala, že vlastně vy jste ti tvrdňáci. A ještě jak kdyby se pasovala do takové role mluvčí těch takzvaných underdogs, lidí, kteří jsou možná trochu na okraji, a dodávala jim nějaké sebevědomí. Takže s tímhletím tenhle single vlastně velmi výrazně pracuje. Zároveň si myslím, že to ukazuje taky právě trošku nějakou takovou dvojkolejnost v Adélině strategii. Ona součástí jeho příběhu to velké vyprávění o tom, že ona se rozhodla opravdu uspět v těch daných podmínkách, všechny je překonat, mluví o velkém drillu, o podstupování prostě opravdu velkých obětí, a zároveň se ale i na té druhé koleji staví zároveň s tím do pozice kritičky hudebního průmyslu. A tenhle single je jeden z projevů toho. Ještě co taky tenhle ten single ukazuje, tak že dneska byste uspěli v hudbě vzhledem k tomu, kolik se toho vydává. Podle oficiálních zdrojů hudebního průmyslu dneska na Spotify vydá okolo třeba 100 000 skladeb, jo, musíte se prosadit v opravdu velké konkurenci, tak je potřeba vlastně hodně agresivní marketing. Myslím si, že v případě Adély je to taky docela vidět, jak je potřeba být dnes memifikovatelný nebo tiktokizovatelný. Tenhle ten single hodně uspěl právě v tom, jak snadno se s ním dalo tvořit nějaké kreativy právě na TikToku. Ženy prostě v, nevím, v Africe nebo v různých jiných periferních koutech země tak jako točily videa právě s tím, jak jdou třeba někam na trh nebo
6: A nebo ty tance,
5: že jsou ty baddest bitches.
6: Tak, a nebo ty pohyby a ten tanec vlastně, který ona využívá potom i při těch vystoupeních live na živo, tak ten se potom samozřejmě napodobuje v těch různých krátkých sekvencích na Instagramu, na TikToku a tak dále. Když mluvíš o tom, jak složité je uspět, když pocházíš z Bratislavy a ne právě třeba z Los Angeles, tak kde začal celý ten příběh, Adély?
5: Adéla se sice narodila v Bratislavě, nicméně z toho jeho vyprávění mi přijde, že tam úplně dlouho nepobyla, že život na Slovensku vlastně není nutně to, z čeho ona by nějak jakoby vycházela nebo čerpala. Mluví v rozhovorech o tom, že od opravdu útlého věku věděla, že chce být hvězdou, a její maminka jí řekla, že nespívá příliš dobře, proto se rozhodla, že bude dělat balet. A mluví o tom, že snad od 3 roků věku se začala baletu věnovat, studovala ve 14 letech, odešla na akademii do Vídně, později následovala prestižní škola v Londýně.
6: A ještě předtím byla v Moskvě, myslím.
5: Ještě předtím byla, mezi tím, co rodina, myslím, trávila nějaký čas v Moskvě celá, tak i tam studovala. A později teda se rozhodla věnovat i tomu zpěvu, který sice trochu upozadila, našla si nějaké za covidu soukromé hodiny a soukromé lekce. Později zjistila, že se může nějakým způsobem dobrat k vokální koučce nebo učitelce zpěvu, se kterou v začátcích pracovala Olivia Rodrigo. Takže na Zoomu se společně spojili v rozhovoru s Pavlem Turkem v Respektu. Říká, že zjistila, že to bylo dokonce levnější než
6: její současná nebo dočasná koučka.
5: Takže s tou začala pracovat a ta jí potom právě informovala o tom, že se otevírá casting do reality show Dream Academy, kde se bude vybírat vlastně nová K-popová dívčí kapela a ponoukla jí k tomu, ať se přihlásí. Takže Adela se přihlásila, říká se, že se přihlásilo spolu s ní dalších asi 120 000 uchazeč.
6: Na finalistek bylo asi 20, že ona se dostala
5: do toho, a ona se do té 20 dostala.
6: Do té užší skupiny dostala. Mimochodem nutno říct teda v té souvislosti, že se různě dočteš o tom, že ten její start nemusel být tak těžký jako u jiných supertalentů kvůli finančnímu zázemí její rodiny, protože se píše o otci pracujícím v minulosti ve skupině Penta, ale velká slovenská média jako třeba Deník N doplňují, že to propojení není potvrzené, a znovu nejde jí upřít píle, nejde jí upřít úsilí.
5: Ano, jak jsem mluvila na začátku vlastně o tom, že centra hudby a hudebního průmyslu se stále nachází v Americe nebo třeba v Británii, tak jednoduše k tomu, abyste vlastně do těch struktur pronikli, tak potřebujete prostě opravdu velké zdroje nějakým způsobem zmobilizovat, jo. Takže talent není ta jediná věc, která stačí. Já rozhodně nechci zpochybňovat to, že Adela je opravdu jakoby skvělá tanečnice, hudebnice, velmi kreativní, řekněme, i marketérka, dovede pracovat se svou osobou tak, aby v té dnešní obrovské konkurenci nějakým způsobem zaujala. Nicméně víme, že klipy stojí ohromné peníze. Už jenom nájmy v západních zemích, jako byla třeba, ona studovala v tom Londýně, vůbec jakoby přežít v prostředí, kterým ona prošla, prostě stojí ohromné peníze. Nějakým způsobem projít tím coachingem, rozvinout ten svůj potenciál, stojí ohromné peníze. Veřejné školství na to není prostě ani na Slovensku, ani v Česku úplně připravené.
6: Třeba angličtinu tu se učila údajně ze seriálu Hannah Montana. z televize.
5: Ano, o tom mluví hodně často, je to součást i jejího tracku KGB, kde ona vlastně nějakým způsobem pracuje s tím, že se rozhodla až špionským způsobem jako proniknout do těch amerických standardů, ať už jako jazyka nebo vystupování a tak. Call me the KGB. Takže to tam je, ale všechno tohle stojí peníze a stát se Američankou, jak ona vlastně říká, tak není jednoduchá ani levná záležitost.
6: Já když jsem ji viděl poprvé, ale tak jsem nevěděl, že je ze Slovenska teda upřímně, protože si myslím, že tu image a to, jak mluví anglicky a jak vystupuje, že dovedla teda do dokonalosti, to jí nutno přičíst k dobru teda.
5: Mně přijde ještě moc zajímavé teda, když vidím rozhovory, kde ona mluví slovensky a kde mluví anglicky.
7: A jediná moja cesta logická, keď jsem mala 8 rokov, byla, že nauč sa jazyk. Tak jsem se ho naučila sama, nikoho jsem to
6: Já jsem hrozně dlouho hledal vůbec.
5: Hrozně jiná persona.
6: A já jsem hrozně dlouho vůbec hledal ta videa, kde by mluvila slovensky, teď už jsou všechny ty rozhovory v angličtině. No, my jsme ukončili ten příběh v části, kdy se dostala do té reality show, ze které jí teda ale jako v prvním kole vyhodili. Lidé ji neposlali hlasováním dál.
5: Ona vlastně v té reality show strávila nějaký čas, nicméně ona, ta reality show probíhala opravdu velmi dlouho, měla za mě fakt hodně vlastně taková zmatená pravidla a v nějaký moment tam prostě došlo k nějakému jako vyřazovacímu kolu a bylo tam jako spousta jiných vyřazovacích mechanismů, ale ona v nějakém tom prvním oficiálním kole vypadla právě, protože tam údajně hlasovali lidé z různých zemí, především pro ty svoje vlastně krajanky a tím, že ona pocházela z malé země, tak říkala, že prostě ten jako dostatečný počet hlasů nenazbírala v tom ohledu.
6: No ale nesesypala se z toho v době, kdy čekala na to, než ta reality show půjde ven do světa a kdy se o ní začne mluvit, tak začala pracovat, skládat, vytvořila nějaký svůj i první hit, vydávala na YouTube, na vlastní náklady, pak se dostala ke Capitol Records, tak tam nahrávají velká jména amerického hudebního průmyslu od Youngblooda přes The Cure a podobně. A potom letos v létě začala vystupovat na festivalech a oznámila teda vydání té své první desky. Ty jsi zmiňovala KGB song, mluvili jsme na začátku o Ain't in LA. To jsou písně, ve kterých mně přijde, že rozebírá, nebo že jsou takové emancipační hodně pro ní. Jaká další témata se propisují do její tvorby?
5: Hodně komentuje hudební průmysl jako takový, to, jak funguje. Propsalo se to hodně i do témat té nové desky Prima. Už v těch svých prvních singlech, třeba v tracku Machine Girl, tak kritizovala poměry právě v té K-popové soutěži. To je track, který s ní spoluprodukovala kanadská hudobnice Grimes, která je také součástí toho jejího velkého příběhu o tom, kdo všechno si ji všiml vlastně a pomohl jí nějakým způsobem nastartovat tu kariéru. Takže to tam bylo už od začátku. Na té desce tam mluví tam o tom, že se jí stýská po jí mladší sestře, kterou už nevidí vyrůstat. Mluví tam o tom zároveň, že se musí nějak podrobit požadavkům starších mužů z hudebního průmyslu, ačkoliv prostě si jich neváží, ale že oni mají klíče k její budoucnosti. Ta deska je plná takových právě popkulturních referencí. Nicméně musím říct, že třeba hudebně po tom velkém boomu, který se okolo Adele stala, těch velkých očekáváních, které s tím přišly, tak ta deska to úplně nenaplnila. Hudebně vlastně,
6: takže není v ničem nová.
5: Hudebně je vlastně velmi konzervativní a v recenzi na hudební magazínu Pitchfork tak zazněl takový komentář, že ačkoliv prostě z marketingových účelů Adele v hudebním průmyslu udělali takovou personu, takové rebelky a tak, protože prostě se musí vlastně v rámci toho trhu a v rámci té jako popové mytologie někam zařadit. Všechny ty ženy jsou takové jako archetypy. Tak navzdory tomu, že vlastně Adele tuto personu zvolili, tak je tam cítit velký strach, řekněme, od těch jejich nadřízených nechat jí trochu se rozletět nebo udělat něco odvážnějšího. Ta deska je velmi konzervativní, používá hodně doslovné citace popové hudby nultých let. V hlase se Adela hodně podle mě v nějakých momentech přibližuje své oblíbenkyni Ariane Grande a po zvukové stránce opravdu to jako není tak velkolepý úspěch.
6: Já jsem taky zaznamenal, zmiňuješ Arianu Grande, já jsem zaznamenal srovnání třeba i s Miley Cyrus. Ty reference jsou naschvál návodné?
5: Ona vedle těch komentářů o hudebním průmyslu tak hodně cituje právě své jakoby oblíbené hvězdy, je v tom hodně návodná, je tam jeden track, se jmenuje Nicole Kidman, kde ona vzdává hold herečce Nicole Kidman na nějaké jako popkultuře doby, kdy tato herečka byla v největší slávě. Tak ta doslovnost tam je a ty citace takhle fungují. Ono to je současné popu hodně vlastně jako populární taktika. My tím, jak máme dostupnou prostě všechnu hudbu, celou historii hudby na jedno kliknutí, tak opravdu citovat a pracovat s nějakými konkrétními skladbami nebo trendy, které tu s námi byly před nějakými lety, tak je teď mnohem jako obvyklejší praxe.
6: Jo, že se tam objevují skutečně prý i prvky vlastně z těch skladeb, které jsou už možná pro posluchače a posluchačky Adély neznámé, protože už vyšly v době, kdy ještě třeba hudbu tolik neposlouchali, ale že tam jsou skutečně prvky z tvorby Miley Cyrus přímo i třeba v písni Ain't in LA a nebo rytmus skladby Boys, že má příchuť produkce Timbalanda pro Missy Elliott a tak dále. A tak dále píše britský The Guardian.
5: Alexis Petridis ve své recenzi pro The Guardian mluvil o tom, že se mu zdá, že ta deska vznikla možná trochu ve spěchu, aby měla materiál na turné s Demi Lovato, která si Adélu vybrala jako svoji předskokanku. Takže jako hudební tisk není tak bezvýhradně nadšený, jako to vypadá ze sociálních sítí. Zároveň se tady i propisuje trošku taková velmi současná věc toho, že na sociálních sítích třeba často i falešné fankluby daných umělců umělkyň se hodně pouští z ostra právě do hudebního tisku, jako schazuje jeho relevanci a tak. A tady zrovna v tom jejím případě ten boj je výraznější.
6: Adélu Jirgovou poslouchají, když jsem mluvil o tom publiku, poslouchají zejména mladší, to znamená Gen Z, Gen Alpha, nebo je to, jako nedá se to říct?
5: Nemám konkrétní data, určitě se dají dohledat za pomoci profesionálních nástrojů, bohužel já je nemám, ale ona sama mluví o své cílovce, jako o Gen Z ženách, které se snaží nějakým způsobem emancipovat, přimět k tomu, aby se nestudili za svoji sexualitu, za svůj původ a tak. Takže je to taková standardní emancipační promluva vůči nějakému mladému ženskému publiku, což si myslím, že je fajn, ale je zatím samozřejmě nějaká jako marketingová strategie.
6: Není pravdou, jak jsi zmiňovala i její oblíbenkyně, teda jak jsi mluvila o Ariane Grande a tak dále, tak ona miluje třeba Zaru Larsson taky, tak ta je ze Švédska. A v té skladbě teda Ain't in LA, když říká, že ty popstar a ty drsné ženy nejsou jenom z Los Angeles, tak Dua Lipa, která se taky prosadila ve Spojených státech, tak ta má zase kořeny na Balkáně. Neukazuje se, že ty drsné ženy hudebního amerického průmyslu pocházejí od někud odjinud než jenom z Ameriky?
5: Tam určitě záleží, máme spoustu Američanek, když bychom se podívali statisticky, tak tam asi to číslo bude převyšovat. Zároveň třeba příběh Dua Lipy je něčím velmi podobný tomu Adélinému. Dua Lipa sice pochází z Kosova, myslím, potažmo z Albánie, ale její rodina žila velmi dlouhou dobu v Londýně, později se vrátila zpátky na Balkán. Nicméně Dua, protože si vysněla tu kariéru popové hvězdy, se rozhodla v tom Londýně zůstat, nějak se probojovat. Zároveň její otec má už letitou kariéru právě v zábavním průmyslu, takže i ona měla nějaké jakoby zdroje, prostředky k tomu se tím popovým světem probít. V současnosti se s tím otcem tak pořádá v Prištině, v hlavním městě Kosova, každoročně velikánský popový festival, kam jakoby vozí různé světové hvězdy, že ona tomu svému regionu jako taky vzdává nějaký hold, i tam reálně převádí nějakou ekonomickou sílu. Nicméně taky ty podmínky vlastně měla takové různé. Případ Zary Larsson a Švédska. Švédsko je velmi specifický příklad na mapě hudebního průmyslu. Švédsko se už od 50. 60. let snaží vlastně vzdorovat té dominanci americké a investuje prostě velké peníze do toho, aby rozvíjelo své popové hvězdy, soustředí se prostě na jednak hudebnický talent, ale tak i na nějaký producentský, writerský talent. Spousta autorů podepsaných pod velkými hity na pozici producentů nebo songwriterů jsou dnes ze Švédska. Tím se snaží vlastně Švédsko tu svoji roli v tom popovém průmyslu aktivně podpořit, což je ale prostě podle mě důležité zmínit, že tady to opravdu pro nás to není téma. My nad hudbou tolik nepřemýšlíme jako nad svojí soft power, tolik se to tady netematizuje, máme spíš jakoby sklouzáváme k té pozici toho komplexu, že my to nemůžeme v životě dokázat. Zároveň u nás zahraniční labely spíše si vytváří fanouškovskou základ, která bude utrácet peníze. V tom je globální průmysl globální, že hledá fanoušky po celém světě, ale peníze investuje převážně právě do rozvoje hvězd v těch centrech v Americe a tak. Takže tady se utrácí, ale major label tady třeba do svých hvězd příliš neinvestují.
6: Jako velká vydavatelství.
5: V důsledku toho víme, že prostě podle výzkumu Miloše Hrocha a Petra Štěpaníka, který teď vznikal na Univerzitě Palackého, že 59% z top 1000 umělců na Spotify, tak dnes tvoří prostě umělci z Ameriky, z Británie, z Austrálie, Kanady, Irska. Takže ta pozice není úplně rovná.
6: Třeba prorazí a změní to Adéla, protože její turné, které teď má, na které ji můžou lidé vidět v Londýně, Manchesteru, Oslu, dokonce v Praze, ve Fóru Karlín, tak je to vyprodané do jisté míry. Objela ty letní festivaly, teď bude koncertovat, zájem o ní je?
5: Já si myslím, že tady je velká hrdost na ní teď v současnosti právě, že vidíme tu hvězdu, která pochází z našeho regionu, takzvaně to Mejdla, dokázala to v tom velkém světě, takže lístky na její koncert ve Fóru Karlín se prodaly za necelé snad dopoledne od chvíle, když se doprodeje, takže tady určitě panuje velké nadšení, velký zájem, chvilku se spekulovalo o tom, že ona sem v rámci toho turné snad ani nezajede, takže byl chvíle obav, ale pak přišla velká radost. Myslím si, že jako teď ta její sláva prostě tady ještě bude opravdu jako nějakou dobu stoupat, uvidíme, co se bude dít.
6: Takže jí věštíš velkou budoucnost?
5: Myslím si, že je teď velká otázka, co jí nechá ten hudební průmysl udělat, protože vidíme, že ona sice má jako nějakou drzost, má velký talent, ale vidíme zároveň i u té desky, že...
6: Že jí krotí trochu, že je velmi sebevědomá.
5: Jo.
6: A že snaží má prostě... se prorazit, ale že jí někdo krotí.
5: Ale že má tu star power, jak se říkalo právě v té Dream Academy, v té reality show.
6: Jak bys to přeložil, jako potenciál
5: nějaký hvězdný
6: hvězdnosti.
5: Potenciál, nějaké prostě charisma.
6: Jo.
5: Mm-hmm. To byla jedna z kategorií, která se v té reality show hodnotila. Hodnotil se zpěv, tanec a star power, hvězdné charisma. Takže to určitě má, ale myslím si, že pořád přeze všechen marketing a přeze všechno prostě jako mašinérie sociálních sítí, kterou musí člověk projít, tak to samotné umění pořád hraje roli v tom opravdu, jak se člověk zapíše do historie hudebního průmyslu a je potřeba mít nesmrtelné a kreativní a pořád v něčem novátorské hity a musí ten průmysl nechat trochu, aby se v tomhle projevila.
6: Dobrá. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme se mohli podívat na to, kdo je Adéla.
5: Já děkuju za pozvání.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Aneta Jetmar-Martinková. Naposledy jsme spolu mluvili o Evě Farné a dneska o Adéle Jergové, vycházející slovenské popové hvězdě. Ty úryvky, které jste slyšeli z její tvorby v tomto díle, tak máme ozdrojované na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Touhle epizodou jsme otevřeli nový týden, ať se vám v něm daří. My se samozřejmě už porozhlížíme po nových dalších tématech k natočení. Na jedno takové se detailně podíváme hnedka v úterý. Já připomínám, že nás můžete sledovat na Můj rozhlasu, na YouTube, anebo třeba na Instagramu. Naslyšenou zítra.

0: Rádio Praha
1: 107,1 FM
0: a DAB+.
2: Saturnín jako prvorepublikový pankáč, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnín, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatních na ruby? Uslyšíte v Kultuře Plus. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě na téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Více také v Kultuře Plus. A ve druhé části pořadu bude hostem violončelistka Terezie Kovalová, která 25. září zahájí v pražském Planetáriu nový projekt s názvem Nish Nights. I o tom budeme mluvit. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
0: Kultura Plus.
2: Památník národního písemnictví otevřel novou výstavu Václav Havel Dopisy Olze, připravené k 90. výročí od narození dramatika a někdejšího českého prezidenta. Laterna Magika uvedla novinku také připomínající tvorbu Václava Havla Perpetuum Havel v režii Petra Boháče s Romanem Zotovem Myškinem v jedné a hlavní roli. A také Český rozhlas spustil několik projektů, které se věnují Havlově tvorbě.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
4: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížděly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
5: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický to porovnává.
4: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí ne v Praze, ale u Mnichova Hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá. Jak to vypadá, se byl přímo na místě podívat kolega Martin Hrnčíř.
6: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
7: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
6: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety.
7: Postupně jsme došli k tomu, že využijeme ke stavbě dřevo, které necháme přirozeně zvlněné. Pracujeme na tom teď s řemeslníky a zatím to vypadá velmi dobře, jak na pohled, tak i z akustické stránky. Důležitou roli bude mít také sklo. Čtvercový vypouklý reflektor u stropu bude totiž celý prosklený. Potřebuje být ale těžký, aby odrážel zpět zvuk. Zároveň bude vypadat jako obrovský lustr. Z těchto původních myšlenek se tak už staly velmi konkrétní prvky.
6: V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Marky Kerr. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
8: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
9: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033.
2: Zatímco na objekt Vltavské filharmonie si budeme muset ještě pár let počkat, nově už můžeme zavítat do slavného barokního paláce, tedy do Colorado Mansfieldského paláce v Praze. Spravuje ho Galerie hlavního města Prahy. Ta už dokončila opravu vzácné monumentální fresky v tanečním sále Colorado Mansfieldského paláce. Barokní malba z roku 1736 zobrazuje olympijské bohy. Kvůli mimořádné kvalitě restaurátorských prací je nominována na cenu Národního památkového ústavu. A přímo na místě v paláci natáčela kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
10: S restaurátorem Tomášem Bergerem stojíme pod freskou, která měří 140 metrů čtverečních.
11: Asi před 10 nebo před 12 lety napadlo hodně sněhu v Praze a ty krovy nad tím tanečním sálem prostě povolily. Tenkrát tady jako nastal velký poprásk. Co teda jako s tím bude, tak jako nastoupili specialisti, provázali ty kovy, teda ty krovy provázali různýma bandážema a lanama. Asi myslím 2012 jsme byli tady pověřený, aby jsme udělali průzkum té fresky, tak jsme spojili z nýho rošení, jsme tady jako jezdili. Já jsem tu fresku znal už jakoby mnoho let dozadu.
10: Vysvětluje Berger, který na ní se svým týmem pracoval několik let. Vzhledem ke stavu střechy nad sálem to byl poměrně velký oříšek.
11: Musím tady zmínit teda slovo pana architekta Mlázovského, který je velký specialista na krovy a speciálně na barokní architekturu, který mě povolal a říkal, prosím vás, musíme se nějak jako domluvit o tom, jak tu fresku zachránit, protože my zachraňujeme krovy nad tou freskou, my zachraňujeme strop té fresky, ale vy říkáte, že ta freska je unikátní, že na ní nesmíme šát, ale my potřebujeme to podepřít. Trvalo nám to několik měsíců, než jsme vymysleli postup. Já jsem to v životě nezažil, myslím si, že to tady nikdo v Čechách, ale ani v rámci Evropy málo kde se tohle to dělalo. Že se vlastně sál, který se staticky teda jako spočítal, se do něj postavilo celoplošné pevné lešení. My jsme na tom lešení nastoupili, my jsme tu fresku fixovali, ale částečně už i očistili. Potom se vyrobili takový polokulatý segmenty z těžkých stolů, který se tam jako navezli do toho, vytahali nahoru na to lešení, tím se podepřela celá ta klenba, včetně toho Fabionu, a pak nastoupila stavební firma, která protézovala, příložkovala ty trámy, na kterých ten strop jakoby visí.
10: Pod vrstvami nečistot zůstaly původní autorské zásahy udělané pastelem, což bylo v době baroka ve střední Evropě poměrně neobvyklé. Fresku Olympští bohové a pád titánů a apoteóza císaře Karla VI. Jako vítěze nad Turky vytvořili společně italští umělci Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist v roce 1736.
11: Je to prostě vytvořený v jedné době, jak to vytvořili těch 1732, 34, 38, tak ten sál do dneška úplně takhle vypadá.
10: Dodává Tomáš Berger. Galerie hlavního města Prahy dále představila také svou další chystanou událost. Tou je výstava děl Jaroslava Čermáka, která se v knihovně Galerie hlavního města Prahy otevře od 4. listopadu. Pracuje na ní celý kurátorský tým i ve spolupráci s Národní galerií Praha.
12: Hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme posklitli 53 našich děl. A to obnáší tato vlastně příprava takto rozsáhlé výbučky velké restaurátorské práce. Takže naši restaurátoři, náš celý tým na určitou dobu přerušil svoji práci na našich projektech a vlastně se věnoval restaurování Čermákových děl.
10: Říká dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková. Výstava Jaroslav Čermák, mýty evropské reality, připomene Čermákovu osobnost první velkou retrospektivou po téměř 100 letech. Umělec, který byl za svého života velmi slavný, cestoval a žil od Prahy přes Brusel, Paříž i Balkán, zemřel v roce 1878 ve svých 47 letech. Pokračuje hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová.
13: My se snažíme mimo jiné ukázat, že Čermák opravdu věděl, co dělá a jak nám zůstal v povědomí jako jakýsi blouznivec boje na Balkáně, tak to byl velmi člověk zorganizovaný, promyšlený. Myslím, že to je moc hezky dokázáno v textech.
2: Výstava Jaroslava Čermáka, která patří k hlavním událostem nadcházející výstavní sezony, se v Galerii hlavního města Prahy otevře 4. listopadu a na 12. září ohlásilo novinku Pražské divadlo Hibernia, dávají tam Saturnina. Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat s naprostou samozřejmostí a také s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu a na zkouškách natáčela kolegyně Alžběta Havlová.
14: Fousy! Chytli mu fousy!
4: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
15: Vlastně v duchu pankáč, protože si dělá, co chce, kašle na konvence, vlastně dělá bordel neustále, nějaký organizovaný chaos. Takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
4: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994. Ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
16: Tréninková stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fóba.
4: V chystaném představení nechybí ani typické Dianiškovy zásahy, jako třeba rap.
15: Snažím se jako jít věrně s tím textem, ale samozřejmě, když je tam nějaký floutek jako Milouš, tak on si tam zarepuje klidně a má tam takový velký číslo s diskokoulí, ale myslím, že v rámci toho příběhu a toho žánru si to tam hodí a věřím, že i moje maminka by to pochopila tak, že je to správně, že to tam je, takovýhle věci.
17: Nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
18: O čem si to tam šeptáte?
17: O fotbale.
18: Prosím?
17: O tenis.
18: Prosím?
17: O astronomii. Do toho!
4: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
19: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru. Takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
20: Kdo chce psa být? Housy vždycky najde, že?
21: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
4: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
22: Můj přístup k té roli byl velmi osobitý, já nerada kopíruju věci a myslím si, že skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, protože navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
4: A oblíbené přísloví?
22: Je jich spousta, máme jich hodně vypsaných, ale asi kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
4: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti, jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v Pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Zrada, intriky maloměsta a jedna píseň, která dokáže kde koho obměkčit. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
0: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
1: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
0: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
1: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
0: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
1: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
0: Tehdy se samozřejmě všechno psal ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
1: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
0: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
1: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších Dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy Letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Terezie Kovalová zahájí sérii koncertů v pražském Planetáriu, a to v rámci nového projektu. Je to takový imerzivní hudební formát, v němž se živé koncerty odehrají pod obří kupolí vybavenou špičkovou technologií. Ta projekce v reálném čase reaguje na tu hudební produkci. Ostatně víc nám řekne přímo Terezie Kovalová, která je hostem Kultury Plus. Dobrý den.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Proč jste do toho projektu přišla? Vás tyto věci zajímají?
23: No, já jsem byla oslovena, vůbec jsem nevěděla, že se něco takového chystá, ale můžu být vděčná už jenom mému renomé, že když se chystají takové projekty, tak někdo si na prvním místě pomyslí na mě a to je pro mě jedna z nejlepších recenzí, kterou můžu dostat.
2: Vy jste přišla sem do studia Českého rozhlasu a rovnou jste mi tady na stůl položila váš nový hudební počin se slovy To tam zazní.
23: Ano.
2: Je to nová deska, její název.
23: Jmenuje se Zinka, je to moje debutová deska, i přesto všechno, že jsem jich natočila s různýma lidma už přes 120, tak tahle je opravdu 100% moje od A do Z. Jsou tam na ní dvě bonusové písničky od mých kolegů, které jsem potom ještě doupravovala od Vladivojny Lečia a od Jakuba Koeniga. Měl tam být ještě David Stipka, ale ten už to bohužel nestihl. A je to někde na pomezí moderní klasiky a akustické elektroniky. A co tím myslím je, že veškerý rytmus, který tam je, je vytvořený z akustických nástrojů, z violončela, anebo jsou tam vlastně třeba přírodní zvuky, křupání nohou ve sněhu,

0: právě vesmírného projevu a upřímně řečeno, já se na to nemůžu dočkat, protože miluju vesmír a obecně se o něj hodně zajímám a mám dokonce i slíbeno, že dostanu zrcadlo, abych nemusela si ukroutit hlavu až nahoru, ale abych viděla bez problému, co se nade mnou bude dít.
1: Věříte v to, že když si člověk sedne do té sedačky, bude se zavřenýma očima poslouchat vaši hudbu, že se mu něco bude dít vnitru?
0: Věřím a i vím, protože vždycky, když někde hraju skladby z desky, tak mi potom chodí dopisy lidí, kteří zažívají, já bych to pojmenovala asi nejlépe jako takové otevření dveří vnitřních, kdy mi píšou, že třeba roky neplakali nebo roky nezažili nějakou takovouhle úlevu a že se jim to s tím spustilo a to je pro mě opět nejlepší recenze.

0: Takže autentičnost a terapie hudbou, když jsem si pročítala rozhovory s vámi, tak vy dost otevřeně mluvíte o tom, že hudba nejenom vám takzvaně zachraňuje život nebo podporuje váš well-being.
1: Pro mě je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do nějakého meditačního stavu. No, ostatně i podle mozkových skenů to odpovídá. Hlubina meditace, improvizované hraní je nejvíc na té škále a potom hluboký ponor do psychedelik. Vlastně všechny tyhle tři stavy jsou si velice podobné a jenom ta hudba to umí někdy propojit i pro ostatní lidi, protože ta meditace, pokud člověk nechodí na skupinovou samozřejmě, tak si to člověk jede sám, ale ta hudba je o tom spojení, samozřejmě dám to prvé řadě pro sebe, jinak bych to nedělala, jinak bych to nevydržela tak dlouho, ale je to komunitní záležitost a myslím si, že i v dnešní době spojovat lidi něčím, co je pro nás, pro všechny strašně důležité, je něco, co je důležité.
0: Podstatné. Když vám bylo 8, tak jste začínala s hudbou a možná jste se viděla jako mladá žena v dlouhých šatech, stojící třeba před slavným dirigentem. Aha. Dobře, řekneme v Rudolfinu nebo ve Dvořákově síni.
1: To jsem vůbec neměla. Já chtěla být rocková hvězda. Měla jsem dokonce i takovýhle sen. Třeba tak půl roku předtím, než jsem vyhrála svůj třetí konkurs s Janáčkou Filharmonií, tak se mi zdá sen, že zpívám Stairway to Heaven od Led Zeppelin v takovém stříbrném overallu z Filharmonií. Nebyl tam konkrétní dirigent, ale o pár měsíců později se mi to teda splnilo. Takže a myslím si, že se mi i splnilo v rámci mého života to, že jsem se dostala do té pozice nějaké, řekněme, rockové hvězdy s violončelem.
0: To se takřka vylučuje, ne? Trošku.
1: No, já se právě mám ráda spojování takových zdánlivě neslučitelných momentů, které mě ten život dělají takový zábavnější, hmatatelnější, řekněme.
0: A říkáte si někdy, kam to až může jít dál? Je vám kolik? 35, 36? No, kam to až může jít dál dalších 20-30 let?
1: No tak já už bych mohla jít v podstatě do důchodu, já hraju skoro 30 let, takže pro mě je to, i za ty roky už jsem vyzkoušela v podstatě všechny žánry, takže teď je to spíš o pracování na tom přístupu, kde já v tom jsem, protože předtím jsem hledala to své místo ve světě, řekněme, a spoluprací se spoustou lidí jsem se to snažila nějak uchopit a když potom přišla pandemie, což logicky to schodilo pro mě jako pro spoustu jiných, tak najednou to obnažilo to, že ten systém, který jsem měla vytvořený, nemůže fungovat dlouhodobě a že to musím celé předělat. Takže je to pro mě teďka spíš otázka toho mého lidství v tom, kde já v tom jsem, než já chci být dobrý profesionál, což pro mě bylo předtím, tak teď je to o dostávání se víc a víc do té autenticity, protože 100% je pro mě málo, já chci být na 1000 sama sebou.
0: Zpátky k té vaší nové desce Zinka, kterou představíte 25. září v Planetáriu a zahájíte dost unikátní nejenom hudební projekt. Co tou deskou Zinka chcete říct? Já když čtu ty názvy, chrám, Orfeus, hlubina, čelový kus, pružina.
1: Je to moje životní POV je nebát se být potápeč v hlubinách, nebát se zranitelnosti, protože celé dospívání jsem byla

0: a hodně zranitelná na to konto, že mě bylo vyčítáno, že jsem jiná a že jsem hodně jiná. A čím jsem starší, tím víc mě to hrozně uráželo, že máme takový problém přijmout to, že každý jsme jiný, když jsme všichni stejní. A najednou se mi začalo dít to, že když jsem se začala upřímně bavit o tom, jak to mám v životě, tak začaly ty věci nějak jako se cvakávat dohromady a začalo okolí na to reagovat, že se najednou spousta lidí cítí být viděno. A je to taková jako hezká kombinace víc věcí dohromady, no, že najednou je ten život pro mě hodně i o ukazování lidem, že když já jsem upřímná v těch věcech, tak mě nikdo nemůže ublížit.
1: Děkuji vám za vaše slova. Naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Niche Nights je série 10 koncertů, které se odehrají každý poslední víkend v měsíci. Mezi potvrzená jména patří Michal Pavlíček, Bára Basiková, Jelenka Dusilová či Beata Hlavenková. Kultura Plus je tímto ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13:30. Hit týdne.
3: Boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl. Můžem si začít hrát. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
2: Hit týdne.
3: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku. Z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas. Už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: desítka Pavla Horváta.
1: Je pondělí, 10 hodin, 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a máme pro vás fotbalové povídání s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A je tady taky kolega, reportér na Radiožurnálu Sport, který se věnuje zejména fotbalu, a je to Lukáš Michalík. I tebe vítám.
3: Hezký den.
1: Jak se tak říká, člověk mění, pán Bůh mění, měli jsme něco připraveného, samozřejmě na úvod po 8. kole šance ligy, ale musíme začít u trochu jiného tématu.

0: Ve věku 64 let zemřel šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, bývalý reprezentační golman Luděk Mikloško. Prohrál dlouhý boj s rakovinou. 8 let v Baníku Ostrava, slyšeli jsme pokřik fanoušků West Hamu, kde se stal legendou, taky tam chytal. 8 let, tak smutná zpráva takhle v pondělí ráno.
1: No, je to vždycky smutný, samozřejmě. Luděk Mikloško, myslím si, že spousta mladších fanoušků a posluchačů nebude vědět, jakou hráčskou kariéru má za sebou, nicméně jde to jednoduše dohledat a myslím si, že si ani neuvědomuje, jakou hvězdu Premier League jsme tady měli a já musím říct, že jsem se s Luďou Mikloškem dvakrát bavil osobně a byl to výborný dovolím si říct kluk, prostě chlap a samozřejmě tohle to je velká škoda o takovýhle lidi přicházet, ale jak jsi to říkal na začátku, no.
0: Jenom k těm číslům, co se týká Luďka Mikloška, anglické Premier League, kde nastupoval vedle West Hamu taky za další londýnský tým Queen's Park Rangers, tak druhý Čech s nejvyšším počtem startů, co se týká golmanů v nejvyšší anglické soutěži, Petr Čech 433 zápasů, Luděk Mikloško 169 a Pavel Srniček 146, taky 42 utkání za československou a českou reprezentaci, 8 let v Baníku Ostrava poslední dobou šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Jaké vzpomínky na ní má Lukáš Michalík?
2: Já už jsem ho samozřejmě nezažil na hřišti, ale když se člověk v tom fotbalovém prostředí pohybuje, tak nemůže minout tu stopu, kterou zanechala. Málo se to ví, že právě, nebo málo se to ví, ví se to dost, ale možná to někdo úplně si neuvědomuje, že to byl právě Luděk Mikloško, který v Premier League, řekněme, prošlapal tu cestičku pro ty české golmany, že on byl skutečně tím prvním, možná společně samozřejmě s Janem Stejskalem, kdo se prosadil v anglické nejvyšší soutěži, udělal tam skvělé jméno té české brankářské škole a pak po něm začali proudit ti další brankáři, on poté pracoval vlastně i v manažerské agentuře a taky se mu povedlo dostat do Anglie golmany, které my už dnes známe, ať už Matěj Kovář, Radek Vítek, Vítězslav Jaroš nebo Ondřej Mastný, takže je to samozřejmě pro český fotbal velká ztráta.
0: No, Luděk Mikloško byl nedávno taky na tom krásném stadionu olympijském v Londýně v prosinci roku 2024, vlastně v době, kdy už oznámil, že bojuje s rakovinou a to přivítání, které se mu dostalo od fanoušků West Hamu, tak to bylo krásné.
3: But Matt Holland not in the best of health.
4: No, he's been fighting illness for the last 3 years, continuing to have treatment as well.
0: Tak tohle byla tady ukázka z toho, když Luděk Mikloško v prosinci 2024 navštívil zápas West Hamu v anglické Premier League. A my jsme teď ve spojení s bývalým záložníkem Baníku, který s Luďkem Mikloškem hrál v 80. letech právě za tento ostravský tým. A je to Karel Kula. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak pane Kulo, kde vás zasáhla ta smutná zpráva v pondělí 14. září?
5: Tak zasáhla mě v kanceláři na městském úřadě. Volal mi zrovna pan Procházka. A prostě byl to pro mě taková zdrtující zpráva, protože s Luďkem jsem toho zažil opravdu hodně a vylítly mi vlastně před oči všechny vzpomínky na zápasy a na všechny srazy a vůbec na Luďka. A prostě nedávám to, jo. Musím to říct na rovinu, nedávám to, protože pro mě to byla osoba velice blízká a strávil jsem s ním svou času.
1: Kájo, ahoj, tady Pavel Horvát, upřímnou soustrast samozřejmě.
5: Děkuju.
1: Jestli to takhle jde, jenom tak vytáhnout nějakou vzpomínku na Luďka, která bude samozřejmě pozitivní a jak si budeš Luďka vzpomínat. Děkujeme moc.
5: Tak na Luďka samozřejmě budu vzpomínat jenom v tom dobrém, protože byl to opravdu velký člověk a snažil se mi pomoct. Byl jsem taková vzpomínka, když Luděk odešel do West Hamu, tak jsem samozřejmě taky v té kariéře toužil potom jít do ciziny, takže Luděk mi tam domluvil zkoušku ve West Hamu. Strávil jsem týden u nich doma v rodině a byl jsem na klubu. Nakonec to bohužel nedopadlo pro mě dobře, ale tam jsem viděl, že i ten Luděk prostě má zájem pomoct těm svým spoluhráčům dostat se zase taky ven. A já jsem s Luďkem byl jako jedna rodina, když jsme jezdili na repre srazy, tak jsme se stavovali u nich doma, u rodičů. Vždycky jsme se tam zastavili, s nima jsme taky prohodili pár řečí, takže opravdu ty vzpomínky jsou nádherné a právě proto mě to takhle hodně bolí.
2: Pane Kulo, přijměte upřímnou soustrast i ode mě. Vy jste dokonce s Lučkem Mikloškem během reprezentačních srazů trávili čas na pokojích, byli jste spolubydlící, tak jaký byl spolubydlící, ať vzpomínáme přeci jen trochu veselé, pokud
5: no, byl výborný, jako jo. Když to řeknu trošku s humorem, tak Luděk na to, že byl strašně vysoký, tak vždycky měl problém s postelí, jo, takže on vždycky sundal tu matraci, dal to na zem a spal na zemi, a protože mu to dělalo problém, vždycky mu tam něco bránilo na ty nohy, takže vždycky přišel první, co bylo, tak vzal tu matraci, dal si ji na zem a říká, tak tady to je dobrý, to mě vyhovuje. A takže to byla taková nějaká věc, která ho na těch srazech potkávala, že ty postele byly krátké a Luděk byl dlouhán. Samozřejmě bylo více takových těch věcí, kdy jsme se zasmáli, ale byly věci, kdy jsme prostě řešili spolu věci, kdy nám ten fotbal nešel, kdy jsme třeba z repre se nám nepodařila kvalifikace, tak jsme taky na tím seděli, bavili jsme se o tom a opravdu ty vzpomínky jsou nádherné na něj. Nebyla tam žádná vzpomínka, že bych řekl, Luděk, něco s ním bylo špatně. Prostě byl to člověk, který přinášel pohodu, byl klidný, rozvážný, jo, pomáhal, prostě skromný po rodičích, takže opravdu je v mém srdci a tam bude vždycky.
0: S Karlem Kulou jsme zazpomínali na zesnulého Luďka Mikloška, který dnes ve 64 letech opustil náš svět, prohrál dlouhý boj s rakovinou. Pane Kulo, děkujeme vám, že jste si na nás v této těžké chvíli udělal čas a hodně sil.
5: Děkuju, naschledanou.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 10 hodin 14 minut, desítka Pavla Horváta. A ještě jednou Luděk Mikloško, který v 90. letech nastupoval za londýnský West Ham a loni v lednu vzpomínal pro Radiožurnál Sport na to, jaké to tehdy v Anglii bylo.
6: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balon.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: A teď už povídání po 8. kole fotbalové šance ligy v desítce Pavla Horváta. Chtěli jsme začít tím, že máme nový negativní rekord v samostatné české lize. Vytvořil ho Zlín, 8 kol, 0 bodů, prohra naposledy s Hradcem Králové a můžeme si na začátek poslechnout taky nového trenéra Ševců Pavla Hovtycha, který právě k tomu negativnímu rekordu řekl.
8: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez hry je jako by opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
0: 8 kol 0 bodů, co s tím?
1: No, to si myslím, že je otázka věštecká koule. Takhle, já jsem čekal, že v tom rozpoložení, v jakém bude Hradec po té dohrávce, tak si myslím, jsem si myslel, že prostě Ševci to nějakým způsobem zvládnou. Ještě když jsem viděl ten průběžný stav 1-0, myslím, že jsem ten zápas neviděl, jsem viděl samozřejmě jenom sestřih, tak jsem si říkal, že nový koště dobře mete, jak se říká, a že prostě s Pavlem Hovtychem přijde i nějaký kus štěstí, ale to se nestalo prostě, no, zase takový dva hloupí, řekl bych, góly, prostě, který si myslím, že šli ubránit, podle toho, co jsem viděl já, ono to tak vždycky je, že všechno jde ubránit, ale samozřejmě nemůžeš prostě budovat v zápase, kdy dostáváš dva a víc gólů, to prostě nefunguje.
2: Není se moc čeho chytit ve Zlíně, já nevidím úplně to světlo na konci tunelu, ten kádr prostě není úplně tak kvalitní, aby se mohl rovnat s těmi dalšími, které mají týmy v lize. Samozřejmě asi ty finance nejsou úplně, jinak by ten tým se posílil, řekněme, jiným způsobem. Takže mohou vyhlížet ve Zlíně zimní přestávku, aby ten kádr nějakým způsobem ještě obměnili, ale nemyslím si, že to přijde, protože kde nejsou peníze, těžko se posiluje.
1: Já ještě k tomu řeknu, že teďka bude ta dlouhá, nebo nadstandardně dlouhá reprezentace prepauza a tam se taky něco může stát. Jo? Já neříkám, že asi nezačnou hrát tiki-taku od brankaře, ale můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel v těch má ne nějaký, ale má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času. Samozřejmě ta ztráta už je veliká, nemyslím si na záchranu, ale dejme tomu dostat se do prostřední skupiny, tam si myslím, že to už je vlastně sci-fi teďka v tuhle chvíli. Nicméně jde s tím pořád něco dělat, těch bodů ve hře je strašná spousta, ale musí se něco razantně změnit.
2: Je vidět, že už ve Zlíně zkouší, teď dostal šanci v základu vlastně mladý Štefan, kterého vytáhl klub z B týmu, dokonce nahrál na gól, takže zajímavý debit, ale obecně tam to je hodně málo. Dobrý point s tím, jak jsi říkal, že bys měl někam odjet, to si myslím, že se klidně stane.
1: To se stane určitě.
2: Pavel Hoftych vždycky měl, nebo přijde mi, že vždy měl s hráči v kabině nadstandardní vztah, on to zkrátka umí a to je vlastně asi jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Už se podle mě v souvislosti se Zlínem ani nebavíme o střední skupině, ale tam bude primární cíl se vyhnout tomu poslednímu místu, které znamená přímý sestup.
0: No v uvozovkách naštěstí pro Zlín se zatím moc nedaří ani Slovácku, které prohrálo na Bohemians 0-2. V tomto utkání se dnes tolik věnovat nebudeme, protože máme spoustu zápasů, které chceme probrat. Každopádně tým Uherského Hradiště má 3 body a je předposlední, tedy před Zlínem s 0 body. Jen o bod víc než Slovácko má 14. Artis a právě v Brně začíná teď už náš trochu detailnější rozbor.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: A samozřejmě otevíráme taky naši telefonní linku 221 552 222, pokud byste se chtěli zapojit do debaty o 8. kole šance ligy, nebo pokud třeba máte nějakou vzpomínku na Luďka Mikloška, protože samozřejmě dnešní díl Desítky Pavla Horváta, tato smutná událost a jeho odchod z našeho světa asi dál bude provázet. Každopádně brněnské derby v nejvyšší soutěži po 89 letech, Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Možná první věc, co mě zaujala na tomto zápase, když jsem chvilku poslouchal radiožurnál Sport, slova z úst reportéra kolegy Davida Nekvindy, že není vyprodáno. Po takové době Zbrojovka Artis, brněnské derby, celé město se na to těší a nebylo plno na srbské.
1: To jsi mě zaskočil teda. Samozřejmě ten sektor hostů, tam je, kdo si vybavuje ten stadion na té srbský, je za tou bránou, za tím pískem. Já si úplně nejsem jistý, jak tam je vidět z té vejšky, která je možná 2, 3, 4, 5 metrů jako nad úrovní toho hřiště. Já bych tam taky nešel se koukat na fotbal jako host teda, ale samozřejmě ta euforie a to, jak se Brnu vydařil vstup, nebo Zbrojovce, jak se vydařil ten vstup do ligy, tak svádělo k tomu, že by vyprodáno mohlo být. Na druhou stranu zase říkám, nevím úplně, jak třeba je vidět za tou druhou bránou, když seš dole za tím plotem, asi toho moc nevidíš, takže otázka, si myslím, kdyby tam byl krásný stadion pro 15 tisíc lidí, tak si myslím, že by byl vyprodaný.
2: Ale pořád 9,5 tisíce, to je velmi slušná návštěva. V Brně teď fotbal táhne, Zbrojovce se daří, nakonec potvrdila tu pozici favorita, Antonín Vaníček zase další gól, potvrzuje, že má skvělý vstup do té nové ligové sezony a byť Artis tedy snížil, řekněme v 69. minutě, tak si myslím, že Zbrojovka si poměrně v klidu ten svůj náskok uhájela, ale Artis mě překvapuje, myslím si, že tím i jak posílil. A takže úplně by nemusel mít problém s tou bezprostřední záchranou. Byť třeba takový Albert Labík dostal docela kartáč od trenéra Romana Nádvorníka za ten svůj výkon.
1: No tak to k tomu patří, tak myslím si, že pořád ještě třeba on je na začátku té kariéry a samozřejmě ty od těch kluků už očekáváš výkon 100%. Na druhou stranu je pravda, že Artis opravdu využil možná bez zbytku možnost až toho nejposlednějšího termínu toho posílení a zase je to vlastně to samý, ty hráče nestihneš zabudovat během jako dvou tréninků do té hry, do toho, co máš nějakou myšlenku, jak hrát a museli by to být hráči, který už znáš daleko líp, než třeba, že teďka ti přijdou, než se zžijou s týmem, než se zjou s myšlenkama toho trenéra, tak to chvilku samozřejmě potrvá.
2: Navíc oni sami třeba další čas nehráli, bylo to znát na Saniangovi, který přišel na hostování ze Slávie, předtím dlouho nehrál, že zkrátka ten čas bude potřebovat, ale to je právě ten rozdíl mezi Artisem a Zlínem, zkrátka Artis ty finance má, může posilovat, že přivedl nejen Labíka, ale i Boháče a další, takže já si myslím, že v tomhle bude mít před Zlínem náskok, že se ta kvalita na hřišti jednoduše projeví.
0: Vím, že Lukáš Michalík pije kafe, Pavle, ty piješ kafe?
1: Ano.
0: Co říkáš na oslavu Antonína Vaníčka a jeho presíčko?
1: Líbí se mi to, není to nic násilného, on to vysvětloval, že to má rád, takže je to ze života. Určitě to je lepší než třeba jako Kabongo v Olomouci, když házel granát mezi diváky, to si asi musíme nalejt čistýho vína.
0: No nevím, kolik presíček vypije trenér zbrojovky Martin Svědík, ale k prestiži toho zápasu mezi zbrojovkou a Artisem řekl tohle.
9: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
2: Jestli můžu, tak já se ještě na malou chvíli vrátím k tomu předešlému zápasu Zlín-Hradec Králové, protože mě zajímá názor Pavla na Tomáše Čvančaru. Dal gól, vypadal velice dobře a vypadá velice dobře.
1: To on vypadá vždycky.
2: No, takže se zdá, že pro Hradec by mohl být tou rozdílovou posilou do útoku.
1: No, tak už v tom minulém zápase měl asistenci, že jo, takže, nebo ne při remíze, ale při tom vítězném zápase měl asistenci. Já si myslím, že o jeho kvalitách se nemusíme bavit. Samozřejmě šli o něm zkazky, že je trošku složitější do šatny, ale už mu není 20. Už si myslím, že zažil spoustu věcí ve fotbale dalších, než v těchto těch, řekl bych, telecích létech a zatím dokazuje to, že od Hradce to byl velmi dobrý krok.
2: Souhlas.
1: A ještě, pardon, já teda udělám druhý úkrok ještě. Mě vlastně zajímalo, protože samozřejmě Brno je veliký, já to chápu, ale určitě ty kluci se potkávají na tom kafíčku nebo to. Mě by zajímalo, jaký jsou jako mezilidský vztahy mezi těma hráčema Artisu a zbrojovky. To by mě zajímalo.
0: Asi teď trénují, víš, zbrojovka Artis. Předpokládám, že nám nezavolá některý z hráčů.
1: Teď určitě ne.
0: Ale můžete volat vy na číslo 221-552-222, pokud se chcete zapojit do našeho fotbalového pořadu.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: Hradec Králové, 6. pozice, 14 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která je 5., ale má lepší skóre. A navíc utkání k dobru, ale to poslední utkání se Středočechům nevydařilo na stadionu Liberce. Prohra Mladé Boleslavy 0-3. Slovan druhý v tabulce, jen obod za vedoucí Sláví, chvilku se vyhříval v čele soutěže. Tak výsledek 3-0 v zápase toho času druhého se třetím týmem tabulky, to je jednoznačný vzkaz zbytku soutěže.
1: A tak spousta Liberečáků, nejenom Jakub Děkan, můj kamarád, dával hned fotku s tím, že Liberec je první v tabulce, což je logický, protože ta euforie samozřejmě pokračuje. Myslím si, že je to i správný, že ty lidi to takhle jako vnímají a sledujou, že prostě se tohleto daří. No, Liberec je nepříjemným soupeřem pro každýho od začátku ligy. Když vyhráli v Plzni na úvod, tak jsem si říkal, že dobrý, jako jo, Plzeň asi to nebude tak dobrý start, ale ono to bylo v obráceně, byl to dobrý start od Liberce a vlastně v každém zápase to potvrzují. Už ze Sláví to bylo jen tak, že Slávie to ubrzdila za bodík a 3-0 je samozřejmě jasný výsledek. Rozehrává se Vasil Kušej, který prostě to v sobě má. Byť se mu třeba některé věci nepovedou, tak je to tak sebevědomý hráč, že jde i do toho risku, že prostě se mu něco nepovede a myslím si, že teď já jsem zmínil jeho, ale je tam dalších samozřejmě několik hráčů, který tu hru velmi ovlivňujou a myslím si, že Liberec je zaslouženě takhle vysoko.
2: Teď se to Liberci schází i v tom smyslu, že má to potřebné štěstí. Byť ten zápas byl jiný než derby v Jablonci, tam Liberec určitě byl horším týmem a zvítězil. Teď si myslím, že naopak to vítězství bylo zasloužené a Liberci se to zkrátka schází. Jedna věc, skvělá defenziva. To je základ k úspěchu, už jsme se o tom s Pavlem.
1: Silová hra taková.
2: Silová hra, 4 inkasované góly, výborný koubek taky teď podržel několikrát. Drakpe hraje skvěle, Hůlka zpevnil tu defenzivu. Neskutečně o Kajondovi jsme se bavili několikrát, stejně jako odejde Diakité, přijde Faj.
1: Překvapilo Liberecký, že Kajondo neodešel. Mě to překvapilo, že tam zůstal. Musím říct, že jsem čekal, že do něj někdo vlítne za nějakou fakt jako dardu, protože teďka byl fantastický a je. Takže mě překvapilo, že zůstal v Liberci.
2: Ještě si myslím, že minimálně do zimy to snad zvládne, ale samozřejmě, když se bude Liberec pohybovat nahoře, tak třeba ho udrží až do konce ročníku, to uvidíme. Ale odešel Diakité, přišel Fight, ten hraje skvěle. To je opravdu hráč, který si myslím, že už je na pověstné tabuli Jindřicha Trpišovského. A vlastně, když jsi v Laufu, tak se ti daří v podstatě všechno. Teď bylo znát, Josef Koželuch poslední dva zápasy byl takový vyčichlý trochu, potřeboval nejspíš oddych. A najednou na tu pozici wingbacka se zasune Petr Juliš, což nejen z pohledu fanoušku, ale z mého pohledu
1: je divný.
2: No, za prvé, a už v Liberci z mého pohledu byl skoro odepsaný hráč, jo, že zkrátka ta minulá sezona mu nevyšla. Já jsem čekal, že bude následovat třeba Filipa Špatenku, půjde někam na hostování. On zůstal, teď navíc alternoval na té pozici wingbacka a v podstatě jako s trochou nadsázky vymazal Schuberta se Solomonem Johnem, což jsou hráči, kteří mají skvělou formu na úvod sezony a v podstatě si nekopli. Takže i takovéhle věci teď Liberci vycházejí, nebo zraní se Masopust v první půli, ale ty máš kam sáhnout, dáš tam Stránského, je tam ještě Bužek.
1: Já bych tady k Julišovi ještě řekl, že samozřejmě tomuhle můžeme se bavit o tom, že se ti daří, ale určitě k tomu je i tréninkový proces. Já jsem tréninky Liberce neviděl, ale ta defenziva jde ty hráče naučit prostě. Jo, jestli jsou poctiví, jestli mají ten chtíč se do toho ústva implementovat, tak prostě, ne, tak máš nějakou pozici, jsi jako ofenzivní hráč, ale musíš bránit prostě v tom dnešním fotbalu, už to bez toho nejde.
0: Jo? Já jsem jenom, že se mi líbil ten výraz, víš?
1: No tak to už používám normálně.
0: To už je běžné.
1: To už je jako v podstatě rutina denodenní. Takže když tam takhle jako toho hráče narveš, bez implementace, tak oni už z toho tréninku mají ty návyky, že jsou schopní prostě si splnit tu defenzivu a splnějí si ji takhle, že vymažou hráče, na který samozřejmě Boleslav sázela, nebo sází v průběhu teďka toho podzimu a Liberci to samozřejmě přineslo vítězství.
2: Ne? A hlavně v případě Petra Juliše to i dává smysl, protože on je rychlostně skvěle vybavený i fyzicky, hrál vždycky tedy tu vyšší pozici, ale neměl čísla, on má 1,80 zápasů v lize, 2 góly, 5 asistencí, takže se nabízí toho zasunout směrem vzad, Liberci to vyšlo. Jediný otazník tam mám v pozici útočníka, no. Lukáš Mašek je jasná jednička, ale nesmí se zranit, protože tam nevidím přímou náhradu. Ani Matěj Mikulenka, který přišel v Olomouci, nebyl ještě tedy na lavičce, tak podle mě to není typický hroťák.
1: Není tak velký, není tak fyzicky vybavený, ale pozor, je rychlej, je umí fotbal, umí jeden na jednoho. Myslím si, že až se implementuje, ne, to si dělám teďka srandu, až prostě se trošku zžije s tím, co po něm trenér bude chtít, takže to je zase dobrá posila pro Liberec.
2: Půl hodinku dostal zhruba Slovenec Marsetič, který se ale taky zžívá s tím týmem teprve, takže...
1: Ono se líp zžívá, když vedeš 3-0, než když prohráváš 2-0 a když se zžít jako s tím, co se nedaří. No.
2: Takže jediné, co bych trošku řekl, že byl takovým černým puntíkem toho zápasu, tak návštěva, zkrátka hraje druhý se třetím, Liberci se daří a přišlo asi 4,5 tisíce, no, takže je potřeba to zvednout ještě víc a ještě abychom povzbudili na dálku Pavla Hovtycha, tak ty si to, Pavle, hledal. Myslím si, že Liberec zvítězil 4x v lize v řadě poprvé od sezóny 19-20, kdy vedl tým právě Pavel Hovtych, takže pokud nás Pavel poslouchá, tak...
0: Třeba se mi něco podobného povede se Zlínem. Ještě k tomu utkání Liberce s Mladou Boleslaví speciální bylo taky proto, že za Slovan skorovali 3 hráči, no, kteří dřív kopali za středočeský klub. Jedním z nich byl Lukáš Mašek, který teď k té vítězné sérii a postavení týmu v tabulce řekl.
10: Je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budu fejt skromný, nelítat někde v oblacích, prostě pokusit se tu šňůru prostě natahovat dál a dál.
0: Lukáš Mašek dal gól na 2-0, ale teda to byl těžký gól. Jiří Floder se tam srazil s Ondřejem Karafiátem. Čí to byla chyba?
1: štěstí útočníka.
0: Nechme to,
2: ne, tak
1: vždycky,
2: těžké, no.
1: Vždycky někdo udělá chybu, no, to je jako, nevím, já...
2: Tak asi golman by ho měl zbourat, ne, no, v ideálním případě.
1: No, je to tak, no, ono některý ty golmani třeba v sobě tenhle ten put jako úplně nemají a pak to dopadne takhle, no.
2: A co branka Vojtěcha Stránského, no, to byla parádní rána, která
1: se... bavil radši, no. Já si myslím, že měl hrozně moc času, jo, že samozřejmě už, už jako bylo to, nechci jasný, ale měl hrozně moc času na to si to připravit, no a trefil to jako ukrutně prostě, no, to se asi nedalo chytit.
2: A on by se tím nerad chlubil, tak to řeknu já, Pavel Tilšar se prosadil podobným gólem teď ve víkendovém programu. Jaké soutěže?
0: 9. liga, inspiroval mě samozřejmě Vojtěch Stránský.
2: Asi jsi měl taky hodně času.
0: Golem z poze 16, měl jsem hrozně moc času. Trefil jsem se v šestojavících, ty jsou nedaleko Běchovic.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: Je vidět, že už znáte číslo do našeho studia, tak v dnešní desítce Pavla Horváta vítám prvního z posluchačů. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady posluchač Filip ze Šumavy.
0: Povídejte, co máte na srdci?
11: Já mám takový dotaz na vás všechny, ale hlavně na Pavla Horváta. Chtěl bych se zeptat, jak vnímá současnou Viktorii, protože tam to vypadá na jeden velký průser. Chtěl bych se zeptat, jak je to vůbec možný, že třeba Liberec, koho přivede, to okamžitě funguje ten hráč, a u Viktorie to tak vůbec není, a přitom je tam takový borec jako pan Říčka. A jestli tam nechybí trošku takový český jádro, nějaká taková ta česká prdelství v kabině. A je to takový smutný, třeba nějaký jako krok brankářská jednička je taky trošku podle mě problém, odešel Jedlička a Viděle je od té doby naprosto poloviční, tak bych se chtěl zeptat, jak to vidí on a celkově vy. Děkuju.
0: Moc děkujeme za dotaz ze Šumavy, jen prosím, pokud budete volat příště do desítky Pavla Horváta, tak volte mírnější slovník, ale Pavel Horvát odpoví.
1: Já můžu volit taky jenom mírnější slovník. Ne, tak já jsem včera byl v Plzni na fotbale, musím říct, že Olomouc hrála výborně, jo? Že vždycky je potřeba říct k tomu tu druhou stránku, to, co ti povolí soupeř. Je vidět, že Plzeňci nevěří, že samozřejmě může být jednoduchý to říct, že po Martinu Hiskym to nejde a teď s Radkem Kováčem to nejde, ale já tady na to úplně, nebo tohle mě se jako špatně poslouchá, myslím si, že trenér s tím mužstvem za 14 dní neudělá žádný velký zázrak, myslím si, že se může tohleto hodnotit až třeba po té reprepauze nějaký, kdy budou mít trošku prostoru něco natrénovat. Na druhou stranu je pravda, že ty hráči, který do Plzně přicházejí, tak úplně hned nevlítnou do základní sestavy. Ono je to taky způsobený tím, čím jsme se tady před chvilkou jsme to zmiňovali, že se ti líp naskakuje, když vyhráváš. Nejenom ten jeden konkrétní zápas, ale když se ti daří jako obecně tomu mužstvu, tak ty hráči tam naskakujou daleko jednodušeji, než se nedaří, takže logicky těch hráčů tam moc není. Pro mě je téma furt Panoš, já si nemůžu pomoct, já si myslím, že by prostě takovýhle hráč, pokud je zdravý, pokud je natrénovaný, pokud nedělá problém v šatně za mě, tak by měl prostě takovýhle nadstandardní hráč hrát a je mi vlastně líto jak jeho, tak i toho týmu, protože takovýhle hráč by se tam jako vyjímal, podle mě, jo. Každý trenér, pokud toho kluka takhle budeš mít, a znovu opakuju, jestli bude v hlavě připravený, jestli má natrénováno, jestli nemá nějaký zdravotní problém a jestli nedělá nějaký brajgl mimo fotbal nebo v šatně, tak podle mě by měl hrát, ale nedostává tu příležitost a je to takový jako upracovaný, je vidět, že ty kluci si nevěří. Včera byl fakt jako kontrast z toho, jak hraje Dominik Janošek prostě od Pavla Hapala. Tohle to si myslím, že byl jeden z nejdůležitějších kroků pro to, co se děje v Olomouci, že Dominik Janošek prostě nastupuje a hraje výborně, chce hrát dopředu, ví, kdy ten balon zastavit, kdy na něj šlápnout, jak se říká, tu hru udržet, jako, ale Olomouci to dává hrozný klid včera. Já jsem se k tomu chtěl dostat později, ale včera nehrál Barát, hrál Dante se jmenuje, 14.
2: To je Soldo.
1: Soldo, pardon, Dante, nevím, proč mě napadl Dante.
2: Že si četl božskou komedii.
1: Soldo je to možný, je to možný. Hrál Soldo a hrál výborně, ta trojice s Beranem prostě funguje. Tady ten předsudek toho, že všichni musí být rychlí a sprintovat, tam úplně jako je vygumovaná, ty hráči samozřejmě vědí dobře, umějí číst hru, umějí hrát fotbal a byli výborní a tam si myslím, že Plzeň jako hodně přehrávali v určitých fázích toho zápasu. A teď teda jako úplně jako poslední ta odpověď, no, pan Říčka je jasně jako jeden ze, asi ze scoutů Plzně, bez debat, prostě velký odborník, ale nevím, jakou teďka tam má pozici, jestli on je ten hlavní, nebo já to nevím, no.
2: Řekl toho Pavel hodně, tak já bych taky chtěl samozřejmě pochválit Olomouc, ale začnu Plzní. Já vidím jako velký problém je v podstatě 8. kolo nové ligové sezony a oni nemají jasnou základní sestavu, nebo alespoň to jádro, o které by, řekněme, na které by nabalili ty další hráče. Já v podstatě, když čekám na ten zápas Plzně, tak vůbec nevím, kdo nastoupí v základní sestavě, hlavně v záloze a výš. V podstatě hrají pořád jenom Memič s Hrošovským a kolem nich se to tak jako zvláštně točí. Ladra jednou nehraje vůbec, pak hraje skoro celý zápas. Červ z toho taky vypadl, teď už tedy znovu hraje. Sojka jednou nehraje. Po té hře v útoku se to pořád mění. Jednou Adu, jednou Laval, Kabongo. Já v tom vidím prostě problém a Pavel to zná z kariéry, tak ty vazby se musí vytvořit nějakým
1: způsobem. Jo, je to určitě, máš pravdu velikou, protože samozřejmě ani ty hráči zase nevíme, v jakým jsou zdravotním stavu. Možná, že ty kluci jako Višinský, který prostě začal hrát, tak teď nehraje. Zase Dosky, pro mě třeba Dosky, Memič hraje jednou halfbacka, včera hrál takový jako skoro útočník, bych řekl, tam se moc nedostal první půli vlastně vůbec do hry. Saša Sojka hrál levýho halfbacka v pěti. Myslím si, že z toho trefil úplně přesně i ty hráči. Samozřejmě Radek Kováč bude mít nějaký herní styl, který chce hrát a do toho musí dosadit tyhle hráče, který má k dispozici. Jo, další věc je, připomenu ti tvůj výrok z dopoledne, odchod Krčíka, který přišel jako za mě nadstandardní stoper, zase nevím, jestli tam třeba byl nějaký problém v šatně, netuším, ale teďka vlastně přišel ten
2: Vavro
1: a ještě mladý
2: Pališťák
1: ze Žiliny, samozřejmě obrovský talent, včera to odehrál, že bych tam viděl nějakou jako přidanou hodnotu pro to mužstvo, jsem úplně neviděl, ale je to samozřejmě 18-letý kluk a je to o tom, jak říkal posluchač, že přicházejí hráči a hned jako jsou vidět, tak on vlastně hraje teďka, co přišel Radek, tak začal hrát, nebo druhý zápas, ale jako, že bych jako úplně byl jako wow, to nebylo, no. Takže samozřejmě tohle Plzeň bude trápit. A vidíme, že i ty ostatní týmy prostě vyhrávají a proto Plzeň je teďka desátá.
2: Desátá, na to navážu, jak mluvil Pavel, defenziva, to je samo o sobě téma, prostě 15 gólů za 8 zápasů, to je extrémní množství, to je o 11 víc než Liberec a když dostanete 15 gólů, těžko můžete hrát na špici tabulky.
1: No a k tomu vlastně patří to, co zase říkal posluchač, že vlastně od té doby, co odešel Jedla, Martin Jedlička, tak opravdu Vígele dostává takový, řekl bych, jednoduchý góly. Včera samozřejmě těžký, jo, měl tam jednu střelu v první půli, kterou Sejkovi chytil, ale ta si myslím, že nebyla těžká, jinak vlastně jako tomu mužstvu úplně nepomohl a souhlasím s tím, že prostě v lize, pokud chceš hrát nahoře, tak ten gólman, teď si vzpomenu já, na tu dobu, kdy jsem tam byl s Michalem Bílkem, tak Jindra Staněk v každém zápase chytil nějaký gól, jako tutovku prostě. Jo, a to se teďka neděje. No.
0: Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, mohlo to být jinak, kdyby proměnil Lukáš Červ pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Zajímavá věc, trenér Radoslav Kováč po zápase řekl, že ho překvapilo, že si Červ vzal míč na penaltu.
12: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Když si ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně vlastně penál a musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo, ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
0: 221552222, to je číslo do studia Radiožurnálu Sport a i do pořadu Desítka Pavla Horváta. A my pro vás máme dvě vstupenky na další Desítku live, která bude v plzeňském klubu Šeříkovka 5. října. Bude tam samozřejmě Pavel Horvát, taky Antonín Panenka a bývalý rozhodčí Pavel Královec. Lukáš Michalík mi připomněl, že musíme vysoutěžit ty vstupenky, tak má určitě připravenou i otázku pro naše posluchače.
2: To se přiznám, že úplně nemám, ale můžu ji samozřejmě za pochodu vymyslet a bude jednoduchá, protože chceme, abyste vítězili. Teď jsme se o tom bavili a já na to téma chci navázat poté. Tak kdo neproměnil penaltu v posledním zápase Plzně v lize? Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
0: Byl to XY, tentokrát to neprozradím, když to nesadí Jana Pěruška, ale už nám někdo volá a je, tady to drnčí. Tak bereme prvního z vás, zase domluvil, dovolil, dobrý den.
13: Dobrý den, já volám kvůli soutěži.
0: Ano, povídejte, tak kdo nedal penaltu v zápase s Olomoucí za Plzeň?
13: Nedal jí Lukáš Červ.
0: No výborně, tak máte dvě vstupenky do klubu Šeříkovka, budeme se na vás těšit 5. října. Určitě doražte, vemte sebou nějaký doprovod, máte dvě vstupenky. A poslouchejte dál Desítku Pavla Horváta.
13: Děkuju.
0: No, my můžeme ještě zůstat u toho tématu Plzeň Olomouc, protože chtěl jsem to vzít až na závěr, ale zkrátka, když posluchač zavolal z Plzní, tak musíme probrat na chvilku i Olomouc, protože ta je třetí v tabulce. A...
2: Jasně, promiň, že ti Pavle do toho skáču, přece mě ještě zajímá ta penalta. Nenechám se odbít. Pavle, překvapilo i tebe, jo, že jí kopal Lukáš Červ. Samozřejmě po bitvě je každý generál, ale když máš na hřišti Hrošovského Ladru, který to opravdu skvěle kope.
1: Takhle, nevidíme tréninky, ty kluci tréninku, jo, při tréninkách prostě kopou penalty, ať už ze srandy, nebo prostě to opravdu trénujou. Musím říct, že když si Lukáš rozal balón, tak jsem si říkal, že dělá tu fintu, jako že jde kopat, ale kopat nebude. A pak jsem viděl, jak ho Ladra poklepal jako po zádech, tak jsem si říkal, tak on jde fakt kopat. A musím říct, že kolem mě bylo spoustu pesimistů a já jsem si říkal, no tak jako asi to trénuje a bylo to z okresního převodu, říkal, že to dobře kope a letělo to v podstatě stejně, no. Já nemám problém s tím, jak říkal Radek Kováč, že vlastně jako neurčujou hráče, vždycky byla skupina hráčů, který ty penalty jdou zahrávat a samozřejmě, když se ti daří, tak kopeš opakovaně, když se necítíš, tak to někomu prostě dáš, ale prostě ji neproměnili a bylo to velmi, velmi důležitý moment toho zápasu, protože kdyby Plzeň vyrovnala na 2-2, tak samozřejmě by ten druhý poločas začal úplně jinak. No.
0: Zbývá nám 15 minut z dnešního dílu fotbalového pořadu Desítka Pavla Horváta. Musíme zrychlit tempo, protože samozřejmě posluchači čekají taky na to, jak hrála Sparta Slavia a co na to náš fotbalový expert, ale dostaneme se k tomu tradičním oslým můstkem. Václav Sejk za Olomouc v Plzni 1+1 a já si říkám, co by za Václava Sejka teď dala Sparta.
1: Ale zase, viděl jsem ho včera prvně vlastně jako naživo, myslím si, nebo po druhý, jo, a to mužstvo ví, jak on hraje, prostě on je bulldog, který chodí do soubojů, není úplně veliký. Nemyslím si, že to je úplně sprinter, ale vyhovuje to hře Olomouce, vědí, jak ho trefovat, jak mu dá ten balón a on ho vlastně ve většině případů, když dostane do těla, tak ho vždycky udrží a hodně tím tomu mužstvu pomáhá. Takže samozřejmě chápu ten oslý můstek. Úplně produktivní nebyl, co se týká jeho minulosti. Tahle sezona začíná být z jeho pohledu už teďka trošku výjimečná. Jednak furt hraje, jednak na něm to mužstvo stojí a jednak začíná být produktivní. A asi se dostaneme teda do Sparty.
0: Ano, jdeme na Letnou, Sparta porazila Jablonec 2-0. Byla to velká úleva pro celý tým z Letné i pro záložníka Romana Macka.
14: Určitě je důležité, nebudeme se za ní schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
0: Ano, Roman Macek prošel třeba taky turínským Juventusem, respektive jeho mládeží. Sparta zabrala po dvou prohrách poté, co prohrála derby a taky v Hradci Králové. Ale že by Jablonec nějakým způsobem vzdoroval hodně na Letné, se mi úplně nezdálo.
1: No, měli toho plný zuby, musím říct. Ale Sparta hrála dobře, jako Sparta hrála dobře, byla silná na míči. Řekl bych, že ta výhra je zasloužená. Prostě myslím si, že Jablonec v tom rozpoložení, v jakém byl a v průběhu toho zápasu vlastně neměl úplně moc šancí na to, jak tenhle ten výsledek a průběh změnit, a Sparta zaslouženě vyhrála, to je nutný říct.
2: Určitě, Jablonec prakticky nebyl v zápase. Oni samozřejmě škarohlídi vždy budou říkat, že Jablonec neklade na Letné odpor, ale to si myslím, že když už se stane, tak je to samozřejmě spíš shoda okolností.
0: A v minulé sezóně tam vyhrál, myslím.
2: No, právě, takže...
1: Ne, já jsem čekal, že bude průšvih, protože Jablonec prostě, bavili jsme se o tom, nemusí hrát dobře, ale bývá produktivní, a teďka se to nepotvrdilo, ale Sparta si proto došla. Myslím si, že tam byly dobrý výkony a že to fakt bylo zasloužený. No. Tam není co k tomu zápasu úplně dodat, protože tam nebyly zase extra výkony, ale nebyl tam žádný propadák. Ani vlastně z jedné strany Jablonec tak celkově přišel mi jako utlumený, že to mají opravdu plný zuby. No.
0: 6 zápasů během 16 dnů, góly Sparty dali Josimar Alcocer a taky John Mercado. Zaujala mě jen branka číslo 1 na spartianské straně, Hugo Suchůrek. Měl tu akci víceméně na starosti, zase tím svým typickým způsobem natáhl míč před 16, předal Brunesovi, ten se možná trochu se štěstím dostal k balonu, zakončil, a pak tady Alcocer dával gól na 1-0. Hugo Suchůrek, je to velké téma ve Spartě, na lavičce tentokrát Eneme i Irvin. Tak dostane Hugo Suchůrek víc prostoru teď?
1: No, já myslím, že my doufáme, my se tady o tom bavíme, nebo já prostě bych byl rád, kdyby tyhle mladí kluci, zmiňoval jsem Panoše, zmiňujeme Sochůrka pravidelně, prostě my potřebujeme, tyhle ty kluci hráli jako pro náš český fotbal. Já to jako chápu, že prostě už to, ta doba je jiná, prostě v každém ústu jsou cizinci, viděli jsme Slovan Bratislava v Lize mistrů, tam hrajou dva Slováci v základní sestavě, podle mě jedním z nich je brankář dokonce, takže jako logicky v těch nejsilnějších ústev nejsou jako úplně jenom samí Češi, ale já prostě bych rád, aby tyhle ty mladí kluci dostávali příležitost, a když ji nebudou dostávat, aby šli někam jinam, kde prostě budou hrát. No.
2: Takže na papíře vypadá ta středová trojice velmi silně. Macek, Karabec, Suchůrek. Ale je to, Pavle, podle tebe dlouhodobě udržitelné, protože tam chybí nějaký jako hráč, co to bude hrát trochu od podlahy.
1: Tak samozřejmě vidíme, teď mě napadlo prostě, jak hraje Vitíňa třeba. Vitíňa taky není 1,85 m frajer, ale prostě čte hru. Přirovnal bych to k té Olomouci třeba, tam taky není žádný jako řezník v úvozovkách, aby jsme si rozuměli, že který bude jezdit po zadku, tak jak to dřív bylo, že ta číslo 6, prostě ten defenzivní záložník vlastně skoro neútočil a měl dobrou krátkou rozehrávku a prostě dřel tam za tyhle ty ostatní, už je to jako komplexní, kdy hráči musí umět útočit, musí umět bránit a pokud si poradějí fotbalově a čtou hru a jsou chytrý v osobních soubojích, tak proč by to nemohlo fungovat?
2: Pavle, já ještě navážu na to, co ty si vlastně řekl na úvod toho oslího můstku, jestli by se Spartě nehodil Václav Sejk, a to je samozřejmě téma Jonathan Brunes, který už 8 zápasů, do kterých nastoupil soutěžních, nedal gól. Já to vnímám tak, že může být útočník ve Spartě sebeplatnější, ale jakmile nedává góly, tak je to prostě problém.
1: No a já se zase dostanu k Vojtovi, který podle mě, jestli bys to našel teda v té rychlosti, jestli nastoupil třeba 4x od začátku, ale ne takhle pravidelně za sebou, a nebyl úspěšný a už tu šanci jako nedostává. Byl na Viktorce Žižkov, dal 3 góly, vím, že to je pohár s druhou ligou, ale možná využít tu aktuální formu vždycky. Vím, že spousta trenérů i těch zkušených o tom takhle mluvila, že prostě tu aktuální formu toho hráče se dá využít, a tohle byl ten případ, jo, že i třeba kdyby si věděl, že ho vystřídáš o půli, protože ten hráč je rozjetej, prostě dal 3 góly, jo, tak mu dát čuchnout, aby si tomu ústu pomohl. No.
2: Našel jsem to docela rychle, naposledy na začátku března dostal 4x šanci v základní sestavě, dal 1 gól, samozřejmě ani jemu to angažmá úplně nesedlo, dal ty 3 góly teďkon v poháru Žižkovu, ale taky bych se to nebal protočit. No.
0: 8 kol, 4 výhry, 4 porážky, taková je zatím bilance Sparty v této sezóně šance ligy. No ale Letenští ztrácí na svého největšího pražského rivala 8 bodů.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: Slavia totiž zvítězila naposledy v Teplicích 2-0, vrátila se do čela tabulky o bod právě před liberecký Slovan. No a na úvod tohoto bloku si můžeme pustit taky kouče Slávy Jindřicha Trpišovského, který hodně chválil polského záložníka Viktora Nováka. Ten se trefil po páté v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže, ale kouče Trpišovského to zase tolik nepřekvapilo.
15: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gol z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec nevěděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma dva roky pomalu.
0: Viktor Novák, myslím, že velký příběh téhle sezóny České ligy, vytáhlý borec, řekl bych takový zvláštní somatotyp, trošku možná jako Tomáš Souček, vysoký, hubený.
1: Ale nebudeš tomu věřit, já jsem včera, my jsme včera doma koukali s Patrikem na Slávy a říkám, hele, to je lepší Souček. Přísahám na nohy. Ne, protože on tak i trošku jako vypadá vizuálně, samozřejmě myslím si, že Tomáš Souček bude o malinko možná vyšší, ale ta charakteristika, kterou teďka Jindra řekl, jestli si pamatuješ ten ranní vstup, tak já jsem to tady zmiňoval, jo, já jsem to neslyšel, ale ono to tak vypadá, je neskutečný, že to je cizinec, samozřejmě tak je to blízko, Polsko je blízko, ale je neskutečný, jak on vypadá fakt, že už tam je rok, jako, že už tam prostě hraje, určuje, řekl bych, tempo té hry, jak bude Slávě hrát. To je kauf, jako Slávě tohle vyšlo, myslím si, úplně asi nad očekávání. Já jsem taky si říkal, když dal ty první góly, říkám, no jasně, tak to je jako extra úvod.
2: Falešná forma.
1: Ale fakt jako ty zápasy, co jsem viděl, tak on je prostě výborný, jak dopředu, jak jsme se bavili, tak i dozadu. A včera zase prostě on dostane šanci a on jí vlastně jako v podstatě bez jako nějaký stydění prostě promění, tam mohl nahrávat. Já si myslím, že většina hráčů by ještě hledala někoho před tou bránou, on prostě podle mě věděl, že si to dá a zakončí to tak, jak to zakončil, prostě sebevědomě, pod břevno, pro Slávy strašně důležitý hráč a je to každým kolem víc a víc. Já jsem to zmínil, že jsme po té lize mistrů chválili Šturma, ale jako ten výkon Nováka byl fantastický taky. No.
2: Navíc se poradili s jiným parťákem ve středu zálohy, s Pavlem Kačorem, Michal Sadílek si zlomil nos. Ale já bych
1: on si ho nezlomil, jemu ho zlomil.
2: Jasně. Já bych vyzdvihl ještě jedno jméno a to je Tomáš Vlček, který v podstatě v úvodu sezony vůbec nenastupoval, teď hraje a hraje skvěle, začalo to už tím derby. A je vidět, že je připravený a že na něj prostě realizační tým může kdykoliv ukázat.
1: A taky mu ta páska slušela. Bylo vidět, že to je prostě kapitán.
0: Výpadek osvětlení 20 minut se nehrálo na stínadlech. Pavle, ty si něco podobného zažil, nejen třeba při svém teplickém angažma?
1: No zažil, ale je to nepříjemno samozřejmě. Zase tam bylo srovnání, vím, že i to někdo dopoledne říkal, že to vypadalo jako hokej na třetiny, jenže v tom hokeji ví, že ta pauza je 15 minut a dohromady 18 tím ledem, takže ví, že za 18 minut už budeš hrát. Tady vlastně nevěděli ty kluci. A samozřejmě vždycky tam je nějaký zvěd, který chodí k rozhodčím a chodí na hřiště, aby si věděl, hele, možná za 2 minuty, za 3 minuty to bude. Takže ty víš, že za 3 minuty se asi půjde ven a to se stihneš převlíknout do suchýho. Taky to tam někdo z hráčů Slávě říkal, nevím, jestli to tam máme, ale říkal, že se převlíkli do suchýho, myslím, že to byl Štěpán Chaloupek.
0: Ano, Štěpán Chaloupek.
1: Jo, což vlastně svádí k tomu, že jsi měl 3 sady drezu, jo, což je už v tuhle chvíli normální. Já jsem hrál v době, kdy ještě byl 1 dres, pak už byly samozřejmě 2 sady na každý poločas, ale nepočítáš s tím, že jako, já nevím, kolikátý to bylo v 60. minutě, bude přerušení, kdy už jsi zase spocenej, prostě propocenej a mokrej, protože pršelo, že jo, tak logicky by si se chtěl v té pauze převlíkat.

0: si myslím, že samozřejmě pro toho hráče je to problém. Ne každý s tím umí naložit tak, jako s tím včera naložila Slávě.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: A z té pondělní už zbývají bohužel zhruba jen 2,5 minuty. Myslím si, že bychom si dokázali povídat ještě další hodinu třeba o zápasech, které jsme neprobrali. A dostaneme se do Vítkovic na tamní městský stadion. Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 pro Východočechy. První vítězství v aktuálním ligovém ročníku. A Roman Skuhravý, trenér Baníku, řekl tohle.
3: My máme skvělý fanoušky. Já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaní. Já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled. Ale vůbec to není berlička. To je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
2: Ano, Roman Skuhravý, myslím, baví fanoušky nejen Baníku svými výroky, ale teď třetí porážka Ostravanů v řadě, skóre 1-9, darovali první výhru Pardubicím. Možná se zastavíme u Východočechů, protože tam byla jedna ještě hodně komická situace, útok 2 téměř na nula, Václav Drchal s Abdullahim Tankem proti Martinu Jedličkovi a Tanko tedy... To se nepovedlo.
0: No, tak to, já jsem mě úplně napadl, protože to bylo v Ostravě, tak mě napadl Libor Žůrek, fanoušci takový ty starší si budou pamatovat, to byl ten typ hráče, který utek všem, měl takový ty rychlý nohy prostě. Já jsem ho zažil v Plzni, kde se moc jako neprosadil, ale byl to jako výborný kluk, vlastně hrozná sranda. A tohle to mě úplně připomnělo jakoby jeho, jo, protože to je vlastně tutovka a teď ty nevíš, levou, pravou, ono to bylo trošku mezi nohy, ještě to skočilo, byl to ten balon od Venci Drchala, ale je to srandovní. Takhle, můžou se tomu v Pardubicích smát, protože ten zápas zvládli. Kdyby ho nezvládli, tak určitě by to jako nebylo nic příjemného, ale bylo to zasloužený. Pardubice měli už první půli vyhrát minimálně o 2 góly a Baník nevypadal zase dozadu, co se týká té hry dozadu dobře. Je to hodně podobný, když ty kluci cítí, že se jim nedaří. No.
4: Byla to opravdu zajímavá akce, když bylo vidět, jak nakopnou motory někteří ty hráči, ať už to je Tanko, Drchal, Godwin, neuvěřitelná rychlost. Drchal to udělal dobře, bohužel to finále Tankovi nevyšlo.
0: Byl to fofr, jako bych se viděl.
2: Tak taková byla dnešní desítka Pavla Horváta. Díky Pavlu Horvátovi.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A díky kolegovi Lukáši Michalíkovi.
4: Díky moc, naslyšenou.